0: děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: Vlce ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
3: Vy všecko znáte.
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
0: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No, já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím být pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čukešima hlavami, puká jen čroskoči.
0: No, prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No, taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že je rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med, jeden já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůste a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se, zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný. A jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si:
4: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval a najednou vykřikl: jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká Podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal: ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazovač, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla. Takové štěstí. Miluje mě docela cizí beránek, myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká Nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal: beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
2: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
4: Vlk Ignác se zazubil. No to... to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
2: To je ale hrozitánské místo,
4: povídá beránek. A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec.
2: Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co. Já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej.
4: A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám?
2: Co ty si ale, teď vůbec nevíš, která to je?
4: Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a poštouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
2: Ne, povídá Beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
5: Ignác se kapku zaškaradil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl Beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác Beránka.
2: Líbí. A zítra si povíme, kde ta svatba bude.
5: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácněme si hned. U havraní skál je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupidup manželové.
2: Řekl jsem zítra, Ignáci,
5: řekl Beránek.
2: A teď alou, každý den svou cestou.
5: Ale Beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k Beránkovi.
2: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
5: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
2: I ne,
5: špitla ovečka.
2: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
5: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl.
2: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
5: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem a ne, že ne.
2: Ne.
5: Ovečka zase nebyla spokojená.
2: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
5: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím. A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
2: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za strání. Rozumíš?
5: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod uprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne. Pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou.
2: Víš co, Ignáci,
6: běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení. A pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
5: Blk Ignác docela tumpachový couval od beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, Vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna, dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nad stráň, pod stráň, za smrk, pod smrk a dál, až do Jičína. A beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinku jít.

0: W domowinie Pygmeju, w zemi Ubangi-Sheri, kde lidská ruka nepoložila silnice, jsou jen takové cesty, které vedou za potravu. Travnatou savanou je vyšlapala stáda zvěře a po stopě zvěře se jimi ubíral černý lovec. Tak tomu bylo v období hojnosti, kdy požehnané deště dali savaně vláhu, a tak tomu bylo i za časů veliké žízně, kdy savana vyprahla sluncem a lidé i zvěř čekali na déšť. Když po řece Ubangi připluli do té krajiny lodi bílých lidí, přibyli do sítě cest bílí lovci. Nelovili tam po zákonu hladu, který dává lovcům právo zabij, abys žil. Po cestách, vyšlapaných za potravou, lovili bílí lovci ruce černých lidí, aby ty ruce za ně pracovaly. Lovili černé lidi. Tehdy vyslali Pygmejové svého kouzelníka, aby oslovil duchy pralesa a vyprosil od nich úkryt pro černé lidi před bílými otrokáři. Duchové pralesa se radili a pak položili kouzelníkovi otázku.
1: Do kterého patra pralesního domu by chtěli Pygmejové přijít? A co umějí, aby tam uhájili život?
0: V pralesním domě bylo ticho jak v hlubině jezera. Pod korunami stromů, semknutými v zelenou střechu, se mísily vůně kvetoucích lian z pachy zetlelého listí a vytvářely ovzduší uzavřeného chrámu, v jakém probíhají tajemné obřady. Pygmejskému kouzelníku, uvyklému volnosti širé savany, se těžko dýchalo i přemýšlelo.
1: Pomůžeme ti,
0: nabídl duch nejvrchnějšího patra pralesního domu. Vzal na sebe podobu opice a vyložil, co musí umět ten, kdo chce žít v zeleném patře pralesního domu.
1: Zelené patro má střechu z listí, nemá pod nohama pevnou zem, protože byt v něm je stavebnice z větví. Kdo tu chce přežít, musí umět šplhat jako opice, skákat jako veverka, plazit se po větvích jako šupinový luskoun, či ručkovat jako pták zoborožec. Chodbami proletí i orel a uchvátí hloupé opičí mládě. Musíš být rychlejší než orel.
0: Duch přízemního patra nabídl.
1: Dvounozí Pygmejové tu mohou chodit bezpečně jako čtyřnozí okapy. Musí se však naučit umění rychloběhu a umění být neviditelný. Obyvatel přízemí musí být rychlejší než šíp lovce a neviditelný v křoví a listí. Okapy nosí pruhovaná gaťata a levhart má flekatý kožich.
0: Duch podzemního patra řekl.
1: Mé podzemí má potravy dost. Všechno, co spadne z hůly, přemelou mý strávníci v hlínu, v které pak zase zapustí kořeny. Všechno, co roste vzhůru a dává pralesnímu domu střechu.
0: Kouzelník usedl pod strom a přemýšlel. Tu mu spadl do klína list a na něm housenka. Byla černá jako noc, žlutá jako žhoucí slunce a zelená jako pralesní střecha. Zvedla hlavičku jako kuličku a zabubákovala na kouzelníka strašlivým kukučem. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Kouzelník se málem polekal, housenka na něj udělala vlídnější kukuč a chválila se. Tak je to dobře. Kdo je malý, musí se naučit udělat bubáka na ty větší a Odehnat je. Vidíš, oklepáváš se zleknutí. A já už si pokojně žeru. V skutku, housenka se už zakousla do listu a listu valem ubývalo. Až se vydatně napasu, upředu si kukličku a budou se mi v ní zdát krásné sny. Tralala, tralala. Kouzelník dumal, jaké sny se mohou zdát ošklivé housence. Budu mít krásné sny o tom, jak budu jednou motýlem s nádhernými křídly. A co když z tebe vyroste můra? Můra je sama o sobě taky krásná, řekla housenka a žrala dál. Kouzelník pak poděkoval pralesním duchům za všechny rady a vrátil se ke svému kmeni. Odejdeme ze svých domovů do pralesa, řekl pygmejům. Budeme živi tím, co dá prales. Dá vodu proti žízni a stromy dají ořechy a keře bobule. Musíme se naučit šplhat jako opice, skákat jako veverka, být neviditelný jako levhart v kroví a na bílé lovce uděláme bubáky. Až si uděláme bezpečná místa v pralesním domě, budeme si tam spřádat sny o tom, jak jsme volní.

Pygmejové tomu rozuměli, protože věděli, co je to opice, co je to veverka a co je to housenka. Jen jedno nevěděli, co je to sen. Sen je pohádka o tom, jak ošklivé housence narostou krásná motýlí křídla. Sen je přání, které se může splnit i malému a ošklivému. Ledacos se pygmejové naučili od obyvatel pralesního domu. Ba i kouzelník se naučil zlá a mocná zaříkadla, která vysílal proti otrokářům. Nechť vám orel vyklove srdce, protože jsou tvrdá jako orlí zobák. Vydáte-li se po stopě pygmejů, ať vám skříží cesty výprava stěhovavých mravenců, ať vás vyděsí obří lesní prase a malá civetka, ať vás pokropí smrdutým pyžmem. A šel hledat byliny, které dají barvu, aby mohl vyrábět masky, strašlivé bubácké kukuče, a vymýšlel tance k poctě pralesních bohů a pro hrůzu bílých otrokářů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak si Rumcajs nechal poručit od babičky Plušky. Jičínský sládek Kule byl taková tíha, že ho země sotva nesla. A tak starosta Toušek jednou povídá.
2: Aby měla městská rada větší váhu, vezmeme sládka mezi konšely.
1: Dali pro něho udělat židli z křemeláku. Jiná by se pod ním byla rozletěla na třísky. Nedlouho potom vzkázal jičínský kníže pán starostovi, že od zítra nebude jezdit kočárem po silnici, ale rovnou přes louku u rybníka. Starosta Toušek řekl písaři, písař vzal klíč a šli otevřít kasu. Kasa měla zámek a muselo se v něm 9krát otočit klíčem. Před léty ho vykoval kovář Hrášek. Nikdo po něm by to už nedokázal. Otevřeli kasu, starosta do ní sáhl pro knihu a v knize bylo psáno, že louka u rybníka už 300 let patří městu Jičínu. Starosta dal knihu zpátky pod víko, 9krát otočil klíčem na druhou stranu a k tomu povídá.
2: Ať kníže pán přijde a my mu ukážeme, čí je ta louka.
1: Když to kníže pánovi vyřídili, vyjela do něho taková zlost, až od něj syčelo. Ani kočár si nezavolal, přirajtoval rovnou na koni.
3: To je rebelie, povídá starostovi Touškovi a všem radním. A někdo si to odnese.
1: Dovedli ho ke kase a řekli.
2: Kníže pán sám uvidí, co je psáno v knize.
1: Jičínský kníže pán jen poťukával kramflíčkem u boty od laždici. Starosta tedy kývil na písaře.
2: Otvírej.
1: Písař nasadil klíč, ale jak se třásl písařskou bázní, klíč se mu vysmekl z ruky. Rozjel se pod laždicích rovnou pod nohy Sládkovi. Kule jednou nohou stačil uskočit, za to druhou dostoupil na klíč. Ten klíč už nikdy nebude otvírat. Sládek ho roztlápl na macísek. Kníže pán přestal poťukávat kramflíčkem, postavil se na celou nohu a povídá.
3: Quel malheur, teď už si nepřečtu, že ta louka u rybníka není má.
1: Odešel z radnice, vyskočil na koně a rajtoval přes ring zpátky do zámku. Odpoledne dal zapřáhnout do kočáru a rozkázal točit se s kočárem po louce u rybníka. Když kníže pán odrajtoval, postál starosta s radními nad rozšlápnutým klíčem. Nakonec řekli.
2: Ty si to, Kule, udělal, tak to zas odčiň.
1: Sládek Kule vzal klíč a obešel s ním všech 6 kovářů, co tloukli v Jičíně kladivem. Kováři se na klíč podívali a řekli.
4: Aby s tím Kule snad šel do Hradce.
1: Sládek Kule se vypravil do Hradce a obešel s roztlápnutým klíčem 11 lepších kovářů. Podívali se na klíč a povídají.
4: Tohle by nesvedli ani v Praze.
1: Kule strčil klíč za košily a vracel se zpátky do Jičína. Mračil se, až se mu nad hlavou zbíralo na mraky. Tou dobou seděl Rumcajs před jeskyní a zatloukal pěstí kámen do kamenu, aby si vyzkoušel loupežnickou sílu. V tom se začne prohýbat země.
4: To bude Sládek Kule, povídá Rumcajs.
1: Provlékl se houštím a potkal se se Sládkem na horní cestě nad Řáholcem. Povídá mu.
4: Tak jak si pořídil s klíčem v Hradci?
5: Takhle.
1: Povzdychl si Kule smutně, až od toho málem spadla rosa. Sáhl za košily a položil Rumcajsovi do dlaně roztlápnutý klíč. Rumcajs si klíč přehodil z ruky do ruky a řekl.
6: S jičínským starostou jsem se nikdy neměl nejlíp, ale s kníže pánem vždycky mnohem hůř. Víš co, Kule? Prospí se tamhle v trávě a já se na to podívám.
1: Sládek Kule si opatrně lehl, aby neublížil pramínku pod zemí nebo jezevci v noře, a než došla chvilička, spal. Rumcajs s roztlápnutým klíčem si sedl na to místo, kde prve zatloukal kámen do kamenu. Nadýchl se, až se na dubech hnulo listí a dal se do klíče. Velikou silou ho mačkal a hnětl, až v železe skřípalo jako ve sněhu. Lopotil se s klíčem po délce i napříč, palci pracoval nejsilněji, malíčky jen přiťukával. Když to mělo být hotové, rozevřel dlaně a povídá.
6: Sakryš,
1: On mu v dlaních neležel klíč, ale ševcovské kladívko. Rumcaj si ofoukl čelo a dal se do toho znova. Místo klíče mu ale vyšlo železné kopítko, co na ně švec usadí botu, když chce zarazit hřebík do kramfleku. Tak Rumcajsovi vycházely všechny možné ševcovské vrcajky, až nakonec železo rozemnul v hrst cvočků. Povídá.
7: Kule, neznám kovářský fortel, jdu na to po ševcovsku.
1: Už jen čekal, až se Kule probudí, aby mu řekl, na radnici vyřiď, že starosta louku u rybníka před kníže pánem neuhájí. Jenže to už tam chvíli chodila kolem babka Snůší. A spíš babička, protože to byla taková pluška, co s ní postrčí každý větříček. Znůše jí vonělo jako z paseky. Dívá se na Rumcajse, jak pro samé rozpaky nad pokaženým klíčem znova začal zatloukat kámen do kamenu a povídá.
8: Ty jsi ale silák.
7: Jak kdo naroste, řekl do vousu
1: Rumcajs. Babička ukázala prstem na sládka uloženého v trávě.
8: A tohle je zas nějaká váha?
7: Jak kdo naroste,
1: řekl do vousu Rumcajs.
8: Za to já jsem hotová pápěra.
1: Politovala se babička, blízklo jí v očích a dořekla.
8: Co kdybych já, camprlička, vám dvěma silákům poručila? Poslechli byste?
7: Za sebe můžu slíbit, povídá Rumcajs.
8: A co kdybych ti poručila po knížecím?
1: Rumcaj se už klíbil jako pošťovíku, ale nakonec povídá,
7: třeba po knížecím, když ti to babičko bude pro radost.
1: Babička Pluška se divně zajíkla, když křikla
8: auf.
1: Rumcaj vyskočil, jako by ho vyhodilo pérko. A babička Pluška zas na sládka.
8: A ty taky auf.
1: Rumcaj strčil do sládka loktem a Kule vyskočil taky.
8: A teď se chytráci podívejte,
1: zaťukala si prstem na čelo babička.
8: Co jste málem zmařili svou nekřesťanskou silou a tíhou?
1: Rumcajs se podíval pod sebe a podíval se pod sládka.
7: Krucíš, povídá Rumcajs. Vždyť jsme málem zalehli, co se tu zelená. Vždyť on tu kvete zámečníček.
1: Babička Pluška už nečekala. Pospíchala, aby pověděla ve třech vsích, jak poručila Rumcajsovi. Rumcajs si klekl na koleno a utrhl dva zámečníčky i z kvítky. Tou dobou stál starosta Toušek s radními kolem zamčené kasy, aby jedovali, že kníže pán už zas jezdí do kolečka po louce u rybníka. Kníže pán se vykláněl z kočáru a volal na kočího.
9: A teď kalopem, aby se vidělo, kdo je té louky pán.
7: Taky, že se uvidí,
1: povídá někdo vpředu u koní. A on to Rumcajs. Vyšel z houští, sáhl koním po ohlávce a už to všecko vede k radnici. S Rumcajsem jde Kule, ten zas nese pod čepicí oba zámečníčky, aby je nevytrousil z tlustých prstů. Na radnici ty zámečníčky dali jednoho před kasu a druhého za ní. Ten vpředu táhl, ten vzadu tlačil a zámek odskočil. Pod víkem ležela kniha a v ní bylo napsáno, čí je ta louka u rybníka.

Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano?

Jednomu časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec, škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do Podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné. Jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům. A tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všechno začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymil rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků.

A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili dva obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.

0: zámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě.
1: Kde jsi byl celou noc?
0: Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
1: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
0: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
1: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
0: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
1: To je ona, řekl tiše Egon.
0: Jaká ona?
1: Helenka.
0: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
1: To nic.
0: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
1: Líbí se ti?
0: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a odmyší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
1: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
0: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
1: Odjela na nějakou misi do Afriky.
0: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
1: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátko, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. A to je konec pohádky.
2: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
3: Tady taky.
2: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro Boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
2: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.

Už v duchu rozdal vše, co měl, jen na papír to dát. Když najednou se rozpomněl,

0: Zase na uzel a vesele žil dál, žil dál, žil dál.
1: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy, ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka. Je, Krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Jak šejtroček vezl víno do Vídně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na valacha žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola Šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl Šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "Silvu ple, votr majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli Šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína, nabral to na vinici, tamhle u Dunaje, já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně, jen forman Šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to sis vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlíčka pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařes, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála a od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek, ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen pro lehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vycásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
Když už se jí kácela z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkový bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli zvíně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: Jednou v zimě seděli Křemílek a Vochomůrka u stolu a jedli kaši. V tom si Vochomůrka mezi dvěma sousty protřásl ucho a povídá:
1: Pořád jako bych slyšel zvonečky. Prosím tě, asi ti cinká lžíce o talíř,
0: řekl Křemílek a odložili lžíce. Ale zvonění nepřestalo. Křemílek se dokolíbal k oknu a vidí, jak přes paseku přijíždějí bílé sáně. Táhne je bílý hranostaj a v saních sedí bílá panenka. Když dojeli k pařezové chaloupce, zastavila panenka hranostaje, podkasala si sukni a vystoupila.
1: Kdo pak to asi je?
0: Řekl Křemílek.
1: To je jedno, ale je moc hezká, moc,
0: povídá Vochomůrka a už se hrne ke dveřím, aby bílé panence otevřel. Už na prvním kroku do světnice se panenka podívala na Vochomůrku tak pěkně, až se s ním zatočila zem. Potom řekla: Můj hranostaj ztratil hřebík z podkovy a kulhá. Okovejte mi ho. Poroučí, jako by nikdy nic jiného nedělala. A Vochomůrka hned po ní.
1: Křemílku, v kůlně je kladivo a hřebíky. Běž a okovej hranostaje.
0: A Křemílek šel. Bílá panenka se postavila doprostřed světnice a nespokojeně se rozhlížela. Vochomůrka se na ní dívá jako do obrázku a zeptal se:
1: Nelíbí se ti u nás? Ne.
2: Je mi tu hrozně horko, až se zalikám,
0: řekla panenka hláskem, jako když láme tenký led. Vochomůrka hned k peci a ulil oheň. Jenže bílá panenka znova:
2: Horkem už ani vydechnout nemůžu.
0: A zase tak usmála na Vochomůrku a on rovnou k oknu a ke dveřím všecko to zotvíral.
1: Všecko bych pro tebe udělal, všecičko.
0: Bílá panenka se málem rozplakala.
2: Vždyť já tu horkem umřu.
0: Vochomůrka zvroubil celou světničku, ale už tam nenašel nic, co by panenku ochladilo. Smutně panence řekl:
1: Já už si nevím rady, ale vůbec.
0: Panenka se divně usmála.
2: Když nevíš, tak si musím vědět rady sama.
0: Sáhla do kapsy u sukně a drží v prstech sklíčko. Vochomůrka si toho ani kale nevšiml, tak je zakoukaný do panenky.
2: To je mé mirakulární sklíčko,
0: řekla bílá panenka. Přidržela si sklíčko u okna, rozhlídla se po světnici a sesypal se sníh. Ve světnici je to jedna závěj. Vochomůrka uvázl ve sněhu po pás, ale panenka spokojená není.
2: Nic se mi neulevilo. Pořád je tu horko.
0: Podívala se sklíčkem na záclonky na oknech a narostly z nich rampouchy. A panenka si dupla.
2: Je mi od horka pořád hůř a hůř. A já vím, čím to je. Můžeš za to ty, Vochomůrko, protože máš horké srdéčko.
0: A v tom se podívá sklíčkem na Vochomůrku, jak tam stál zledovatěl v led. Bílá panenka se k němu otočila zády a vyšla ze světnice na dvůr. Křemílek tam zrovna povídá Hranostajovi.
1: Tak stoupni si na nožku, ať pořádně vidím. Dobrý, podkovka je v pořádku.
0: Ale panenka neřekla Křemílkovi tak ani tak, sedla do saní a odjela. Sníh se za ní prášil, až to zvedlo metelici. Křemílek se vrátil do chaloupky. A tam to všechno vidí. Závěje sněhu a těch rampouchů a vochomůrka z ledu.
1: Vidíš, to máš z toho,
0: řekl Křemílek. Ale dál nevyčítal nic. Pokojně si sedl vedle vochomůrky.
1: Neboj se, počkám tu s tebou na jaro.
0: A tak je tam našlo sluníčko. Strčilo oknem do světnice zlatou hlavu a povídá:
3: já už se tu na to chvíli dívám. Za to, že jsi Křemílku tak věrný, tak ti pomůžu.
0: Začalo mírně hřát na všecky strany a nejvíc na vochomůrku. Rozplynuly se závěje, rozlily se rampouchy a roztál i vochomůrka a vylámal se z ledu. Jenže sotva se vylámal, začne se kolem sebe rozhlížet.
1: Kdo pak to tu byl? A kdo se to na mě tak pěkně usmíval? Kdo to byl tak pěkně běloučký?
0: Srdíčko mu tluče jako uprostřed jara.
1: Ale kdo by to byl?
0: Povídá honem Křemílek.
1: Byl to tuhle ten talíř kaše.
0: A přistrčil vochomůrkovi nedojedený talíř. A zas tam seděli u stolu a jedli. Vochomůrka se šťastně usmíval na bílou kaši, jako prvé na tu bílou pánu.

Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami. Vítejte, sousede, vykřikla překvapeně liška Chytroliška. Co pak nám nesete? Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných. Liška Chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál. Vás něco trápí? Tak ven s tím, sousede. Hřib vzdychl. Mám velikou starost a protože vy, Liško Chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy. Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš, jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese? Muchomůrky, říkáte, podivila se Chytroliška. Přesně tak, přikývl Hřib. Tak je vyžeňte, navrhla opatrně Chytroliška. Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům. Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno. Nadchla se Liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka. Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou. Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení, vyštěkla Chytroliška, které začínala docházet trpělivost. Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám. Liška se už klíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod. Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo. A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a Liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte s muchomůrkami trápení. Mám snad pomlouvat, vylekal se Strakoš. Proč pomlouvat? Pozdvihla Chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu. Nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko. Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustili. Plán by možná vyšel, kdyby Lišky z
známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryscům, potom k holubinkám, k ustřepkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od Strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky anebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému Strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liják, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib Strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelský chrad lišky chytrolišky raději vyvaruje.

0: 24. Cesta do školy.
1: Do školy chodí každý jinak.
2: To ano, já ráda, Hrdinek nerad.
1: Já ale myslím, že cestu do školy má každý jinou.
0: Například kokrhel.
1: Počkej, jaký kokrhel?
0: No ten, co bydlí hned vedle školy, tatí, ten nemá cestu do školy vůbec žádnou.
2: No, tuhle přišel do školy v bačkorách.
0: A kolikrát se převléká z pyžama až v šatně.
1: No jo, tak kokrhel, no. Na něm si toho moc nepředvedeme. Raději tedy zvolíme někoho jiného. Třeba takového toho chlapce s tím pihovatým nosem, no, co má rezavé vlasy, no.
0: Myslíš Mňoukala?
2: Mňoukal není zrzavej.
0: Ale má pihy.
2: Ty má i brdečka.
0: Nemá.
2: Má.
1: Děti, prosím vás, nehádejte se. Já myslím toho kluka, co šel tuhle s mágičkou ze školy.
2: Tak to byl Kvákal, pane Spejble.
0: Ne, chroustal.
2: Ale ne, byl to Kvákal.
1: Dost. Mňoukal nebo Kvákal, to je mně jedno.
0: Jo,
1: já chci ukázat, jak různou mají ti chlapci cestu do školy.
0: Ale Mňoukal bydlí ve stejném domě jako Kvákal, takže mají cestu stejnou.
2: Mají.
1: Ale tak už toho nechte.
0: Dobře.
1: Raději se tedy obejdeme bez názorných příkladů.
0: Škoda.
1: Prostě. Každý z vás má cestu do školy jinak obtížnou a dlouhou.
2: Ano.
0: Ano.
1: Někdo jezdí třeba tramvají, že ano?
2: Sím, Kvasničková z 5. A jezdí autobusem. 3 stanice.
1: No, tak to vidíte. Jeden má, jak říkáte, školu za rohem, jiný žák dojíždí nebo musí přejít širokou silnici, ale každý musí dávat pozor, kudy a kolem čeho chodí.
0: Já chodím kolem kanálu.
2: Já taky. Jenže je to spíš díra.
1: Takže říkej správně výkop, jo? Kopají nám před domem kanalizaci.
0: Já udělal u té díry výkop a jak jsem ten míč vykop, tak mi spadl do kanálu. A já si tam pro něj musel vlézt a teda to bylo pěkně hnusný.
1: No to je taky nápad, Horvajs, to mi snad ani neříkej.
0: Fakt?
1: Lézt do kanálu.
0: Musel jsem.
1: Utrhne se hlína nebo písek, zavalí tě to a udusíš se.
0: Jak to?
1: Tak to. Písek i hlína mají obrovskou váhu a když na tebe spadnou, tak ti vytlačí z plic všechen vzduch.
0: Všechen?
1: Dočista.
2: Každou boblinku. Jamenkote.
1: Musíte taková místa obcházet a pozorně se dívat, kudy chodíte, abyste nezakopli a někam nespadli.
2: No, ale my tu naši cestu náhodou umíme naspamět.
1: To si jenom myslíš.
2: Nemyslím, to vím.
1: I taková známá cesta je den co den jiná.
0: Jak to?
1: Přece jednou je mokrá a kluská, jindy zasněžená. Mění se počasím i roční a denní dobou. Takže třeba ráno, když jdete do školy, tu jezdí hodně aut a je to nebezpečné, ne?
2: No, no, to v poledne už jich jezdí méně, že mám pravdu, pane Spejble?
1: Právě.
2: No.
1: Protože v poledne je klid,
2: ano.
1: Čas oběda.
2: Ano.
0: A to si takové auto zajede na párek, že jo?
1: No tak snad spíš jeho řidič, ne? Na jídlo chodí řidiči a ne auta.
2: Jenže auta si dají pauzu, protože na ty řidiče musí čekat.
1: No dobře, no dobře. No, takže co si z toho odnesete?
0: Z toho auta?
1: Ale ne, z toho, co jsme si povídali. Jaké poučení si z toho všeho vezmete? No, Máni.
2: No, že Mňoukal nemá tolik pich jako Brdečka. A že aby jsme nelezli do kanálu ani do výkopu.
1: No správně, a dál, Hurvínku.
0: A že nemáme chodit ráno do školy, aniž to jezdí moc aut, což je nebezpečné.
1: No tak to věřím, tohle by se ti hodilo.
0: No dobrý, no.
1: Nechodit do školy, viď?
0: No to jo.
1: Ale do školy se chodit musí.
2: Ano.
0: No právě.
1: A my dospělí musíme chodit do práce. A víš, co se říká?
0: Vím, učení. Mučení.
1: A taky nejdřív práce, potom zábava.
0: To bych rád věděl, když se mám bavit, když ve škole dostávám zabavení samé poznámky.
1: No při vyučování ne, ale po škole máš na legrácky času dost, že ano. Ovšem, pozor,
0: pov.
1: Důležitější než kdy se bavit, je vědět, kde se bavit.
0: No asi, že všude jinak.

0: skáčí harmoniku.
1: A já si zase kudy chodím, hraji hudbu z Walkmana.
2: Ale je, tak to se mě nelíbí.
1: Mně někdy to, co poslouchám, taky ne.
2: Ale Máni, to ne, je to nebezpečné.
1: Jak to, když se mi to nelíbí, tak to vypnu, nebo si pustím něco jiného.
2: Ale přeci, když máš uši zacpané sluchátky, neslyšíš, co se kolem tebe děje a neštěstí je hotovo. No, a nejvíc je to nebezpečné tehdy, když vstoupíš do vozovky. Že ano, takže. Připravte se na pátou lekci, kde si povíme o tom, jak bezpečně přejít vozovku.

dělám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rád.

0: doposloucháč miláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad vonavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou, čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš? Volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Veliká událost. Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolézala nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohledla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modrohočko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. K Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře. A řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned: sestřičko naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne: nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
1: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tullamora juniora a Ramsese.
2: Ten první, odpověděl Tulík. Ale kdo je ten padre?
1: No, přece vážený pan Tullamor senior. Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
0: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
1: Tak takhle je to.
0: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
1: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
2: To ne,
0: vyhrkl Tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
1: Tak se mi líbíš,
0: poplácal ho po zádech Kudla Dederon.
1: Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
0: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
2: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan, ale nikdo mu neřekl jinak než dvakrát jed. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva, sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za tři nebo za čtyři. A ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat raz dva. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
1: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jed? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek a v tom zámku sídlí duch nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že jsi tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký pecen.
0: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla, dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal, nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala, kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl, to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla, ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
1: Brzy došel do malé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl. Kováři, ukovej mi kleště. Ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář. Přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan. Já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě dva veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za čtvrt hodiny byly kliště hotové. Poslouchej, řekl kovář, když se vzpamatoval, nechceš zůstat se mnou takového pomocníka, abych pohledal? To nejde, odpověděl rázně Juan. Mám před sebou moc dalekou cestu. Žij si tady dobře.
0: Hodil si kleště přes rameno a vyšel z kovárny. Na návsi se zastavil, otočil prstenem na malíčku a řekl pěkně nahlas. Ať jsem v zemi arménské, na zámku nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
1: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl, ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
0: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se, kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za čtvrt hodiny v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
1: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistěnký a veselý, ze široka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl, odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas. Všichni holubi okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
0: Král právě seděl na trůně a měl radost, jak se Juana zbavil. Náhle uslyšel na schodech pleskot tisíců křídel a vyskočil. Do královské síně vplul obrovský mrak holubů. Co se to děje? Vykřikl zděšeně. Uprostřed vířícího hejna se ozval Juanův rázný hlas. Pane králi, tady máš své holuby. Nechybí ani jeden, můžeš si je spočítat. Honem je pust zpátky, vykřikl král, už je nechci. Juan otočil prstenem a řekl tiše. Holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka a usmíval se od ucha k uchu.
1: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal vesele. To ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle, zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
0: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas. Už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal. Princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

0: Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům: z Bonifáce byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy: milý Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá: co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá: no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne: dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Bonifác se může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího. Řekne tedy řediteli: děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidí jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. 4 lístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Bonifáce nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si: hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá: Afrika, vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, Kufr je těžký, říká si, už abych tam byl. Ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav. Ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne: jsi to ty? Jsi to vůbec ty, Bonifáci? Ani bych tě nepoznal. Kde se tady bereš? A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan. Vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Moc jí to sluší a říká: no ne, s tím se musím pochlubit. A volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice: pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župa na brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, samý příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků, a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto, a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká, to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivez jsem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáci, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si, to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají: opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat, a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná, a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si, nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev. A tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají: budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo. Jen co se ve škole naučíme psát.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Dobrý den, děti. Dnes mají tři prasátka, totiž jedno z nich, velký den. Slaví narozeniny. Kdo z nich to je? Tlustý centík, líný funík a nebo mrňou skvído. Víte co? Nechte se překvapit.

0: lepice Josefína.
1: Podívej, centíku, tamhle pod stromem už zase spí funík. Celý den nic nedělá, jen se válí.
2: Jen ho nech, Kvído. Copak si zapomněl, že má dneska narozeniny?
1: Opravdu? Tak to, abychom mu přichystali nějakou dobrotu. Překvapíme ho.
0: Ahoj, mládenci.
1: Ahoj.
0: Nesu překvapení pro funíka.
2: Že, to je krásná bábovka. Tu si dělala sama, Josefino.
0: A kdo jiný?
1: Můžu ochutnat?
0: Co tě napadá, Kvído? Vždyť je syrová.
2: No tak šup s ní do trouby. Já budu hlídat, aby se bábovka nepřipálila a vidíte hlídat, aby nás funík nepřekvapil. To by pak nebylo žádné překvapení.
3: Centík strčil bábovku do trouby a Kvído se slepicí Josefinou si šli sednout pod strom, kde spal funík. Za chvíli se funík probudil a začal větřit.
4: Kuj. To je vůně. Pečou nějakou dobrotu.
1: Ale to se ti jenom zdá, funíku. Klidně spirál.
4: Tak dobře. Myslím, že se mi zdá o bábovce. To je ale krásný sen.
3: A funík opět usnul. V nedalekém lese žil divoký vepř Hubert. Zrovna si štípal dříví na zimu, když mu vítr donesl pod nos vůni z chaloupky u tří prasátek. Nemeškal, odhodil sekirku a běžel se podívat, co dobrého pečou. Zatím v kuchyni hovořil malý Kvído s tlustým centíkem.
1: Je to dobré. Funík spí jako pařez a zdá se mu o bábovce.
2: Už je hotová. Právě jsem ji vytáhl z trouby. Tak vyklopíme ji na podnos. Tak a dáme ji vychladnout pod okno.
3: Centík odnesl podnos s bábovkou před chalupu a položil ji na stůl pod okno. Vůně bábovky znovu probudila funíka.
4: Ne, to nemůže být sen. Takhle voní jen opravdová bábovka. Někde ji přede mnou schovali, ale já ji najdu.
3: Jenomže dřív než funík našel bábovku divočák Hubert. Zajásal, popadl bábovku a zmizel s ní ve křoví. Právě ve chvíli, kdy se objevil funík.
4: Prázdný podnos. Určitě na něm byla bábovka. Tedy, jestli Kvído s centíkem snědli, tak...
2: No, tohle, my jsme ti, funíku, upekli bábovku k narozeninám a ty už si jí sněd? Pěkné překvapení.
4: Já, že jsem jí sněd. Vždyť jsem ještě před chvílí spal jako dudek. Zdálo se mi, že jsem...
1: Aha, snědl bábovku ve spaní a ani o tom neví.
4: To je... Možné. Tak já si jdu zase lehnout.
2: A máme po překvapení. Co teď dáme funíkovi k narozeninám?
0: Nebuďte smutní, kamarádi. Nesu pro funíka puding. Je čerstvý, ale musí vystydnout.
1: Výborně. Schováme ho tak, aby ho funík nenašel.
2: Třeba tamhle podnecky u půdy.
3: Z křoví je pozoroval divočák Hubert. Sotva ukryli puding a odešli, Hubert odklopil necky a zajásal.
5: Sláva puding a vanilkový.
3: Popadl puding a pelášil s ním do křoví. Funík se probudil pod stromem a protahoval se.
4: To jsem se krásně vyspal. Musím se trochu umýt, abych na své narozeniny nebyl jako čuně.
3: Funík šel k pumpě, obrátil necky a pumpoval do nich vodu. Uviděl ho Kvído a běžel za centíkem.
1: Centíku, funík snědl puding.
2: To je ale nenasyta. Víš co? Dáme mu k narozeninám něco, na čem si vyláme zuby a ještě přitom zhubne.
1: Jo.
3: Funík stal u necek a otíral se ručníkem, když v tom uviděl Centíka s Kvídem, jak vezou na vozíku velkou podlouhlou krabici ovázanou pentlí.
2: Tak, tady máš překvapení k narozeninám, Funíku.
1: Přejeme ti hodně zdraví a síly.
4: Děkuji vám, kamarádi, už mám hlad jako vlk.
3: Funík nedočkavě rozbalil krabici a zesmutněl. Byla v ní velká činka.
4: Ale to přece není k jídlu.
2: Ne, to je k posilování svalů. Musíš ji zvednout nad hlavu. Tak, podívej. Já s ní nehnu. Je to hrozná tíha.
4: Ohni ty, papiaro. Já vám ukážu, jak se zvedá činka.
1: Výborně. Funíku, ty máš ale sílu.
2: To je úžasné. Zvedl jí nad hlavu a ještě s ní tancuje.
4: Pomoc, kamarádi, já ji neudržím. Padne mi na hlavu.
1: Zahodí. Zahodí, nebo tě zamáčkne do země.
3: Funík poslechl, odhodil činku a ta se začala kutálet po svahu ke křoví, kde si Hubert pochutnával na pudingu. Když spatřil, jak se na něj řítí činka, vyskočil a dal se na útěk.
5: Pomoc, zastavte to, já už vám nikdy nic nesním. Pomoc, zachraňte mě, pomoc.
2: Podívejte, Hubert...
4: A vy jste si mysleli, že puding a bábovku jsem snědl já.
0: Nic si z toho nedělej, Funíku. Tady ti nesu nejlepší překvapení k narozeninám. To si pochutnáš.
3: A Josefína postavila před Funíka třípatrový dort se šlehačkou.
2: Vidíš? Neříká se marně do třetice všeho dobrého.
4: Tak tohle už mi Hubert nesní. Děkuji ti, Josefino. A abyste neřekli, že nejsem kamarád, tak se s vámi rozdělím.
3: Zatímco Funík krájel třípatrový dort se šlehačkou, divočák Hubert prchal před činkou. Pronásledovala ho až do lesa, kde se zastavila o strom. Pěkně to s ním zatřáslo, až spadly šišky. Veverka Zrska měla co dělat, aby se udržela na větvi. Co to vyvádíš, Huberte? Křičela na divočáka. Ale ten zalezl do svého doupěte a celý týden nevystrčil ani nos. Tři prasátka se slepicí Josefínou si pochutnala na dortu a pak si zaspívala na oslavu Funíkových narozenin.

0: No.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na tu noc, kdy byla ta velká bouřka. Už odpoledne to bylo nějaké divné. Vy jste pořád zlobili, měli jste takovou špatnou náladu. Nevěděli jste, s čím si máte hrát. Jestli se stavebnicí, nebo se zvířátkama, s autíčkem nebo panenkou. Taky jste si pořád objednávali. Mámi, já chci rohlík. Za chvilku zas už ne rohlík, ale jablíčko. Sotva jste si kousli, už zas tu byla chuť na nějakou sladkost, bombóny nebo čokoládu. Ve všem jste se ale jenom tak povrtali a nechali jste to ležet. Maminka a tatínek už se na vás málem zlobili. A pak se spustil liák, za chvilku zase přestal. To už byl večer. Vy jste šli do postýlky, ani nevíte, kdo vám to tenkrát četl pohádku. A najednou se za oknem na tom temném nebi, které bylo tehdy úplně bez hvězd, objevil bledě modrý až bílý blesk, zazářil hrozivě a zmizel. Za chvilku zase jiný. Mezitím vždycky zahřmělo, až se to všechno třáslo a uši vám zaléhaly. Už jste usínali a najednou prásk a zas to světlo blesku a zase bum a krach. Těžko se usínalo. Člověk se vždycky lekl toho hluku a do očí mu zazářilo to světlo blesku a ještě celý ten divný den předtím. A tak se nedá nic dělat, než ležet, občas se převalit na jednu nebo na druhou stranu a čekat. Těžko říct, jak to dlouho trvalo, když tu se najednou u nohou postele objevila ta postava. Podivná figura to byla, větší než normální člověk, bez hlavy a s rozepjatýma rukama. A tak to tam bez hnutí stálo a jen to bylo obrácené směrem k vaší posteli. A vy na to mluvíte a ptáte se a ono to neodpovídá. Nebo když, tak tomu člověk ani nerozumí. Co chceš? Ptáte se. A ono nic. Kdo jsi? Proč jsi tady? Jsi nějaké strašidlo nebo co? A najednou prásk, až kráp a blesk, až to oslepuje. A pak otevřete oči a ono to tam zase stojí nehnutě, jako předtím. Díváte se, vidíte svou postel, před ní ta obluda a za ní okno, které občas tak strašidelně zazáří. Ale teď ne, teď je tma. Najednou nějaké zvuky. Schováváte hlavu pod přikrývku, ale po chvíli vám to přece jenom nedá. A když slyšíte nějaké kroky, temné a tiché, tak trochu vykouknete ven, abyste viděli, co se děje. Hrůza, hrůz, strachy vykřiknete. Právě přichází tatínek, něco drží v ruce, blíží se k tomu strašidlu, chvilku se ho snaží strhnout k zemi. Nejde to, ta postava se brání. Tatínek spíná ruce, ale postava se nechce dát. Vyvyšuje se nad tatínka. Zdá se, že už vyhrává. Ale ne, tatínek se nedá jen tak. Bojuje a statečně se brání a už vleče toho čerta. Ono je totiž možné, že to byl čert. Táhne ho ven z pokoje, ve dveřích se taky objevuje maminka, poněvadž slyší ten váš křik, kterým tatínka povzbuzujete proti té příšeře. Dej mu! A zase dej mu, dej mu! A drž ho pevně! A osol ho! A různé takové výkřiky a skřeky podle toho, jak ten boj probíhá. Maminka jde k vám, aby vás chránila, ale asi to není třeba. Tatínek pevně svírá tu nestvůru v podpaždí, takže ta se nemůže ani pohnout a smíká s ní do předsíně. Pak za sebou zamyká a maminka už vám dává na čelo chladivou dlaň a šeptá uklidňující slova. Co pak se ti zdálo, že tak křičíš? Už je dobře, už se nic neděje, už je klid. Tak spínkej pěkně, já ti obrátím přikrývku a už to bude v pořádku. A taky, že ano, sotva toho čerta, nebo co to bylo, tatínek odvlekl, už se všechno uklidnilo. Přestaly hromy i blesky, na nejvýš se ozvalo něco z velké dálky a jen tiše, jako ozvěna. Za oknem teď šuměl déšť a to uklidňuje. Toho už se člověk nemusí bát. Maminka ještě chvilku poseděla, pohladila tě po čele, dala ti pusu, jen takovou lehounkou, vzdušnou a pomalinku tichounce odešla z pokoje. A ty teď teprve můžeš konečně usnout a klidně spát až do rána. Protože ráno, to byla zrovna neděle, jste se umyli a oblékli a sedíte u snídaně a maminka se ptá, co se ti zdálo. Tatínek se tváří jako by nic a taky se vyptává. Tak co to bylo v noci, co to byl za křik a nářek? U mé postele byl možná čert, odpovídáš a tatínek se diví, jako by o tom nic nevěděl a nesvedl s tím zjevením tak těžký boj. Jak vypadal ten čert, ptá se tatínek. Tak mu to člověk všechno vylíčí. Byl velký, větší než ty, bez hlavy a takové ruce divné, rozepjaté a šel na mě. Tatínek se dívá na maminku, maminka na tatínka, vyměňují si pohledy, ale tebe neoblafnou. Ty přece víš, jak to v noci bylo. Vždyť se nedalo ani spát. Tak řekni, s kým bojoval jsi v noci, jen se přiznej. Maminka to říká, ale vždyť přece byla u toho, tak to musí vědět. To ona jenom dělá, jakože neví, aby tatínek tu příhodu musel pěkně celou povyprávět. Ale on se vymlouvá a nechce nic říct, že prý o ničem neví, že jenom slyšel, jak křičíš ze spaní a tak se šel podívat a viděl, že máš nějaký špatný spánek, což při té bouřce nebylo ani divu, že se ti něco zdá a křičíš ze sna. Ale jinak prý bylo všechno v pořádku. Prý. A on, když už tam jako v tom pokoji byl, že tam měl na okenní klice na věšáku pověšený kabát, aby uschnul a nebyl zmačkaný, no prostě vymýšlel si všechno možné, ale tebe neoblafl. A taky maminka se nějak potutelně usmívala a říkala jenom, to jsou věci a mrkala na tebe. Však ty víš, že tatínek je statečný, když porazil takovou příšeru a ještě o tom skromně mlčí a tváří se jako by nic. Ale teď už je taky večer, jenže je

když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové

nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky,

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí?

0: to musí také dodržet.
1: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
2: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
3: Maminky nebyly k utišení.
4: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
0: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
3: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešly.
4: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
5: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
3: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
0: Cože?
4: Řekl pan profesor překvapeně.
0: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
3: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
5: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
0: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
4: Odpověděl profesor Kurama.
0: Jakou barvu si přejete?
3: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
6: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
5: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
1: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
7: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
6: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
3: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
4: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
0: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
3: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
4: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
3: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
0: Co zase chcete?
4: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
3: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
5: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
6: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
0: Rozumím, rozumím,
4: odpověděl pan profesor.
0: Jakou chuť tedy chcete?
3: Tu se lidé opět začali překřikovat.
5: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
6: V žádném případě. Po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
7: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
1: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
6: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
5: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
4: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
0: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
4: Pak si vyšel na procházku.
3: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
4: Ale pan profesor byl rozzlobený.
0: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
4: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
3: Nastalo nedělní ráno.
4: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
3: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
4: Vstal a vyhlédl z okna.
3: Venku padal bělostný sníh.
4: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
3: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
2: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
4: Pan profesor jim odpověděl.
0: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
2: Hurá!
3: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
4: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
3: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
6: Pane profesore, vy jste zapomněl na svůj slib.
3: Promluvil jménem ostatních starosta města.
6: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
4: Pan profesor pravil.
0: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
4: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
3: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
4: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
3: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
4: Hrrr, bum!
3: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
4: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
3: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
4: Však si ji taky všichni společně namíchali.
3: Každý si honem zacpával nos.
4: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
3: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
4: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
3: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
4: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a vesele cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. Po tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonuké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancoval. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí se vítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala si cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že jí už nikdy neposlechne. Kozičky neslyšíce veselého zpěvu za sebou ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila a dcerky se ptala, zdali je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat v řetánko i len nespředený. Vědouc, že matka ne hned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona, sednouc pod strom, začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla: ach, odpusťte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana, sukni vykasala, Bětušku obejmula, v březových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka spředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana: motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svehla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou: když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala: dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kos podojit a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase: ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást. Větuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Větuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám posoustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany Letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Pětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co si dnes promeškala, řekla krásná pana. Pětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Pětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Pětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláče, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký jsi to potáč příze mi včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročeš? Úzkostlivě se ptá Pětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Tí zlý duch to předl. Rozlobím se. A v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Pětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl, a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Pětuška na mošinku a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou a podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na tohle. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevykopila celou mošinku, mínila matka. Ráno šla sama podívat se na místo, kde Bětuška přehršlý listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Bohatství, co si Bětuška domů přinesla, i bez toho bylo dosti veliké. Matka koupila statek. Měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty a nemusela kozy pást. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nespůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do Březiny zašla. Vábilo jí to tam. Přála si, kdyby krásnou panu viděla. Ale nikdy více ji nespatřila.
1: Digi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Aninka s tatínkem a maminkou byli na dovolené na Kanárských ostrovech. Když se vrátili, to bylo nějakých řečí, jaké to tam je, jaké tam jsou palmy a pláže a moře, že je doopravdy slané. Ale Kanárka tam prý neviděli ani jednoho. A taky není divu, protože s těmihle ptáčky mají ostrovy pramálo společného. Potíž byla v tom, že Aninka si Kanárky moc a moc přála. Jednoho dne se tatínek vrátil ze služební cesty do Prahy a přivezl prostornou klec se dvěma Kanáry. Nebyli ovšem z Kanárských ostrovů, byli to rodilí Pražáci. Anince to však nevadilo. Hned se zajímala, čím je bude krmit a co se musí dělat, aby se Kanárkům u ní líbilo a pěkně zpívali. Hlavně musí mít pořád v téhle misce čerstvou vodu. Do té druhé nasypeš každý den trochu zobu, ukázal jí tatínek. A dno klece musíš obden čistit. Pochopitelně jezevčík Balík s kočkou Brundibárou se honem honem běželi podívat do Aninčina pokojíku, cože to tam je za novou, podivnou věc. Hnali se ke kleci a zvědavě si ji prohlíželi. Balík ji navíc důkladně očichal, aby si zapamatoval novou vůni těch dvou žlutých hromádek. Seděli na bydýlku uvnitř a tvářili se jako boží neštěstí.
1: Tak tohle jsou ti slavní Kanáři, takové chudinky nanicovaté. Každý vrabec by je přepral, mínil Balík.
0: A Brundibára mu přizvukovala. A že budou zpívat? No bože, kočky taky zpívají a nemusí být kvůli tomu zavřené v kleci. Zkrátka těm dvěma se nový přírůstek do domácnosti vůbec nezamlouval. Ale co se dalo dělat? Aninka si Kanárky zamilovala. A co má ráda Aninka, musí vzít na milost i Balík s Brundibárou. Přesto do Aninčina pokoje teď raději ani nechodili. Za to se nápadně často motali pod jeho oknem, to aby jim neušel slavný Kanáří zpěv. Dlouho se z okna neozývalo nic, jen občas nějaké to brnkání na piano, když Aninka cvičila. Kanáři mlčeli. Až po čase se ozvalo jakési nesmělé pípnutí. Kdepak? Zpěv to ještě nebyl, jen tichonké zaštěbetání. To vrabci jsou hlučnější, pomysleli si čtyřnozí posluchači pod oknem. Ale jednoho vlahého podvečera se z Aninčina okna ozval trylek. Pak druhý, třetí a za ním celá řada dalších. Takových, jaké ani Balík, ani Brundibára nikdy neslyšeli.
2: Tak tohle je ten Kanáří zpěv?
0: Brundibára se ušklíbla.
2: Já mít zobák, cvrlikala bych líp.
1: Kdybys ty měla zobák, nebyla bys kočka a já bych s tebou nekamarádil, usadil ji Balík.
0: Pak se konečně Kanáří sameček rozespíval. Aninka byla moc ráda. Bylo to znamení, že se mu u ní líbí. Jednoho dne se ovšem stalo, co se stát muselo. Při čištění klece nechala Aninka otevřené okno a oba Kanárci jakoby se domluvili hub do dvířek a frr oknem ven. Přistáli až ve větvích jabloně. Zkrátka hotové neštěstí. Marně je Aninka lákala na misku zobání, marně na ně volala. Nakonec postavila klec přímo do okna a celá zoufalá vyběhla ven. Balík s Brundibárou ji samozřejmě velmi ochotně přispěchali na pomoc. Tatínek ještě nebyl doma a ostatní spíš jen lamentovali, než aby pomáhali. Babička to dávno věděla, že to tak dopadne. Maminka, že prý bude nejlepší zavolat hasiče, ti mají žebříky a takové ty věci. Ale Aninka nechtěla, že se pokusí chytit je sama. Na strom ovšem nevylezla. To přenechala Brundibáře. Spolu s balíkem číhala pod jabloní, kdyby náhodou některý z těch dvou spadl. Ale co pak pták může spadnout z větve, když umí létat? Brundibára věděla o chytání ptáčků své, jenomže v koruně stromu to bylo trochu jiné nežli na zemi. Jen co se k ním prodrala spoustou větviček, kanáři frr a rozletěli se každý na opačnou stranu koruny. Když se kočka doplížila k jednomu z nich, ten honem přeletěl k tomu druhému a zas byli spolu, jako by si s kočkou hráli. Tak to šlo hodnou chvíli, až se vrátil z práce tatínek. Hned pochopil, co se stalo. Na to se musí s Fištrónem, povídal a šel do garáže. Tam vyhledal starou odloženou síť na motýly a takto vyzbrojen sehrnul pod jabloň, že kanáry polapí stejně, jako kdysi Aninka lapala do síti bělásky zelné a otakárky feniklové. Jenže, to se ví, kanáři na nic nečekali. Přeskakovali a přelétali střelhbitě z větvičky na větvičku, jakmile se tatínek se síťkou byt jen trochu přiblížil. Naštěstí je nenapadlo uletět z jabloně někam dál. Jiný strom nebyl v dohledu. Tatínek se snažil ze všech sil. Brundibára mu v koruně stromu pomáhala, ale nic na plat. Ptáčci se své svobody nechtěli vzdát. Když se tatínek tím úsilím zapotil a rozboleli ho ruce, řekl, že si musí trochu odpočinout. I Brundibára toho už měla plné tlapky a slezla na chvíli dolů, aby si v pohodlí přelízla pocuchaný kožíšek. V koruně stromu nastal klid a kanárci se slétli k sobě, aby se ujistili, že jim ta zběsilá honička nijak neublížila, že jsou v pořádku. Sameček se dokonce pokusil o trylek, ale byl to spíš jen takový pozdrav zdejším vrabcům, kteří celou honičku pozorovali z úctivé dálky. A právě toho klidu na bojišti využil balík. Obešel jabloň, postavil se pod její korunu na tu stranu, která byla odvrácená od domu a od okna, zamířil čumákem na kanáry ve větvích a vydal náhle a nečekaně takový příštěk, že to znělo jako výstřel z děla. Vrabci ze široka zdaleka rázem poplašeně vzlétli a polekali se i dva žlutí uprchlíci. Vznesli se do vzduchu a zamířili, div se světe, rovnou na okno a hubky šupky do klece. Snad si pomysleli, že jedině tam jsou v bezpečí, tam se jim nemůže nic stát, tam jsou doma. Když to Aninka uviděla, honem se hnala do pokoje zavřít klec, aby si to kanárci snad znovu nerozmysleli. Ale kde pak? Asi jim vyhládlo a vesele zobali z misky. Tak všechno dobře skončilo. A ten den měl balík o slávu postaráno. A taky o dobrou večeři.
3: O zelené huse. Běž, pohádko, běž, až na zlatou věž. Rozhlédni se kam a pak rovnou k nám. Žil muž se ženou a měli 12 dětí. Děti měli hodně, ale v hrnci mívali málo nebo vůbec nic a v chalupě býval hlad. Jednoho dne šel otec s nejstarší dcerou do lesa na dříví, aby se doma alespoň ohřáli. Pojednou uslyšeli za sebou dusot kopyt a hrčení kol a než se nadáli, zastavil vedle nich kočár. V kočáře seděla pana, celá zelená. Vyklonila se z okna a zeptala se muže. Proč jsi smutný? Co pak tě trápí? Muž se nepolekal. Myslil, že ho už nic horšího nemůže potkat než nouze a hlad, a těch měl nad hlavu. Řekl proto hezky nebojácně podivné paně o svém trápení a pana odpověděla. Jestli mi dáš svou nejstarší dceru do služby, budeš mít všeho víc, než potřebuješ. Naplním ti sklep jídlem a pitím a nikdy ti jídla ani pití neubude. Tvoje dcera se bude u mě mít dobře a po 7 letech se může zase vrátit. Rozmysli si to a jestli budeš chtít, přiveď děvče k velikému pařezu, který stojí na pasece. Potom pana odjela. Muž se rozmýšlel. Což o to? Bylo by dobré, kdyby člověk měl všeho dost a nelehal a nevstával s prázdným žaludkem. Ale dát dceru kdo ví komu se mu přece jen nechtělo. Dcera se už rozmyslila. Tatínku, povídala, jen mě do té služby pošlete. Všem nám bude líp. Přemlouvala otce a přemlouvala, až nakonec povolil. Odvedl dceru k velikému pařezu na pasece a vrátil se domů sám. Děvče dlouho nečekalo. Za chvilku se objevil kočár, zelená pana poručila dívce, aby nastoupila, a sotva dívka usedla do kočáru, jako by kočár dostal křídla, letěl lesem, že se stromy kolem jen míhaly. Muž přišel domů a řekl ženě: jdi do sklepa a přines chleba, máslo a sýr a nezapomeň na láhev vína. Co se to s tebou, muži, děje? Zabědovala žena. Dobře víš, že máme sklep prázdný a chceš na mě, abych ti podstrojovala jako pánovi. Jen jdi, přikázal muž. Žena šla tedy do sklepa a na schodech zůstala stát jako omráčená. Sklep byl plný. Plníčky jídla a roztodivných lahví. Vzala, co si muž přál, i jednu z lahví vzala a pospíchala nahoru. Muž na ní čekal u stolu a usmíval se. Tak vidíš, neříkal jsem ti to. A teď jí vyprávěl, jak se všechno zběhlo s jejich dcerou, se zelenou panou a vším tím bohatstvím a štěstím, které je potkalo. Od té doby měli muž, žena i děti dost jídla a nemuseli hladovět. Dobře se jim vedlo. Dívku odvezla zelená pana hluboko do lesa, tak hluboko, kam ani lidé nechodili, jenom zvěř žila v té končině. A ptáci létali ve větvích stromů. Tady stál na hebké louce veliký a nádherný zámek. Před ním kočár zastavil a zelená pana s dívkou vystoupila. V zámku bylo mnoho pokojů a pokojíčků a dívka ode všech dostala klíče. Všechny pokoje každý den pěkně uklidíš, řekla zelená pana, a postele usteleš. Jen do jednoho pokoje, od kterého také dostaneš klíč, nesmíš po celých 7 let vstoupit. Potom zelená pana zmizela. Dívka žila v zámku docela sama. Každý den uklízela a zametala pokoje a stlala v nich postele. Zakázanému pokoji se vyhýbala. Rozmlouvala jenom s ptáky, kteří prospěvovali kolem zámku. Každý den našla prostřený stůl a nemusela se o nic starat, kromě toho, co jí zelená pana rozkázala. Tak plynul den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem. 6 let uplynulo jako voda v řece a nadešel 7. rok služby. Ale čím víc se blížil konec služby, tím zvědavější se dívka stávala. Kdybych zakázaný pokoj odemkla, dveře maličko pootevřela a jen škvírečkou se podívala dovnitř, zelená pana by jistě nic nepoznala. Obcházela kolem dveří. Naslouchala. Za dveřmi však nebylo nic slyšet. Rozhlédla se ještě opatrně po chodbě, vsunula klíč do zámku a klíč se v zámku sám otočil. Dívka se trochu polekala, ale zvědavost byla silnější než strach. Pomaloučku pootevřela dveře a škvírečkou nahlédla dovnitř. Uviděla veliký pokoj, v pokoji veliký rybník a na rybníku plula zelená husa. Jakmile dívku spatřila, zamávala křídly, zarmouceně zakýhala a zvolala. Škoda, přeškoda, že si dveře otvírala. Ještě rok, jediný rok a byla bych vysvobozena ze zajetí. Teprve za 100 let se narodí zase někdo, kdo by mě mohl vysvobodit. Jdi neposlušná, odkud si přišla. Poděšená dívka vyběhla ze zámku. Před zámkem stál kočár a čekal. Dívka vsedla do kočáru a kočár ji odvezl až na paseku k velikému pařezu. Nedaleko odtud se procházeli její rodiče. To je dobře, že se zvrátila, řekl otec. Budeme se mít všichni dobře. Ale když se vrátili domů, byl sklep prázdný a po jídle a víně ani památky. Do chaloupky se vrátila stará nouze a na to, jak se měli dobře, jenom vzpomínali.

0: nhiều quá. Ừ.
1: Piggy vtipk.
2: V restauraci. Máte prázdnou sklenici? Chcete ještě jednu?
3: Neblázněte, pane vrchní. Co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?
4: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David

odskakovali. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za Muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si Muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl Hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe Muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal Hříbek, ale to už byla Muchomůrka u Pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to Muchomůrka, možná to věděl i Hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla Muchomůrka. Vrátka vrzla a Pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k Pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání Muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a Hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na Pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A Muchomůrka, ta se uvnitř Pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná jí chtěl Pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.

0: k cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
1: Hanko,
2: a tudíž nemůžou
1: to,
2: rovně stát.
1: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
1: Plandá.
2: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
1: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
1: Dobře.
2: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
1: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
1: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
1: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
2: Jako, že to frčí. Jakože je to móda.
1: Tak je to tak, jak
2: jsem. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
1: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
1: budem dělat trendy
2: tě.
1: Záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy děti samozřejmě doma.
1: Pupíče. Já jsem cvičil, ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. Co to povídám? Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
1: Nad prstičky.
2: Přesně tak.
1: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
1: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně
1: kdybych...
2: tak, jako by si splýval. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
1: Před
2: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
1: A ta hlava jako před hlavou.
2: Hlava pořád leží a zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já vám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno, toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, tři, dvě, jedna a pustím.
1: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
1: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
1: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
1: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
1: A já už vím, to je jako když Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
1: Takže nejdřív plác,
2: jako
1: tulen.
2: Tak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do deseti. Raz, dva, tři, čtyři, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
1: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená, Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
1: Děti, bylo to... Prýma, ale musím se jít vydýchat.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani žgibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhal se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazí a zmrazí tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je velká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Jak Racochejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Racochejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si užíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na Havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
2: Kýho bíra netopíra, podivil se Racochejl. Kdo pak to vyhazuje takové vzácnosti?
1: Zamával nad knihou svýma velikýma ušima, aby z ní odfoukl prach a hned ji otevřel.
2: Čarodějnická kniha pro začátečníky i pokročilé. Napsala Majdaléna Zlobomila Retichová. Čarodějnice ve výslužbě.
1: A hned pod tím nápisem byl první recepis. Kterak se stanu neviditelným. Racochejl na to překvapeně koukal a potom povídá:
2: No, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
1: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam: uškubni jitrocelový list ještě s vlhlý rosou a vraz ho do kastrolu. Racochejl se poškrábal v rozježené kštici.
2: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
1: Ale pak nad tím mávl rukou.
2: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
1: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
2: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
1: povzdychl si Racochejl.
2: Ale co, kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
1: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
2: Tě, úsměv sem, úsměv tam a ještě abych to cukroval, to tak.
1: Hudroval Racochejl, zachechtal se do hrnce a připlácl po klici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
2: Tak, a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
1: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Racochejl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá.
2: No tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
1: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
2: Nevoní to špatně.
1: Namočil prst a líznul si. A bác ho.
2: V tu ránu se zelenal jako brčál. Je, to jsem to ale vymňouk, vyjekl Racochejl zděšeně. Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
1: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukínku a na hlavě mašličku ze žabince.
2: To se na to podívejme,
1: zakuňkala.
2: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat.
1: Špitl Racochejl nešťastně.
2: A takhle to dopadlo.
1: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá.
2: No já, ty stále vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně. Já vím,
1: vzdychl Racochejl provinile a koukal se přitom do země.
2: Pojď, řekla kuňka, já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
1: vyhrkl Racochejl vděčně.
2: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
1: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochejl přiložil polínko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
2: A teď si lízni,
1: řekla kuňka.
2: No, já nevím,
1: zdráhal se Racochejl a přešlapoval.
2: Podívej, horší už to být nemůže,
1: řekla kuňka. To Racochejla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout.
2: Je, toto jde ale rychle,
1: liboval si. Jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochejl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
2: Je, to jsme tomu ale dali na frak,
1: řekla kuňka.
2: Kde jsi? Tady,
1: ozval se Racochejl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
2: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
1: kníkl Racochejl, ale v zápětí zakvílel.
2: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos. Aha, řekla kuňka. Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu,
1: trucoval Racochejl.
2: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
1: Řekla kuňka.
2: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
1: ozval se rychle Racochejl.
2: Tak já to řeknu.
1: Odkašlal si a bázlivě úplně potichu zahuhlal.
2: Hu, už jsem zase tu.
1: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké uši a nakonec tam zase stál tak jako prve. Jenom se mu trošku třásla kolínka.
2: No, s tou čarodějnickou knihou, víš, nejsou žádné špásy, řekla žába Kuňka. Radši vrať zase tam, kde jsi našel. Jo, to taky hned udělám, vyhrkl Racochejl. Popadl knihu a pelášil na havraní skálu. Položil ji pod kámen, kde ji prve našel, a metelil si to hned zase zpátky.
3: Tak už jsem se té strašidlácké knihy zbavil, zafuněl.
2: Kuňka se káravě zadívala na skřítka.
3: Jen to nesváděj na tu knihu. Ta za to nemůže. Sám si to zavinil. Asi máš pravdu,
2: svěsil Racochejl ramínka. A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
3: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
2: řekla Kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
3: Je bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
2: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
3: Ne, Kuňka říkala, že to nesmím dělat.
2: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek Racochejl už nikdy čarovat neskoušel.

0: Písničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Auto v akci je Hubert. Sláva to sice byla, ale lichožrouti si ji nestačili užít. A vzít nohy na ramena taky nestačili, protože za dveřmi vysokým hlasem ječila Květu Žvoráčková a basem hřměl Bernardín Hubert. To profesora Kadeřábka vzpamatovalo. Celou záchranou akci samozřejmě viděl, ale byl tak fascinovaný tím, co všechno lichožrouti dokážou, že se ani nepohnul. Jen jeho ruka se míhala nad blokem, kam si všechno chvatně kreslil a zapisoval. Teď se ovšem musel pohnout ke dveřím, nebo mu z nich podnájemnice Voráčková nadělá třísky. Na malou skulinu je pootevřel, byli pořád zatarasené tím botníkem a vztekle šeptal: paní Květuš, vraťte se okamžitě do postele, tady se nic neděje. Paní Květuš v noční košili vyděšeně o krok ustoupila, ale Hubert profesora odstrčil a už funěl na prahu jeho pracovny. Do lichožroutů jako když střelí. Každý z nich skokem splynul s něčím, co měl nejblíž. Tohle se museli naučit už jako mrňata. Co? No, že největším nepřítelem lichožroutů je pes. Jak to říkal Hihlíkovi děda? Pamatuj si, chlapče, že nejhorší jsou jezevčíci a teriéři, ale každý čokl bez rozdílu se už jako malé štěně učí trhat lichožrouty a začíná na ponožkách. Žádné chameleonské triky na hafany neplatí. Ať si lichožrout splyne s čím chce, psům je to fuk, protože jdou po pachu. Prostě si lichožrouta vyčenichají. A Bernardín to teď názorně předváděl. Sotva Čango splynul s fíkusem v květináči, Hubert fíkus povalil, když Ramses ze zíku splynul s profesorovou bačkorou, Hubert se do ní zakousl a když ze sebe Pepa Padrát udělal smetáček, tak si s ním Hubert začal pohazovat. Jen k Vasilovi se nedostal. Vasil se totiž odrazil od křesla a mohutným skokem dopadl až na psací stůl a tam splynul s životem lichožroutů. Byla to ta nejlepší skrýš, jakou si mohl vymyslet. Dokonalá finta. Bernardína by tím pravděpodobně obelstil, ale profesora, kde pak? Ten vyrazil jako lvice, když na její mládě zaútočí buvol. Přitiskl se k němu na prsa a bránil ji vlastním tělem. Vasila vytřásl, své životní dílo zachránil, ale jinak všude kolem sebe viděl jen spoušť. Povalené terárium, skácený fíkus, rozbitou vázu a Huberta s vyplazeným jazykem. Bernardín toho měl dost. Všechny lichožrouty z pracovny přece vyhnal. Tak proč tu pořád ještě nějakého vetřelce cítí? Někde docela blízko, kam se mohl schovat? A kdo to je? Položil si hlavu na tlapy, usilovně přemýšlel, mocně slintal a nevěděl. Ale my to víme. Přece když Hubert vrazil do pracovny, každý lichožrout splynul s něčím, co měl nejblíž. A Tulamor junior to měl nejblíž k Hubertovi. Skočil mu na záda, zavrtal se mu do kožichu, ale pak se za žádnou cenu z té jeho nečesané, zašmodrchané srsti nedokázal vyproskit. Dokonale s Bernardínem splynul a teď ho začal zuřivě kousat a škrábat a kopat. Hubert zavil překvapením i bolestí. Ta bolest mu nasadila ostruhy. Vyrazil z bytu a jako splašený kůň pádil noční ulici. Zatímco veselá partička šlapala po schodech k půdě. Záchranná akce se podařila. Tulamora juniora z klece dostali a k tomu ještě to psisko. To nebyl pes, hlaholil Vasil. To byl metrák čistý váhy, vycvičený na lov lichožroutů. A nevěděl, kam dřív skočí, smál se Ramses. Chtěl jsem ho trochu přiškrtit, ale víte, že by ho bylo líto. Vytahoval se Čango škrtič, jen Pepa Padrát neříkal nic. Pořád se ohlížel dozadu ke schodišti.
1: Hele, myslíte, že šel napřed?
0: Kdo jako? Nechápal Vasil.
1: Přece šéfu junior.
0: Vysoukal ze sebe Padrát. A bylo to jako, když nezahřímá a rovnou uhodí blesk. Pracha! Kde zůstal Tulík? Vyděsil se Ramses. Pepa Padrát na prázdno polikal a Čango škrtič dostal škytavku. Třeba na nás nečekal. Nejspíš už je doma, vypráví, jak jsme ho zachránili. Chlácholil je i sebe Vasil. Jenže on doma není, řekl Ramses s mrazivou jistotou. Kdyby tam byl, tak jsou tyhle dveře do kořán a táta by tančil břišní tanec. Až tohle Vasila přesvědčilo. Párkrát to už v minulosti zažil. Když se velkému šéfovi povedlo pořádné ponožkové bingo, takhle to oslavoval. Tančil břišní tanec a tleskal si do rytmu. Za dveřmi půdy však nikdo netleskal ani nedupal. Jen žádnou paniku, hoši. Pokusil se Vasil o úsměv. Zkuste si každý vzpomenout, kdy jste ho viděli naposledy. Ramses si uvědomil, že je to jen ztráta času. Najednou si připadal o pár let starší a rozumnější než ještě před několika dny. A hlavně věděl, co ho čeká, když přijde domů bez bratra.
2: Já se vrátím, řekl. Třeba tam ještě je. Možná se někam schoval. A teď nemůže ven. Já se u profesora vyznám, to přece víte.
0: Vasil popadl jeho ruku do své tlapy. Klobouk dolů, mladej, zachraptěl. Koukám, že bys byl rád velký šif jako tvůj otec. Ramses nejdřív zrudl píchou, ale pak k vlastnímu překvapení odpověděl, no, to snad ani ne. A seběhl ze schodů. Dveře do profesorova bytu zůstaly tak, jak je Hubert při svém úprku rozrazil. Ramses vklouzl dovnitř. Uměl jako všichni lichožrouti chodit docela neslyšně, ale teď tu mohl klidně dupat. Profesor Kadeřábek by ho stejně nevnímal. Stále ještě stál uprostřed pracovny se životem lichožroutů v náručí, zdrcený a zároveň úžaslý ze všeho, co se tu před chvílí událo. Ramses mohl v klidu prohledat všechny skrýše, které tu s bráškou měli. A když se potvrdilo jeho chmurné podezření, že Tulamor junior ani v bytě, ani v domě není, nahoru se už nevracel. Ano, Ramses se odhodlal.
2: Musím bratra najít. Co se stalo, je taky moje vina. Neměli jsme tam chodit. A když profesor bráchu chytil, tak jsem se měl radši taky nechat chytit a ne vzít roha a pak se krčit za trámem a poslouchat, jak táta zuří.
0: Ramses si tohle všechno říkal nahlas. Vlastně to úplně vykřikoval ale nikdo ho neslyšel. Lidé i lichožrouti v okolních domech spali. Nikde se nesvítilo. Ulice, po které se Ramses při zdi plížil, byla temná a prázdná.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
2: Modrožluté potvorky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
0: Piggy reklama.
3: Pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam ji budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí pošklebovaly i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by si ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta, co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání se dají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že ji není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultra protivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce o brace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila.
4: Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz, kaze, rychle zmiz.
3: Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela tisíc veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.
5: Dnes jen tenký hlas šeptá mi prázdnem. Ztracená, nejistá, nevzdej se a zkus.

0: vtipk.
1: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
2: Protože nemám plešatou pastelku.
3: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
4: Co tu děláte? Vysím, pane šéf. Co pak to nevidíte?
5: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
0: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho naraní.
5: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu.
1: Malí pavouci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
0: Tatí, ten pán něco ztratil, jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
5: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo prcličku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyb, hyb, hyb, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
4: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
1: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
0: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
5: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
4: Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
5: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i z pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
4: Pardon, zavolal zahambeně pytlík,
5: ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
4: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon,
5: volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
0: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
5: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až
1: docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pitlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
5: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
1: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem.
5: Spletli si pitlíka s paní,
1: pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem.
5: Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: Vlastním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vás děti doma taky zdravím. A jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
1: Anko, já jsem trénoval svoj tou s tou obručí, co jsi mi to nechala minule.
0: Aha, tak mi zase vrať.
1: No, nemůžu, děkuju. Protože...
0: Co s tím udělal Vojta?
1: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
0: Že on to hodil na strom?
1: Ne. A to někde a trénuje.
0: Tak tady máš.
1: Říkal.
0: Podívej se, děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Mm,
1: takže,
0: Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce.
1: Ne?
0: Vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj.
1: Aha.
0: Budeš očima sledovat, kam to obruč letí a do druhé ruky chytíš. Je to něco, jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
1: Anko,
0: kam to má jít.
1: Já vím úplně přesně, kam poletí.
0: Kam poletí?
1: Byť ne do stropu.
0: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičny, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A...
1: Dobře, tak já s tím...
0: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Aha. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obruč, koukej očima.
1: No,
0: a do druhé ruky chytím. Super. Tak, a teď drž to v levé ruce.
1: Levé, ano.
0: Ty to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
1: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
0: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
1: Počkej, to vůbec nejde. To...
0: Držíš obruč a je to, uvolníme.
1: To chce trénink.
0: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
1: Natáhněte
0: ruku.
1: Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
0: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč, roztočíme obruč.
1: Já vlastně tu ruku musím jakoby...
0: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
1: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
0: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
1: Vyhodím.
0: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím. A zastavíme. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
1: Choreografii.

Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout,

ale místo jadírka popadl kus skořepinky. Tam mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá: kikiriki!

0: Dnes je 22. června.
1: A svátek má Pavla.
0: Pavla je holčičí podoba jména Pavel.
1: Vznikla z latinského slova Paulus a to znamená...
0: Malička nebo skromná Pavlička.
1: Takže milé Pavlínky, Pavlušky, Pavličky...
0: Všechno nejlepší k svátečku.
2: Dělá? Už ať si ženku.
3: No, neboj se, Loriko, neboj se. To ošklivé psisko už je pryč. Tady máš cukříček, no.
2: No, no, Rinko.
3: Malá.
2: Cuka, no.
4: Je to trápení s těmi zvířaty, že ano.
3: S jakými zvířaty? S vaším psem. Lorika je hodná, ta na nikoho neskáče ani neštěká.
4: Však on si na ní zvykne. A že štěká, to víte, pes. Přece nebude kokrát.
3: No tak, mám je to ještě k zmínku. No to bych se na to podívala.
4: Ano.
3: Pes má mít na hubec a má být na vodítku.
4: Na vodítku, ano.
3: Lorika taky nepoletuje volně.
4: Taky nevíte.
3: A vůbec.
4: Jo.
3: Pes nemá v hotelu co dělat, když obtěžuje hosty.
4: Jo, jo.
3: Já si budu stěžovat.
4: Ano.
3: No to tedy uvidíte.
4: Co teď, chlapče, co dělat? Opravdu si stěžovala u pana vedoucího, pováž. A on přišel za mnou.
5: No jo, tatí, ale přece Žerika nepošleme domů.
6: Stejně by si neuměl odemknout, že ano?
5: Tatí, ale už si Lorinky ani nevšimne, tatí, vážně. Já mu domluvím.
4: Domluvíš? Domluvit bys měl té paní. A s tou prý není vůbec žádná domluva.
5: No tati, když k ní půjdu do pokoje a hezký poprosím, ale tati, teď ty víš, jak já to umím, taťuldo, určitě řekne, že mu odpouští.
3: A ne.
5: Prosím vás, paní.
3: Už jsem řekla.
5: Žerik si už Lorinky ani nevšimne a budu jí nosit cukr.
3: To tak. Přecpeš jí cukrem a co potom?
5: Tak jí nedám ani kostičku.
3: Na komče. A ona ho má tak ráda.
5: Tak budu ten cukr nosit vám.
3: A co pak jsem papoušek?
5: A vy ho dáte sama a budu vám čistit klec.
3: A bydlím snad v kleci?
5: Lorinčinu klec vám budu čistit.
3: A schválně ji necháš u letě.
5: Tak by vám vyčistil boty.
3: No to trzoune. Zdají se ti špinavé, že potřebuji vyčistit.
5: Ne. Den co den vám je budu čistit, dokud... No, odjedete.
3: Aha, čím dál tím líp. Chceš se mě zbavit? Vyštvat mě chceš? Pořádně slovo. A ten pes musí pryč. Musí pryč a pryč.
5: Pryč.

0: pane Spejble.
1: Teď je dobrá rada drahá.
0: Jak drahá, pane Spejble?
1: Ale to se tak říká, Máničko.
0: Aha. A poprosil si tu paní důkladně, Hurvínku.
2: Já prosil, až jsem se prohýbal. A co já jí nasliboval, že jí budu nosit cukr a čistit klec.
0: Té paní.
2: Ale Lorince. A že jí budu čistit boty.
0: Lorince.
2: Té paní pořád. Ale všechno bylo pro kočku.
0: Ta paní má taky kočku.
2: Nejsi na hlavičku? Kočka a Lorinka, co pak by to šlo dohromady?
0: No, to by vůbec nešlo dohromady.
2: To bych řekl, že ne. No ne. No, vlastně. To by vůbec nešlo dohromady.
1: Ještě zajdu za vedoucím, ale nevím.
2: Za to já vím, taťulínku.
0: Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau.
3: No to snad dělá Lorince na schvál. Přestaň s tím, holčičko.
0: Vám se to nelíbí.
3: Ticho buď. Lorinka se koček bojí, přestaň.
0: Ano, prosím.
3: Nenechám ti ubližovat, Lorinko, neboj se.
0: Hej, Donanky, tady je někde kočka.
3: Kočka, kočka, hele, jí tamhle. No tak odežení, odežení.
4: Zažij, kočičku, zažij.
2: Že já lehnal, co?
0: Tedy ta pelášila.
5: Je, sláva. Je, to bylo leknutí. Je, děkuju ti, chlapče. Je, nestalo se ti nic, Lorinko.
4: Co ká? No,
5: vidíš.
2: Já jí dám cukr, můžu?
5: Ale to víš, že ano.
1: Marnost nad marnost, Hurvínku. Pan vedoucí říká, že žerik musí pryč.
3: Cože? No to bych se na to podívala. Komu ten pes vadí? Takový hodný pes. Kočku zažene. A co štěká? No přece nebude to krhat, že? Ten pes tu zůstane. Pojď, Lorinko, pojď. Já už si na pana vedoucího došáplu. To bych se na to podívala. To vám
2: naši vyhráli.
0: Sláva!
1: Ještě, že se tu ta kočka objevila. Taková náhoda.
2: No, ale kdybyste věděli, jak mě poškrábala, když jsem jí náhodou nesl.

0: jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si nahoněnou s motýly. Vonělo ke kytičkám. A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který štípe? Ale ovád bzučí jinak. Tohle bude asi včelička, řeklo si štěňátko a trochu se rozlobilo, že ho tak polekala. Já ti dám, pěkně tě proženu, že si to budeš dlouho pamatovat. Ale kde je? Teď tu byla a najednou tu není. Ozvalo se znova, jako kdyby se mu včelička smála. Počkej, až já tě chytím. Nic ti nepomůže, že se schováš do kytiček. Mně neutečeš. Už ji vidělo. Už po ní chňaplo, ale včelička najednou vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni odněkud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té vonavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to vonavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se, pšeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. Konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka, divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak, hučící černý mrak. Kde se tu vzal a co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole.
1: dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. Je, to byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleť se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš? Divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbyla ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleť. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo. A místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměli čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosili šťávu, druhé s ní míchali a jiné zas mávali křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu. Vzdychlo si štěně. Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět? Včela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív. I jeho velikost byla v pořádku. Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní. To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen? Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal. A najednou, ťap, ťap, ťap, něco se hýbe u plotu. Štěňátko zpozornělo. Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat? Ale včelky nedělají ťap, ťap. Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr? Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě, co pak asi mají za lubem? Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo, přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách. Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého. Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí. Protáhli se dovnitř do domečku a vzduchem zavoněl med. Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím. Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily. A štěně za nimi, přes pole, přes sad, přes louku. Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku. Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj, ať ti neutečou. Žádný strach, přede mnou se neschovají. Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku. Tak vy si myslíte, že mě napálíte? Rozlobilo se štěně. Však já vás dohoním. A znova se za nimi rozběhlo. Bojte se! Už vás mám! Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy. Najednou bylo docela zdravé. A myšky? Ty se chytily sami, zamotaly se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutálely se do rybníka. Teď máte, co vám patří! Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník. Takový osud čeká všechny zloděje. A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel. To myšky, já ne, vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu. Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad střížkou. Už hrozí vniknout dovnitř. Štěňátko zavřel oči, ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se a když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu. čeličky se nezlobí, vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, voňavé dobroty.

0: Štěňátko vyléčí. Vaf, vaf, ňaf, ňaf, ňaf. Písnička štěněčí. Vaf.
1: Vigy básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O Jasanové paní, která k vlastním mužem byla prokleta a dlouhý čas v Jasanovém stromu žila, než se mezi lidi mohla vrátit. V hlubokém údolí mezi pohořím Džbánem a rovinami je na opukových skalách zřícenina starého hradu. Kdysi tu stával pevný hrad a jeho čeleď chránila kraj kolem dokola. Džbánský rytíř si prý jednou přivezl na svůj hrad mladou a krásnou paní. Odkud byla, nikdo nevěděl a ona sama o tom nikdy nemluvila. Bloudila hradem jako bezduchá, sotva promluvila se služkami a rytíři se vyhýbala, kde mohla. On byl člověk prchlivý a nikam daleko pro slova nechodil. Když se jednou spolu střetli u večeře, rytíř vzkypěl hněvem. To jsem si přivezl pěknou ženu, kloudného slova od ní neuslyším, nic nechce, o nic neprosí, chodí jako ve snách. Služkám pro posměch, že se o nic nestaráš. Zbytečně se zlobíš, můj pane. Nikomu jsem křivého slova neřekla a se služkami si poradím, když je potřeba. Omlouvala se paní mírným hlasem, ale to rytíře ještě více popudilo. Tvůj otec mi tě dal s náležitým věnem a já mu slíbil, že se o tebe dobře postarám. Jestli tu nejsi spokojena, jen řekni a nevěš pořád hlavu. Paní se zaleskly v očích slzy. Na rytíře se však podívala přísným pohledem. Ty dobře víš, že mám ráda jiného, ale na má slova si nedbal. Jsem a budu ti poslušnou ženou, ale nemám se z čeho radovat. Jestli mne nerad vidíš, jen řekni a já ti půjdu z očí. Když rytíř viděl, že si s ní neporadí, vstal od stolu a dveře za ním s třeskotem zapadly. Nebylo to dobré živobytí na hradu Džbáně. Rytíř s rytířkou byli jako vítr a voda. Pořád byla mezi nimi nějaká váda a kloudného slova jeden na druhého nepromluvil. Služky si začas na paní zvykly a měly ji rády, protože nikdy nikomu neublížila, na žádnou z nich nekřičela, všechno vyřizovala s nimi po dobrém. Paní rytířka sedávala nejraději na nádvoří pod starým velkým jasanem. Říkávalo se, že hrom do jasanu neuhodí a v tom stavení, před kterým roste, nikdy se neuhnízdí hadi ani štíři. Začas paní porodila dcerku. Když rytíř první dítě spatřil, zdálo se mu, že má zrovna tak smutné oči jako jeho matka. Přestože čekal syna, byl s dcerkou spokojen a ptal se paní, co by si přála. Dej porazit starý jasan a udělat z něho kolébku, aby zlé mocnosti neměly k dítěti moci. Prosila ho paní, ale rytíř se jejímu přání podivil. Co tě to jenom napadlo? Ten strom už tu stojí po staletí a nikdo z našeho rodu by ho neporazil. Moje stará kolébka byla dost dobrá pro mne, musí být tedy dobrá i pro mou dceru. Přivezu ti z města raději nový závoj a na šaty, aby ses měla do čeho strojit. Paní rytířka znovu muže prosila, ale on nedovolil strom kácet. Potom přišlo zase mnoho všedních dnů a vše se vrátilo ke starému. Paní byla také veselější, když své dítě kolébala. Za pěkných dnů dala vynést kolébku vždycky pod ten starý jasan a usedla tam na lavici. Jednou paní nad kolébkou usnula v pravé poledne a když se probudila, našla ji prázdnou. Hned spustila veliký křik a volala na služky. Kam jste dali mé dítě? Proč jste ji odnesli? Služky přiběhly a kroutily hlavami, oni dítě neodnesli. Paní ale plakala a křičela nad prázdnou kolébkou. Když celý hrad prohledali, stará chůva jí řekla: nedobře si, paní, dělala, když si v šesti nedělí chodila s dítětem z komory. To prý mají divoženky na ně nejvíce spadeno a za poledne je mohli z hradu tajně odnést. Buď ráda, že ti nepodstrčili svoje dítě, to bys měla teprve veliké trápení. Na večer se vrátil domů rytíř z lovu a když se dověděl, co se stalo, rval si vlasy. Potom vtrhl k paní do komory a křičel: proč si o dítě lépe nedbala? Stejně nemáš celé dny nic jiného na práci. Kéž bys byla raději tím starým jasanem, který dobře střeží náš hrad už po celá pokolení než mou ženou. Jak to rytíř řekl, paní mu před očima zmizela. Marně se po ní ohlížel a volal. Nikde jí nebylo. V jednom dnu tak přišel o dítě i o ženu. Za rok se rytíř znovu oženil a přivedl si na hrad novou paní. Byla hezká a veselá, pravý opak té prvé. Všude jí bylo hned plno, s rytířem si uměla poradit a brzy byla ona paní na džbáně a vše se vedlo tak, jak si sama přála. Ale stejně rytíř nedošel svého štěstí, protože s ní neměl žádných dětí. Pak do toho přišla vojna a rytíř musel na čas do světa. Když se vrátil, už se mu jezdit nikam nechtělo, jen do lesů na lov, kde mohl být sám. Jednou uviděl v lese překrásnou pannu. Než ji ale mohl oslovit, zmizela mu v nejbližší houštině. Pustil se za ní, ale dostihnout ji nemohl. Kam se jen mohla podít? Divil se a v tom se za ním ozval hlas.
1: Neboj se, rytíři. Panu ještě uvidíš, já sama tě k ní zavedu.
0: Když se rytíř ohlédl, uviděl za sebou divou ženu. Nebyla hezká, vlasy měla jako vrbové proutí a kolem těla byla opásána dlouhou trávou. Ruce a nohy měla hnědé a popraskané jako stromová kůra. Kdo jsi a kde ses tady vzala? Zeptal se rytíř a sahal po meči.
1: Jsem divoženka a bydlím v tomhle lese už 300 let. Protože se mi kdysi tu zastesklo, vzala jsem jednou za poledne tvé ženě z kolébky dítě. Od té doby vyrostla tvá dcera v panu a je na čase, aby si s ní odvedl na svůj hrad.
0: Rytíř byl jako ve snách. Nevěděl, co má odpovědět. Srdce mu tlouklo až v krku, ale poslušně šel za divoženkou, která ho vedla hlouběji do lesa. Když prošli několika houštinami, přišli k velikému stromu, který svými větvemi chránil zelený palouk. Pod ním v trávě seděla krásná panna a dívala se na něho.
1: To je tvoje dcera Jasana,
0: řekla rytíři divoženka.
1: Dobře ji opatruj a nedej jí nikým ublížit, ať nepozná tolik hořkosti jako tvoje první žena.
0: Než mohl rytíř divožence poděkovat, zmizela v lese jako stín. Panna se beze strachu dívala na rytíře a když ji vybídl, aby šla s ním, podala mu ruku. Na cestě našel svého koně, panu na něho vysadil a vrátil se s ní na hrad.
2: A podívejme se, tohle jsou k nám hosti. Koho pak si to přivedl?
1: To je má dcera Jasana. Přivedl jsem ji, aby tu žila s námi. Kdo by se jí chtěl křivým slovem nebo pohledem dotknout, bude mít se mnou co dělat.
0: Řekl rytíř rozhodně a dovedl dceru do domu.
2: Tohle bude pěkné hospodářství, zlobila se rytířka. Snad nechceš, abych slečně posluhovala. Brzy bych se dočkala špatných konců.
1: To po tobě nežádám, ale měj ji jako svou dceru, když stejně žádných dětí už u nás nebude.
0: Pana se každému líbila, jenom rytířce ne. Ta na ní pořád něco viděla a v ničem se s ní nemohla shodnout. Před rytířem se však měla na pozoru, ale když odjel na lov, hned se do Jasany pustila.
2: Jsi jako dřevo, k pořádné práci se nehodíš a chodíš tu jako královna. Nebýt toho, že bych s tvým otcem po dobrém nevyšla, dávno bych tě už vyhnala z hradu.
0: Pana si na rytířku nikdy otci nestěžovala. Ve všem se jí snažila vyhovět, ale stejně se jí nezavděčila. Když měla trochu volného času, nejraději sedávala na lavici pod starým Jasanem, jako kdysi její matka. Nejednou jí tam otec zahlédl a vzpomněl si na svou první ženu. Ale co bylo pryč, už se vrátit nedalo. Až jednou, když zase rytíř nebyl doma, rytířka měla zlý den. Na každého se zlobila a nejvíce na nevlastní dceru. Jak jí přišla do cesty, sesypalo se na Jasanu plno zlých slov. Pana, jak mohla, utíkala se vyplakat pod starý Jasan. Když jí rytířka viděla oknem, zavolala pacholky a poručila jim, aby ten starý strom podřezali.
2: Ale pospěšte si, abyste byli s tou prací hotoví dřív, než se pán vrátí z lovu.
0: Pacholci vzali pily a sekery a šli porazit Jasan. Pana je na kolenou prosila, aby to nedělali, ale oni jí řekli.
3: Co můžeme dělat jiného? Jak naše paní poručila, tak se stane.
0: Sotva zaťali sekeru do kmenu, ze stromu se ozvali lidské vzdechy. Pacholci už chtěli všeho nechat, ale rytířka znovu na ně z okna křičela, aby si pospíšili. Zasekli tedy po druhé a po třetí, potom nasadili pilu a starý kmen podřezali. Pana prosaný pláč neviděla ani na oči a když podťatý strom padl na zem, hrozně vykřikla. V tom se kmen rozpadl na dvě půle a v něm se objevila Jasanová paní. Byla krásná a sotva vykročila z kmenu, rozepjala náruč a volala. Dcero, dítě moje, teď už mi tě nikdo nevezme. Pacholci a služky padli na kolena a dívali se na ní jako na zázrak. Jeden starý sluha si vzpomněl, že už tu paní kdysi viděl.
2: Vždyť to je naše rytířka, co ji pán kdysi proklel.
0: Hned šel kolem jeden hlas a k druhé rytířce se brzy doneslo, co se na nádvoří hradu přihodilo. Než se vzpamatovala, stráže otvírali bránu a rytíř se vracel z lovu. Když uviděl zhluk lidu, rychle si pospíšil a chtěl vědět, co se tu stalo. Jakmile spatřil vedle Jasany svou první paní, klekl před ní na kolena a prosil za odpuštění.
4: Dávno už je všechno odpuštěno a za námi, řekla Jasanová paní. Nebýt toho, že tvá druhá žena poručila skácet ten strom, snad bych v něm byla zakleta po staletí.
0: Všichni kolem se radovali, když rytíř vedl paní s dcerou do paláce. Jen druhá rytířka se neradovala a tajně skládala své věci do truhlic. Dobře věděla, že tu není už pro ní více místa a mrzelo ji, že tomu všemu sama pomohla. Druhého dne odjela z hradu bez rozloučení a nikdy se nevrátila. Rytíř s Jasanovou paní žili na hradu Džbáně ještě pěknou řádku let
4: a nikdy nebylo mezi nimi více pohody jako tehdy. Pro dceru Jasanu si přijel mladý rytíř a odvezl ji sebou na svůj hrad. Dávno už je hrad Džbán v rozvalinách, ale Jasanová paní se tu prý objevuje na jaře, když kvetou stromy. Kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí, za kterou si každý může koupit své štěstí.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne, zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehleď na André, ach sakr,

publikum se rádo baví. Mondě vivat sláva, že jsou všichni lidé praví, to je pravda stará.

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakra.

0: Tak jsem chlap jako dub.
1: Zdravý?
0: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
2: Počkej, jak to myslel?
1: No, dub má korunu s lístečku. A on měl korunu v kapse jako peníze.
3: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
4: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.

0: kdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak sprutka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz. Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv. Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se. Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku manže. Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcaj zpovídá za dveřmi tiše Cipískovi.
1: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
2: Tak já mu ten klobouček dám, špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
3: Vždyť je těch vojáků jen 26.
0: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
2: 27.
0: A zas počítal Rumcajs.
3: 26.
0: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: Vždycky cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou!
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, tak, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
1: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli. Takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou. Pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které stranou.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá. A aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava, děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: A zpátky na svý místo, šupsem!
0: Šupsem, hop!
1: A zase strana. Doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to byly ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo
0: taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě 1, 2, 3, 4 a máme ponyho doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj, ahoj.
2: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
3: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze 3 ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám pitipačka mlíko nevypila.
3: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
0: Haló, kočko, no, pitipačko.
3: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
3: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
0: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
3: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl mňau před zrcadlem, mňau, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
3: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
3: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
0: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
3: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky pitipačky.
0: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
4: 365.
0: No co tam vlastně děláte vy hromadoble?
4: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se pitipačka rozpřáhne.
0: Jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
3: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo a na konci Damián...
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: A spala...
5: Každičký chléb má kůrko dvojí, ptáček se z hvízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla.

0: Smláďatý je kříž. Ojeje. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si s chutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívala se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol, ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se za nehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá? Vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc, něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém, to bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já, urazil se vrabec, já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad Kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vrabec odletěl. Tak co? Ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám. Vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš, podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává, ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem tetka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, byť? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka? I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal, pojď, povídal, srdce máš jako zvon.
1: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
0: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí, nejraději bych neviděl svět.
1: Jenže teď se lasice rozlobila.
0: I podívejme, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa, támhle ta, a že kvete nějak moc krásně a modře, já to teta nevidím.
1: Nevidíš, zlobila se lasice, a proč pak, když máš zdravé oči, tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
0: Že mi plesá srdce, proč by to dělalo, ani to nenapadne.
1: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál. A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
0: Ani ne,
1: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
0: I ty jeden darebo,
1: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. To máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
0: No ne, vy máte páru, teta. Já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta... Já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já mám hrozný hlad.
1: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor. Vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2. Už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne: "Hra, kuli horola, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háj. Hra, je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás." A Kulihora zasalutuje a odpoví: "Stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem." Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vstyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ní: "Máš jinudy, nechceš-li přijít k úrazu?" Zpočátku se opice jen smály. "A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí na motora, ať nás honí po palmách." Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
0: To přestává každá legrace, kroutili se opice. "V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit."
1: A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
0: "Co pak jsem opice?" zlobil se. "Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou."
1: Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí, nebo dokud to neprorazí. Přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev.
0: "Váš syn," volal jim mezi kli, "je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál."
1: Rodiče div neplakali. "Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost." Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas.
2: "Dobrý den, to máme krásné jítérko."
1: Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec.
0: "Dobrý den," řekl proto nezvykle zdvořile. "Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda? A odkud pak až?"
2: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie," odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem. "A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud.
1: Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl.
2: A jak vy něco takového víte?
1: Já jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie. Jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
2: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání.
1: A opravdu mi budete prorokovat velectěná Tramtarando? Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
2: Ano.
1: Jste hodný?
2: No, já se stydím.
1: A hezoučky?
2: Oh.
1: A nadaný?
2: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých. A kolem sedí davy lidí, ani nedýchají. Protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením. Na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelník z rolníček. Nad sebou drží pruhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věždby celý třásl.
2: Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji.
1: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona, ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Tramtaranda prorokyně z Tramtárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si,
2: kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot.
1: A má dočista ve všem pravdu.
2: Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
0: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
2: Snad se Tramtaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem.
0: A slon mával tlapou. Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče.
1: Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Tramtaranda z Tramtárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech. Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili.
0: Ty se spral.
1: A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát?
2: Ale vždyť já jsem se nepral.
1: Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný.
2: No snad, ale není to z pračky.
1: To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze.
0: Staří se na sebe vyděšeně podívali.
1: Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu.
0: Ale Kulihora je nevrle odstrčil.
1: Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie.
0: Trantaranda? Z Trantárie?
1: Ano, ta?
0: A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev.
1: Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy?
0: A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích.
1: Tramta randa,
0: koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál.
1: Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla?
0: Ptá se slon pohněvaně.
1: Pod palmovým věncem, o hůlce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel. Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš.
0: Slon Kulihora se sotva držel na nohou.
1: No když tak... Dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej,
0: řval král džungle, až se dělal vítr.
1: A o jakém nadání to mluvíš, když jsi nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků? Ješita jsi a hlupák jsi a opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím.
0: Lev je král džungle. Tak co Kulihorovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká Trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Jednoho dne povídal Honzík tátovi: Táto, já už nechci být prostým člověkem. Chci být pánem. Táta na to: O, já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapes hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, neboť si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal: Sud kulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sud kulatý, sud kulatý, sud kulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal: Rystupie! Sud kulatý, rystupie, opakoval si Honzík. Už umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káruška. Tu je kára. Sud kulatý, rystupie, tu je kára, předříkával si Honzík. A když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě: Já nevím, co ten táta měl. Vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá: Tento ryje! Sud kulatý, rystupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá: Noč bych se té latiny tolik učil? Náš pan kantor neumí o nic víc a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sud kulatý, rystupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky. Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo a zeptala se po chvíli: A kde pak si, chlapče, celý den chodil? Tu je kára, tento rije, zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo? Hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý, rystupie, tu je kára, tento rije. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži, tomu našemu klukovi se vzměla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytil se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava. Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl. Divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky. Tu najednou jakoby se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl. A vida, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.
1: Jak rabbi Löw stvořil golema? V posvátných knihách židů je psáno, že dříve než Bůh poslal děti Izraele do vyhnanství ze svaté země, sepsal s nimi i s ostatními národy smlouvu. Židé se v ní zavázali ke dvěma věcem. Slíbili, že se nepokusí vrátit do svaté země dřív, než je tam přivede sám Bůh. A přísahali, že se nebudou bouřit proti národům, mezi kterými budou žít. Ostatní národy zase dali své slovo, že nebudou Židy příliš utiskovat. Smlouva byla podepsána. Bůh na ní dal svou pečeť a Židé se rozprchli do celého světa. Všude, kam přišli, svou přísahu dodržovali. Těšili se z pohostinství, kterého se jim dostalo, zachovávali mezi sebou zákony svých předků a trpělivě čekali na návrat do vlasti. Za to v národech, které Mojžíšův lid obklopovali, se vždycky našel někdo, kdo úmluvu porušil. Zlí lidé Židy nenáviděli a obviňovali je ze všeho špatného. Uličky židovských čtvrtí i synagógy se pak nejednou zalily krví nevinných obětí a ti, kdo přežili, zapomínali na jedno utrpení teprve tehdy, když je zatlačila vzpomínka na ještě horší útrapy. Bože, hořekovali Židé na celém světě, což budeme věčně bez pomoci, nenajde se nikdo, kdo by nás ochránil. Také moudrý a spravedlivý rabbi Löw v Praze slyšel tyto nářky. A když se jednou i v Čechách zvedla proti jeho bratrům lidská nenávist, rozhodl se pomoci. Ve snu se otázal Boha, jak by mohl odvrátit hrozící pohromu. A Bůh mu odpověděl. Stvoř golema, tělo z hlíny, a oživ ho. Golem ochrání Židy před každým nepřítelem. Na zítří ráno si rabbi Löw zavolal svého zetě Izáka ben Šimšona a svého nejlepšího žáka Jákoba Chajima ben Sasona z kněžského rodu Levitů. Pozval jsem vás, řekl, protože potřebuji vaši pomoc. Je již dost bezpráví, které jsme museli vytrpět. Proto chci stvořit mocného golema. Bytost ani dobrou, ani špatnou, poslušnou všech mých příkazů. Podle starých nauk a tajných knih přitom musí být přítomny čtyři živly. A tak ty, Izáku, budeš zastupovat moc ohně. Jákob bude znázorňovat vodu a já vzduch. Zbývá země a tu, až se na náš úkol dokonale připravíme, nalezneme tam, kde nám ukáže Bůh. Několik následujících dnů strávili všichni tři muži v rozjímání a modlitbách. Rabbi Löw navíc dlouho do noci studoval zázračné dílo napsané samotným praotcem Abrahamem, knihu tajemných symbolů, v níž se písmena sčítají jako čísla a čísla se dají číst jako písmena. Když uplynulo 7 dní, spatřil rabi Lev ve snu Vltavský břeh. Místo, které se mu zjevilo, bylo plné, jemné, čerstvě naplavené hlíny a na jejím povrchu se rýsoval obrys těla. Rabi Lev hned svolal své pomocníky. Byla právě půlnoc, druhý den židovského měsíce Adar. Muži se nejprve vydali do očistné lázně Mikve a odtud, oblečeni do bílých svátečních rouch, zamířili k Vltavě. V rukou jim zářily svíce, jediná světla v temnotě, v níž se skryly i měsíc a hvězdy. Když rabi Lev nalezl místo, které uviděl ve snu, nařídil svým přátelům, aby četli žalmy. Sám pak v hlíně načrtl lidské tělo veliké 3 lokte. Uhnětl mu nos, uši, ústa i oči a naznačil prsty na rukou a nohou. Golem ležel na zádech, nehybný jako člověk v hlubokém spánku. Rabi Lev se obrátil na Izáka ben Šimšona. Jsi Eš, oheň. Obejdi golema 7x zprava doleva. Rabín se naklonil ke svému zeti, pošeptal mu do ucha zázračnou formuli, které rozuměli jen zasvěcenci. A Izák vykročil. Obcházel hliněné tělo a chvějícím se hlasem přeříkával slova složená z magických slabik. Když minul golemovu hlavu poprvé, začalo tělo vysychat. Když kolem hlavy přešel po třetí, golem vydával teplo. Na popáté žhnul a když ho Izák obešel po 7., byl rozpálen jako pec. Na to rabi Lev oslovil Jákoba Chajima ben Sasona. Jsi Majim, voda, řekl mu. Obejdi golema 7x zleva doprava. Jákob se vydal kolem golema opačným směrem než Izák a i on odříkával průpověď, kterou mu rabi Lev pošeptal. Když minul golemovu hlavu poprvé, hliněné tělo ztratilo svůj rudý svit. Když kolem golema přešel po třetí, z golema stoupala pára a jeho trup zvlhl. Na popáté, na hliněné hlavě vyrostly vlasy a na prstech se objevily nehty. Při 7. obchůzce se tělo pokrylo kůží. Poté golema obcházel sám rabi Lev, znázorňující vzduch. Střídavě přecházel oběma směry a nakonec do golemových úst vložil pergamenový lístek, na kterém bylo napsáno nevyslovitelné boží jméno. Muži se pak poklonili k východu, západu, jihu a severu a společně pronesli slova božího učení. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Jen co slovo život splynulo z jejich rtů, golem se posadil. Oheň, voda a vzduch probudili jeho hliněné tělo a golem se poprvé rozhlédl. Vstaň, přikázal mu rabi Lev. Golem poslechl a jeho tvůrce mu řekl. Jmenuješ se Josef. Stvořil jsem tě, aby schránil Židy před každým nebezpečím. A budeš poslouchat každý můj rozkaz. Když tě pošlu do ohně, půjdeš tam. Když ti přikážu, aby se zvrhnul ze skály nebo skočil do hlubin oceánu, uděláš to. Golem přikývl, že rozumí, ale odpovědět nemohl. Stvořil ho člověk, ne Bůh. A proto v něm boží světlo bylo zastřeno. Jinak se však golem od lidí ničím nelišil. Když mu rabi Lev dal šaty, které s sebou přinesl a ukázal mu, jak se má obléct, vypadal golem jako sluha ze synagogy. Tak ho také rabín představil své ženě Perl. Golem dostal v rabínově domě malý pokoj a pečlivě plnil všechny příkazy svého tvůrce. Nejčastěji chodil po ulicích židovské čtvrti a ve dne v noci dával pozor, zda někdo nechce jejím obyvatelům uškodit. Kdo přišel k židům se špatnými úmysly, se zlou se potázal. Golem, bytost bez masa a kostí, měl totiž schopnost, kterou nebyl obdařen žádný člověk. V jeho hliněném těle se duch cítil volněji. A proto golem přesně věděl, kdy na zem přicházejí léčivé vůně z ráje. Všechny je vdechoval a tomu dalo takovou sílu, že mu žádný smrtelník neodolal. Golema nebylo možné ani zabít, ani zranit. Jako zvířata démoni a duchové viděl i to, co zůstalo očím lidí skryto. Když bylo třeba, dal mu rabi Lev zázračný amulet, který golema učinil neviditelným. Golem se pak potají vkradl do domu nepřátel, získal důkazy o zločinech, ze kterých chtěli falešně obvinit.

0: vypkne. Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
1: No co?
0: Lampionový průvod.
2: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílal jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
3: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
2: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
4: už jde, už slyším Kruma!
2: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
4: už je tu, už je tady!
2: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum.

ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že František přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. František však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako František. Ha!

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Cvičíme s Hankou Kejnichovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Figy.
0: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
0: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře. A najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat. Co to mohlo být za ptáčka?
0: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, víš?
0: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé. To jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky.
0: Je ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky, čimčaráky.
0: Taky hezký.
2: Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli.
0: Yeah.
2: Tak.
0: Jak si růžové prasátko bude hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zaspomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
0: No, skákali.
2: Skákali
0: z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
0: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam, hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou. Hop,
0: a aram, čam, čam, ča, čím ča, čím, čam, čam, hop, a ram, čam, čam, čím ča, čím ča, čím, čam, čam.
2: Už to máme, výborně. Děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
0: Hop a ram, čam, čam, čím ča, čím ča, čím, ča, čím, hop a ram, čam, čam, čím ča, čím ča, čím, ča, čím,
2: ví.
0: A ram, čam, čam, čím,
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram, čam, čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
0: To je takový vrabec v horinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
0: do
2: tak
0: strany.
2: Levou.
0: Takže mám velikananáckou.
2: Velikananáckou, protože ty jsi ochránce svých malých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany. Ukloňte se stranou vpravo.
0: Takže ono těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích a malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
0: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam, hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme, mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
0: Čim čará. Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si z veselé.

0: vrátím se zpátky do roka, odevšad, ať jsem, kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
2: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytla. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
2: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
2: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek svět ve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový, takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku. Nasytil si dba hladovce a přestal zbýt boháčem.
2: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
1: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
3: A než stačil Tintíšek hlásku vyslovit, než stačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
2: I ty, pober, to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl, jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
3: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
2: Zloději, šup do mošny.
3: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
4: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
2: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
4: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze Sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
2: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
4: Do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
2: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpikáš ty, arcilupiči.
4: Odpikám rád, všechno odpikám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
3: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
5: Z cesty! Si fix her švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
3: Babka stačila jen tak uskočit, a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
2: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
3: A tak Krejčík nahlas vzkřikl.
2: S celým vozem šup do mošny.
3: A nastojte. Vůz i s vozkou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
5: Cifix Hršvec námol, hned mě puste ven! Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám!
3: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
5: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
6: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
3: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
7: Hej, ty, chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
3: Durdil se pan kníže.
2: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
3: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
8: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach, ach.
3: Hořekovela kněžna.
2: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
3: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
7: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
3: Stěžuje si kníže.
9: Proto otočím nos a dej se jinou cestou.
3: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
9: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
2: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
3: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
8: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
2: Jen nechte být. Já se umím nějak ohánět šavličkama, jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
7: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine.
3: Slibuje kníže.
2: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
3: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
2: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
3: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly a jen kývne.
8: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
2: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
3: Horlivě souhlasí kníže.
7: Jen jestli to opravdu dokáže.
2: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
3: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
2: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
3: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
10: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
3: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
2: Já na nějaké tanečky, sandrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
3: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
10: Halala, balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
11: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
3: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
10: Jak se nám rozporádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A hopsa, hejsa, hopsa,
2: tohle mě tedy nebaví.
10: Halala, balala, nebaví.
11: však už tě brzy rozkubeme na ždivíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
1: A hážou kytíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
12: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa,
13: hopsa. Já mám rád všelijaké skopičinky. Ale tohle už jsou věru moc peprné, legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
1: Hala si, Tintíšek, jak tak lítá o zlom krm z hůru dolů.
11: V nejlepším přestada utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
13: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
1: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
13: Všichni čerti, šup do mošny!
1: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
14: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
2: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
14: Tak jo.
11: Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
2: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
14: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
2: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
1: Se žbrbláním a blemcáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jedno letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Tintíška umlouvat.
14: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
2: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
14: Tak jo.
1: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
8: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnu, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
9: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
8: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
11: Nedám?
2: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
1: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
11: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusti na svobodu.
1: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu.
3: Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro výlu.

0: nebo holku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?
2: Vigy básnička.
3: Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jedno.
3: Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudili Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzunkla jsem tu čokoládu 1-2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam. Ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a 3 židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lase a Bose hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech.
ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bela, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bose řekl, no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara a krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: Piggy reklama!
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
2: Modrožluté potvorky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
0: Piggy reklama!
3: O čertovi, který neměl rohy.
4: Pohádka na ř ve všech pozicích.
3: Čertík Vavřinec měl pravé čertovské kopyto a ocas. Tvář měl zaneřáděnou od pekelného nepořádku a řádně smrděl, jako správný čert. Dalo by se říci, že vypadal přesně jako čert. Přesto však mu něco chybělo. Přece rohy. Čertík Vavřinec neměl rohy. Příšerná ostuda. Věřte, nevěřte, čert bez rohů to není opravdický čert. Vavřinec se kvůli rohům pořádně natrápil. Jednou si vyřezal rohy z březového dřeva, ale vydrželi jen do zítřka. Když ve středu přikládal uhlí pod kotel, přeskočila jiskřička a rohy schořely. Vavřinec přemýšlel, co dál, a napadlo ho. Takový beran, ten má překrásné rohy. Otevřel pekelné dveře do kořán a běžel hledat berana. Před úsvitem ho spatřil. Patřil uhlíři Řehořovi, který na kraji lesa dělal dřevěné uhlí. Vavřinec křičel: uhlíři, dej mi berana, potřebuji jeho rohy. Uhlíř nechtěl přijít o berana, tak řekl: dám ti berana, když budeš celý den řezat dříví a přikládat do milíře. A pro sebe si pomyslel: než se sešeří, snad nějaké řešení najdu. Vavřinec se dal do práce. Síly měl za tři a práce se mu dařila. Až si uhlíř začal přát, aby u něj Vavřinec zůstala na pořád. Večer si šel Vavřinec pro berana, ale v tu vteřinu ho zavolala uhlířova žena, Jiřina. Vavřinče, pojď na večeři! No což, ještě se před cestou navečeřím, pomyslel si čert. Měli vepřo, knedlo, zelo, a Vavřincovi tak chutnalo, že snědl 13 knedlíků. A přestože měl plné břicho, přidal si i třešňový koláč. Pak se k němu přibatolila 3letá uhlířovic Mařenka a povídá: to je dobře, že nemáš rohy. Já bych se rohatého bála. A uhlířova žena řekla: Vavřinče, zítra budou k večeři řízky. To rozhodlo. Vavřinec zůstal u uhlíře a dobře se jim dařilo. I když každý den neměli vepřovou pečení a řízky, stejně Vavřince přestali trápit jeho rohy. Vždyť v pekle kuchař vaří jen připálenou řepu a přepepřenou přečku.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.
2: Na kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
3: Lidi, ať jsou sticha,
2: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
3: Krademe jim.

0: plakali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli. Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne? Jsou. Jenom se to víc totlá. Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás. Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení. Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto žádný kamaráčovty s panem domácím. Copak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí. Ale mlíko pije. Že jo? I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto, Ramses se hrozně vylekal.
1: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
0: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl, jen profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
1: Tak Kudla Dederon, říkáš?
0: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
1: Kdo to sakra je?
0: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
1: No nic, zabručel. Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.

0: je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
1: A já vás taky, děti, zdravím, samozřejmě tebe, Piggy, taky.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
1: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
1: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
1: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líbí běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
1: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
1: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
1: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
1: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně skoro pod bříško.
1: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla. A jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrvaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
1: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si stáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
1: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
1: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu. Posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško. Šup.
1: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u pokojících.
0: Nemám bříško, někam zmizelo.
1: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra, viď?
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před nima si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před nima pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocouly se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. A co čumíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radosti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vsteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrníčko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrníčko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jak si nechal vodník ušít nový kabát. Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
1: Je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
0: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
1: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo.
0: Ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
2: Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
1: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
0: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
1: To jsou mi ale moresy, hůčel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
0: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
1: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
0: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
1: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: k motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
0: Žblabuňka mávl rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
1: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
0: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: psům vstup zakázán a zlatou kliku.
1: Tak tady jsem na správné adrese,
0: řekl si Žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
1: Dobré chutnání,
0: pozdravil žblabuňka uctivě.
1: A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty.
0: Jaký kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu.
1: No, pěkný,
0: řekl žblabuňka.
1: A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba, taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
0: Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení.
2: A máš vůbec čím platit?
1: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
0: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
1: Koukněte,
0: řekl zasněně žblabuňka.
1: Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna,
0: dodal na vysvětlenou.
1: Vypadají jako ze zlata.
0: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
2: Vypadají, ale ze zlata nejsou,
0: výjel na vodníka.
2: Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
0: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
1: No, ještě mám barevné kamínky,
0: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
1: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
0: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
2: Ani šupiny, ani kamínky,
0: křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy a běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
3: A copak, kmotře,
0: zahalasil. Jdete nějak smutně?
1: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
3: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět.
0: Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi. Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
1: To se mi snad ani věřit nechce.
3: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
0: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáku a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny. Měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební. A přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
1: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu. A pak rychle dodal, ale všichni takoví nejsou.
0: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohádka.

0: Jozefčičku. Jozefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jozefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

Tenkrát v krajině duhového hada, kdy had Drghen ze stáje bílých lidí rozplašil stádo ovcí a zabil matku klokanů, našel černý domorodec u jeskyně, kde hlídal hroby svých předků, bílého muže. Nemohli se spolu pustit v zápas jako domácí s vetřelcem, protože se jednomu ani druhému nedostávalo sil. Stařec nad bílým trosečníkem hádal, jestli ho má zařadit mezi dělníky, kteří stavěli v jeho domovině železnici, nebo mezi trestance, které tu vyvrhla loď jako provinilce proti zákonům bílých lidí, či mezi hledače zlata, kteří ztratili v buši cestu. Bílý muž se snažil rukama říci, že patří ke stavitelům železnice. Napodobil pohyby kol a funěl nosem, jako když lokomotiva vypouští páru. Stařec vypustil z hrdla rachotivý zvuk a rukama cosi rozháněl a pěstí ničil. Bílý muž si to vyložil jako výčet hříchů, co tu napáchala železnice. Vlak vnesl do krajiny nepokoj, rozplašil stádo ovcí a zabil matku klokanů. Pak se stařec od vetřelce odvrátil a poklonil se směrem k ohništi. Tam, co si bublalo v kotli. Ctíš věci okolo sebe, řekl bílý muž. Poprosím věci, které jsou na blízku, aby mi pomohly nahradit řeč. Vzal dva kamenky a položil je na krok od sebe. Tohle je osada Adelaide, ukázal na první kamínek. Pak ukázal na druhý kamínek. A tohle je osada Ellis. Strážce skalních hrobů pohladil dlaní střed mezi oběma kamínky. Vyhloubil tam důlek. Bílý muž pochopil. To je jeho domov a má ho rád. Ten důlek je jezero. Stařec se poklonil tomu důlku. Pak zatočil rukou a obsal prsty jakousi spirálu. Konec spirály zvedl vzhůru. Bílý muž dumal nad tou kresbou. Vypadá to jako had stočený do klubíčka. Když chce had zaútočit, zvedne hlavu, vstyčí se a zasyčí. Opakoval starcovi pohyby a stařec kývl. Had spí v jezeře. Bílí lidé ruší jeho klid. Když se had probudí, rozněvá se. Zalije svět vodami nebo lidem vodu sebere a pak je v zemi hlad. Stařec zasyčel jako útočící had. Rozumím, kývl bílý muž. Had je potvora. Stařec se zatvářil jako při modlitbě. Duhový had je mocný, stvořil náš svět. Oči černého starce se zalily slzami. Nebyly to však slzy lítosti, spíš krůpěje něhy. Duhový had je laskavý. Duhový had je krásný, řekl černý stařec. Mé oči ho viděli. Ukázal se nám, jak se plazil oblohou. Má tělo z vody a světla. Pak se stáhl do jezera a tam spí. Bílý muž si opakoval. Duhový had je mocný, laskavý a krásný. Rozuměl, že je v těch starcových výkladech beze slov láska černých lidí k jejich domovu. Jste děti, řekl černému starci. Musíte si všechno na něco navěsit. I lásku k domovu oblékáte do podoby duhového hada. Žijete si svou pohádku. Jenže nám žádnej dobrotivej duhovej had nic nedal. Všecko si musíme rukama udělat,
I toho hada si musíme stvořit, když se chceme dostat od někud někam, z Adelaide do Alice Springs. I hadovi musíme udělat cestu. Jenže, co ty víš, co jsou to koleje? Váš had se plazí oblohou a náš chce položit koleje po zemi. Víš, jaká to byla dřina? Až jsme si museli přivést velbloudy na pomoc, aby tu dřinu a žízeň vydrželi až z Afganistánu. Stařec kývl. Náš je duhový had, váš je... Hledal slovo. Dlouhé a divné slovo. Váš had Dgen. Otřásl se, jako by i to slovo bylo odporné na jazyku. Váš had je z vody a světla. Náš Dgen je... Minu, nelíbí se. Tvrdý jak želví krunýř, stonohý jako stonožka a z nosu velkého jako má nosorožec vyfují páru. Ale jak se dá říct, že Dgen není zlý? Podívej, černej dětku, ukázal bílý muž ke kotlíku, kde se zvedala poklička. Duch vody a duch ohně vedou spolu zápas. Duch ohně vítězí. Duch vody utíká z kotle pryč, až nad kotlíkem naskakuje poklice. Stařec, kterého zkušenost děděná od prapředků učila rozumět řeči věcí, se zadumal. Pak přiložil ke kotlíku kus dřeva. Duch ohně bydlí ve dřevě. Dřevo přijalo teplo a žár od slunce. Duch ohně bydlí i v kameni ukrytém pod zemí. Když se kámen rozpálí do ruda, prchá před ním duch vody a vyfuní jako oblak. Po chvíli se obrátil k bílému muži. Řekl jsem svým lidem, odejděte do buše, opusťte zemi i hroby, neboť bílí lidé jsou mocnější. Pokýval hlavou a nabral do nádobky jakousi tekutinu, kterou si vařil, a podal jí vetřelci. Napij se, krotiteli ohně a vody. Ti, kteří slouží hadu Dgen, si nepřejí, abys ulehl ke kostem našich dědů. Dají ti sílu, abys odešel k svým. Bílý muž se napil. Odvar bylin nebyl lahodný na jazyku. Dal však prochladlému tělu teplo. Stařec pak podal zbloudilci ještě cosi, co se podobalo živým nudlím a co se na podnosu z kůry hemžilo a hýbalo. Bílé larvy jsou tučné sousto. Nepodal bych je vetřelci, nepříteli. Patříš k pánům hada Dgen, který se pase při zápase duchů, v něž věřili dědové našich dědů.

muž. Dostalo se mu od černého strážce hrobů posily, aby se vrátil k svým. Bílým lidem se zdál ten příběh podivný. Jak jste se spolu domorodec a cizinec domluvili? Naslouchali jsme navzájem svým pohádkám, řekl zachráněný trosečník. Já jemu o železné mádu, on mě o duhové mádu. Až se pravnuci černého strážce hrobů budou vozit v našem železném hadu, naučí se i naši potomci ctít jejich duhového hada, který stráží té krajině rovnováhu v přírodě,

0: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
1: Adélka s vílou bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
2: To je krása!
1: Špitla směrem k víle bimbulince.
2: To si musím namalovat!
1: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřítky.
3: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidi mužíci jsou ještě mrňavější.
4: Podělil se o své postřehy Pupíno.
1: Víla bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
5: Oni k sobě patří?
1: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
2: Ano i ne,
1: začala vysvětlovat bimbulinka.
2: Ti nejmenší skřídci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly.
1: Pronesla hrdě.
2: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
3: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
1: Zasnil se Pupíno.
2: Nepřerušuj.
1: Napomenuli ho ostatní. A zvědavě naslouchali bimbulinčinu vyprávění.
2: Z vajíčka se pak vyklube housenka.
1: Pokračovala víla.
5: Tak to je úplně stejné jako u nás.
1: Byla zklamaná Adélka.
5: A pak jsou z nich motýly.
1: Dokončila místo víly. Bimbulinka přikývla.
2: Ale housenky jsou strašně neposedné. V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla.
5: A proč mají skřídci čepičku stejné barvy, jako křídla motýla, na kterém letí?
1: Zeptala se zvědavě Adélka.
5: Aha, fakt to tak je. Podívejte!
1: Křičela žirafka.
2: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
5: A co ty čepičky?
1: Chtěla vědět, Adélka.
2: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale bimbulusoví skřídci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus mají ledacos k zařizování.
1: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
2: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
1: Adélka z kapsičky vytáhla 4 láhvičky.
5: Jenže já nevím, která z nich to je.
1: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v to ráno ukázali na jednu láhvičku. Jenže každý na jinou.
6: Tak to budeme muset rozpočítat.
1: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
5: Eniki, beniki, kliki, be, a br, fa, br, domine.
1: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Hlokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
2: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
1: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
2: Co je za těmi dveřmi?
1: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo
5: dále,
1: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
2: Vedu hosty,
1: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami snílka rychle namalovala do svého bloku.
2: Každá komůrka má dvoje dveře a...
1: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
3: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
1: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
2: Asi bude čas využít další profesorův vynález.
1: Pronesla do ticha.

0: Piggy vtip.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: Podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Sím nebudu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pár, kdo, co?
0: Správně. Příklad.
1: První pár, kdo, co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo, co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo, co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo, co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo, co? Kočka. Druhý pár, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.

0: Party Pant. Pátým pádem co?
1: Jak to pátým pádem co taky?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa taky?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem?
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pán?
1: Šestý pán je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin.
0: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a si ti tamhle ke stolu a napsal stokrát šestý pád.
1: Jak to tati pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky stokrát?
1: Takže ho psal stokrát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to stokrát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o...

0: Díky cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš, mám pravdu?
0: Moc ráda.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu. To? Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Žabák
2: je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže
0: nebo
2: má zadeček
0: níž?
2: Nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka. Jako na pružině.
2: A my si ty nějakou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva a po šesté. Já jsem zapomněla na pětku, Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
2: 2.
0: 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4.
0: 4.
2: 5.
0: 5.
2: 6.
0: 6.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 8.
2: 9.
0: 9.
2: 10.
0: 10.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko. Dejte si k tomu cereálie. Dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu. Nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvapa, tedy, ahoj!
3: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. 4 rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod, to je město. Město, kde se naše babička narodila a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek postavený na kopečku a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se zpívá, že má kulatý vršek.

Vraný koníček, to je koník, který je úplně celý černý. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

Znamená, kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

0: jak prodali krk a uši. Mídlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliniky, na mytí uši. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce.
1: No prosím, už zas dotírá,
0: reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu.
1: Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co?
0: Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl.
1: Jaká je?
0: Zajímala se pacička.
1: Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí.
2: A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude.
1: Ale to přece nejde. Co by řekla teta? Hrozila se pacička.
2: Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal jak.
0: To se nejdřív navlhčí mídlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi.
3: Vážně jste se už umyli? A pořádně?
1: Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele,
0: tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou.
1: A já, ouška,
0: pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem.
3: Podívejme. A co ty, pacičko?
1: Já nic. Já se, prosím, dobře utřela.
0: Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit.
2: Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé,
0: naříkala pacička. Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
2: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí.
1: Jak prodáš? To jde?
2: Samozřejmě. Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže, jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou,
0: nabídl velkoryse Macourek.
1: Já bych moc chtěla,
0: hlásila se pacička.
1: Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo.
3: Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši, tečka. Teď nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo radši dva.
1: To je dobré,
3: liboval si Camfourek.
1: A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus?
3: Měl už to promyšlené Macourek.
1: A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté?
3: Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam.
1: To se asi musí slevit, že?
2: To si nikdo nevšimne, prosím tě,
3: usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul.
2: Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má.
3: No a pak už zbylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být.
1: Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát.
4: Ale to ne... Já mám přece jedny uši, jako vy,
3: bránila se Pacička.
2: Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, to vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám?
3: Zamotal se do toho Macourek.
1: Velice špatně,
3: mínila Pacička.
2: No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá.
1: Jejda, a ráda.
3: Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je devět ceduliček. Měla to Pacička co bydu a skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat.
1: Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek.
3: Zadarmo okukoval kdekdo, ale
1: nikdo jaksi neměl zájem kupovat. Tak se mi zdá, že to moc neprodáme.
3: Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují,
2: protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk.
3: A skutečně, najednou kupec byl. A jaký?
5: Vidím, že něco prodáváte.
3: Zajímal se strýc Mour.
5: Můžu si to prohlédnout?
2: Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu šest prvotřídních oušek a tři výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned,
3: pospíšil si Macourek.
5: No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zas ne je drahé.
3: Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul. Macourek jak bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko.
1: Tak pá, strejdo, my už musíme jít,
3: loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté.
5: Počkat, zarazil je strýc Mour. Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
1: Ale vezmem ti je na zmrzlínku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
3: prášil mazaně Macourek. Jenže mu to nepomohlo.
1: A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité,
3: rozhodl strýc Mour.
1: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
2: Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek.
3: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
5: Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
3: vymýšlel si pohotově Macourek.
5: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal,
3: liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
3: slibovali honem Kocourci a Pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
5: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

co logická zahrada, je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka, Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
1: Was?
0: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř!
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: proč má velryba úzký jícen. Kdysi dávno, drahoušku, žila v moři velryba a ta jedla ryby. Jedla hvězdici i jehlici, korýše i měkýše, bělici i parmici, osnorůžky i jich družky, makreličku, sem tam štičku i opravdického úhoře, co se kroutí do uzlíčku. Jedla všechny ryby ze všech moří, jak jen na ně přišla, a hltala je tlamou, takhle. Až nakonec zbyla ve všech mořích jen jedna jediná malá rybka. Byla to rybka šibalka, která plula stále kousek za pravým uchem velryby, aby byla v bezpečí. Tehdy se velryba postavila na ocas a řekla:
1: mám hlad.
0: A maličká šibalka se jí ptala slabunkým šibalským hláskem:
2: urozená a šlechetná z rodu kytovců, okusila jsi již člověka?
1: Ne,
0: řekla velryba.
1: Jaký je?
2: Výborný,
0: odpověděla rybka šibalka.
2: Výborný, ale houževnatý.
1: Tak jsem s nějakými,
0: poručila velryba a rozpěnila moře ocasem.
2: Jednoho je až,
0: řekla rybka šibalka.
2: Poplaveš-li na 50. stupeň severní šířky a na 40. stupeň západní délky.
0: Tohle jsou čáry.
2: Najdeš uprostřed moře člověka, který sedí na voru a má na sobě jen modré plátěné kalhoty a šle.
0: Na ty nesmíš zapomenout, drahoušku.
2: A u sebe velký nůž zavírák. Je to námořní trosečník a musím ti poctivě říci, že je to neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk.
0: Velryba plula a plula a plula, jak mohla nejrychleji, až k 50. stupni severní šířky a ke 40. stupni západní délky, kde uprostřed širého moře spatřila námořníka trosečníka sedícího na voru. Na sobě měl jen modré plátěné kalhoty a šle. Na ty šle musíš stále pamatovat, drahoušku. A u sebe velký nůž zavírák. Byl sám, samotinký a šplouchal nohama ve vodě. Jeho maminka mu dovolila máchat se ve vodě, jinak by to nebyl nikdy udělal, neboť to byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Tu velryba otevřela tlamu a otvírala ji stále víc a víc a víc, až skoro k ocasu a spolkla námořníka trosečníka i s vorem, na kterém seděl s modrými plátěnými kalhotami se šlemi, na které nesmíš zapomínat, i s velkým nožem zavírákem. Vše to spláchla do své teplé, temné vnitřní zásobárny a pak si olízla pysky. Takhle. A zatočila se třikrát dokola na ocase. Ale jakmile se námořník, který byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk, náhle octl uvnitř velrybí teplé, temné vnitřní zásobárny, začal sebou šít a mlít a dřít a být, šmejdil a rejdil, výskal a třískal, vil a ril, dupal a supal, křičel a říčel, pouchal a šťouchal, kvičel a kničel, hrabal a škrabal, jančil a tančil a kroutil rejdováka tam, kde neměl, až z toho velrybě bylo docela vážně na nic. Nezapomínáš na šle? A tak řekla rybce šibalce.
1: No, ten člověk je velice houževnatý a ke všemu z něho dostávám škytavku. Co mám dělat?
2: Řekni mu, ať jde ven,
0: radila rybka šibalka. Velryba tedy zavolala do hloubí jícnu na námořníka trosečníka.
1: Pojď ven a chovej se slušně. Dostala jsem škytavku.
0: Ale kde pak, odporoval námořník. Takhle to nepůjde, nýbrž docela jinak. Doneseš mě k rodnému břehu, k bílým útesům Albionu a tam si to rozmyslím. A dal se do tance ještě divočejšího.
2: Nejlíp uděláš, když ho opravdu doneseš domů,
0: řekla rybka šibalka velrybě.
2: Měla jsem tě varovat, že je to člověk neobyčejně prozíravý a důvtipný.
0: A velryba plula a plula a plula oběma ploutvemi i ocasem. Plula tak mocně, jak jen jí to dovolovala škytavka. A konečně spatřila námořníkovo rodné pobřeží a bílé útesy Albionu. Vyjela do půly těla na břeh, otevřela tlamu do kořán a do kořán a do kořán a volala.
1: přestupovat do Winchesteru, Ashvelotu, Nashui, Keenu a na Fee, Čmurskou trať.
0: A jak křičela Fíč, námořník vyletěl s tlamy. Jenže námořník byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Zatímco velryba plula, rozřezal zavírákem vor na třísky, složil je křížem krážem mřížový s malými čtvercovými otvory, pevně svázal dohromady šlemy, teď již víš, proč jsme nesměli zapomínat na šle, a vrazil je docela těsně velrybě do jícnu, kde mříž zůstala vězet. Pak odříkal sloku, kterou si ještě neslyšela, ale já ti přednesu. Pro tu moji mříž budeš papat tíž. Náš námořník byl totiž Irčan. Vystoupil na kamenitý břeh a šel domů k mamince, která mu dovolila šplouchat se ve vodě. Oženil se a žil pořád a pořád šťastně. I velryba žila šťastně. Ale od chvíle, kdy dostala do jícnu mříž, kterou nemohla ani vykašlat, ani spolknout, mohla jíst jen docela maloulinké rybičky. A proto dnes velryby nejedí ani velké ryby, ani chlapečky nebo děvčátka. Rybka Šibalka se odplula schovat do kalných vod pod prahem rovníkových vrat. Bála se, že velryba by se na ní mohla zlobit. Nůž zavírák vzal námořník sebou domů. Vykračoval si po pobřeží v modrých plátěných kalhotách. Šle neměl, jak víš, neboť jimi svázal mříž. No a to je konec.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tajemná postava. Aneb, když strach má velké oči. Ne, neubližuj mi. Pomoc! Maminka hladila Ferdu po tváři. Ferdo, Ferdo, vzbuď se. Seděla u jeho postýlky a starostlivě si ho prohlížela. Něco škaredého se ti zdálo? Ferda procitl. Byl ve svém pokojíčku, přikrytý peřinou a celý se třásl. Měl ošklivý sen. Procházel se v lese, po tmě, sám. Nevěděl, kde je. Najednou se u jednoho stromu objevila šedá, vysoká postava. Nebylo ji vidět do tváře a vydávala zvláštní zvuky. Ferda chtěl utéct, ale nohy jako by mu přirostly k zemi. Nemohl se pohnout. Postava se přibližovala a natahovala po něm ruce. Právě ve chvíli, kdy se ho téměř dotýkala, její maminka probudila. Naštěstí. Tu noc už Ferda nemohl usnout. Bál se, že se strašidlo ze snu vrátí. Ráno přišel Ferda na snídani se zalepenýma očima, zíval na celé kolo a mračil se. Bouchnul dveřmi a jen zamumlal. Brý ráno. Taky ti přeju dobré ráno, Ferdo. Kakao už máš na stole. Na, ještě si vezmi vánočku. Maminka podávala Ferdovi snídani a usmívala se. Nechci, nemám hlad. Oceknul jí. Ale copak, copak, tady se někdo špatně vyspal. Nech mě. Oceknul Ferda znovu. Měl špatnou náladu a byl unavený. Maminka si hned nevzpomněla na noční příhodu a nechápala, proč je na ní takový. Tak já ti tady chystám snídani a těším se, až vstaneš a ty se ke mně chováš takhle? Můžeš mi vysvětlit, co ti hned brzo po ránu zkazilo náladu? Ferda mlčel. Nechtěl o zlém snu mluvit. Měl špatné svědomí. Až ráno si uvědomil, že tajemnou postavu už někdy dříve viděl. Jednou odpoledne, když se dívala na pohádku, všimnul si na televizi DVDčka s barevným obalem. Nikdy dřív ho doma neviděl. měl zakázáno pouštět si bez dovolení rodičů jakékoliv filmy. Porušil to. Tajně. A právě tehdy ve filmu pro dospělé strašidlo viděl. No tak čekám, povídej, trvala na svém maminka. Jak jsem měl v noci ten sen, mami, víš, já... Lezlo to z něj jak z chlupaté dyky. Já se tajně dívala na váš film a... Aha, řekla významně maminka. Takže už sám víš, proč takové filmy nejsou pro děti. Naštěstí to byl jen sen. Ráno se probudíš a zjistíš, že nic z toho, co jsi viděl nebo cítil, není pravda. Až půjdeš dneska spát, mysli na něco hezkého. Třeba na to, jak jsme byli na výletě. Nebo na Vánoce. Pak Ferdu pohladila po tváři a dala mu pusu na nos. Teď si utíkej hrát, ty, malej uličníku. Příjemné věci vždy rychle uběhnou. Ferda si skoro celý den hrál. Nejdřív doma, potom venku s kamarády a odpoledne šel s maminkou na nákup. Sluníčko pomalu zapadalo, blížil se večer. Začalo se stmívat a blížila se chvíle, kdy měl jít Ferda spát. Tu chvíli se snažil oddálit, co to jen šlo. Dlouho si čistil zuby, uklízel hračky, šel se vyčůrat, pak napít, pak zase vyčůrat a po přečtení pohádky chtěl další. Maminku ale neoblomil. Sama už byla unavená. Nechám po otevřené dveře a rozsvícenou lampičku, ano? A kdyby si ti zase něco ošklivého zdálo, zavolej mě. Dobrou noc, Ferdo, sladké sny. Tiše odešla. Ferda se rozhlížel po pokojíčku. Lampička svítila jen trošku, takže nebyla úplná tma, ale ani úplné světlo. Vše bylo na svém místě tak, jak to znal. Přesto měl zvláštní pocit. Bál se. Zaslechnul tiché bzučení. Byla to moucha, která se objevovala vždy, když měl strach. A byla tu zase. Bzučívala tak nepříjemně, až z toho bolívala ouška.
1: Víš, že tu nejsme sami? Měl bys začít volat maminku.
0: Ferda se podíval do rohu. Byla tam. Ta postava z lesa. Ale vypadala ještě strašidelněji. Byla mohutnější. Měla ještě větší ruce. A její oči žlutě svítily. Ferda začal strašně křičet. Maminka přiběhla během chvilky.
1: Co se stalo?
0: Ptala se.
1: Bylo tady. To strašidlo támhle. Támhle stálo.
0: Ferda ukazoval do prázdného rohu pokojíčku. Víš co, Ferdo, řekla maminka a posadila se na okraj postele. Kdyby se ti zase zdálo, že tam někoho vidíš, zavři oči a třikrát tleskni. Je to takové staré kouzlo, které mě naučila moje maminka. A jí zase její maminka. Když jsem byla malá, taky se mi v pokojíčku jedno takové strašidlo objevovalo. Tenhle trik ale vždycky zabere. Uvidíš, že jakmile se znovu podíváš, nikdo tu nebude. Ferda zavřel oči a tleskl poprvé. Teď je to strašidlo menší, tleskni znovu. Ferda tleskl podruhé. Teď je ještě menší. Ferda tleskl potřetí a teď už je úplně pryč. Zalez si pod peřinu a přečteme ještě jednu pohádku pro lepší usínání. Ano? Po pohádce si popřáli dobrou noc a maminka šla za tatínkem. Ferda zůstal v pokojíčku zase sám. Nasoukal se pod peřinu. Vykukovali mu jen oči. Podíval se do jednoho rohu. Nic. Podíval se do dalšího. Nic. Když se podíval do třetího,
1: Lekl se. Zase tam byla strašidelná postava.
0: Už nekřičel. Zavřel pevně víčka, počítal a tleskal. Jedna, dva, tři. Otevřel oči.
1: Uf, oddechl si nahlas. Je pryč.
0: Kouzlo opravdu fungovalo. Maminka měla pravdu. Tajemná postava se ve Ferdově pokojíčku ještě párkrát objevila, vždy na ní ale použil zaklínadlo s počítáním. Po čase se postava přestala objevovat úplně. Asi ji to už nebavilo. Ferda na ní zapomněl. A když někdy zahlédl mouchu strach, udělal na ní tudle a zahnal ji pryč.

0: vtipk. Tati, kde jsou Krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

jak on, ten slon. Pamatuju praprakozy, prapravosy, prapravštrosy, prapramoly, prapravoly, praprase, a nebo zase praprakapry, prapraštiky, praprakachny do paštiky, prapraovce od praotce, praprakoní pár.

Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a po domě dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6, jak bys

0: nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal prochudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal jednu husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste tři. Druhou husu dal synům, řka. Také jste tři. Třetí husu dal dcerám. Zase tři, pravil. Zbývající dvě husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme tři. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost Chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
2: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňá.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek tím měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Dřevěný meč. Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zaklepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu. Potěšený král poděkoval, ochutnal ovoce a zeptal se muže, kdo jsi a čím se živíš? Jsem chudý žid, odpověděl muž. Chodím po ulicích a čistím lidem boty. To, co vydělám, mi stačí k tomu, abych uživil sebe a svoji ženu. Ale co si počnete, až zestárneš a nebudeš už schopen pracovat? Zeptal se ještě král. Muž se jen pousmál a řekl, nemám se čeho bát. Bude tu někdo, kdo se o nás postará. A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl, ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh, ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody. Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese.
Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou. Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte, a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný. Neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru jako ten původní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl, netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře. A ví, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože, jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk
a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku. Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se. Nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil. Ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl's, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: už nesú čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... Čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: No, přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
3: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
3: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
3: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
3: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
3: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
3: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
3: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
3: Dobrá. Počkejte, sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
3: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Viď, Justino?
3: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc.
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
3: No, ale ne, jak se jí to jenom... cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah!
3: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
3: Děkuji.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
1: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas.
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.

0: jak Akhu Tenpa pomohl chudé vdově. Pohádka z Tibetu. Byla jednou jedna vdova. Protože jí zlý krajský správce všechno vzal, neměla než malé pole, starou herku, dva vypelichané psy a hrnek zlatého prášku, který střežila jako oko v hlavě. Když Akhu Tenpa viděl, jak vdovu bída přinutila k žebrotě, bylo mu jí líto a řekl si, že jí musí nějak pomoct. Zamyslel se, poškrábal se na temeni hlavy a za chvíli už to měl. Když se setmělo, vplížil se do správcových stájí a vyvedl z nich dva jaky. S mohutnými zvířaty šel na vdovino pole. Zapřáhl je a dlouho do noci oral. Ještě před rozbřeskem odvedl jaky zpátky do stájí. Pak se vrátil na pole a do postrojů zapřáhl její staré psy. Lehl si na kraj pole, opřel se o kamennou zítku a čekal, až tudy, tak jako každý den, pojede správce. Brzy se ho dočkal. Když správce uviděl Akhu Tenpu a dva psy zapřažené do pluhu, podivil se.
1: Co to tady provádíš, ty blázne stará? A čím vdova zorala to pole?
2: Co pak nevidíš? Nemá sice žádný dobytek, ale má tyhle zázračné psy. Síly mají jako čtyři jaci. A jak by teprve orali, kdyby jim mohla dopřát pořádného žrádla?
0: Lakomému správci se zablísklo v očích, protože ho hned napadlo, že kouzelné psy může snadno získat. A že je prý vymění za křížence jaka a krávy, kterému se v Tibetu říká dzo. Sice mají cenu několika jaků, ale budiš. Vdova nemá na to, aby je pořádně nakrmila, takže by je stejně, co nevidět, musela prodat. Slovo dalo slovo a správce si psy odvedl. Dzo, kterého Akhu Tenpa dostal výměnou, daroval vdově. Štěstím přímo zářila. Na zítří Akhu Tenpa vzal vdovina starého koně a hrnek se zlatým práškem a šel ke správcovu paláci. Koně přivázal a počkal, až z něj vypadne pár koblížek. Ty pak posypal zlatým práškem. Dodělal to právě včas, protože z brány se vyřítil rozčilený správce. Obořil se na Akhu Tenpu.
1: Co jsi mi to dal za ořechy? Podvodník jsi, tak je to. Ti dva vypelichanci, že vydají za čtyři jaky?
3: Tiše,
0: uklidňoval ho Akhu.
2: Vidíš přece, že tady z toho kouzelného koně zrovna vycházely zlaté koblišky. Tím svým řevem si ho vyrušil.
0: To už si ale lakomý správce přidřepl k Akhu Tenpovi a třeštil oči na zlatý koňský trus. Hned v tom viděl příležitost.
1: Poslouchej, dám ti možnost odčinit to, jak jsi mě oklamal. Dej mi tu herku a dostaneš za ní pěkného koně z mých stájí a mulu navrch.
2: Kde pak? Zase bys mi nadával do podvodníku,
0: odpověděl Akhu. Správce ho ale ještě chvíli přemlouval a Akhu nakonec svolil, že tedy koně vymění. Vzal správcova koně a mulu a šel s nimi rovnou ke vdově. Správce potom několik dní krmil starého koně nejlepším lučním senem, ale z koně ne a ne vypadnout jediný kousek zlata, jen obyčejný trus. Třetí den správci došlo, že ho Akhu Tenpa zase napálil. Rozzlobil se, až úplně zrudl.
1: Chyťte toho podvodníka, přivažte mu na záda mlýnský kámen a hoďte ho do jezera,
0: přikázal strážím. Než ho ale našli, zpráva se rozkřikla a dostala se i ke vdově a jejím přátelům. Proto, když drábové nakonec Akhutempu chytili a hodili ho do jezera, vdova s přáteli ho během chvilky zachránili. Akhu ze sebe oklepal vodu a už měl zase plán. Vypůjčil si ve vesnici nejlepšího koně a překrásné sedlo vykládané tyrkysy. Oblékl si brokátovou halenu a kabátec lemovaný stříbrnou vydří kožešinou.
2: To se rozumí, že si všechno vypůjčil.
0: Kolem krku si zavěsil šperky ze slonoviny a tyrkysu a překrásné tmavé kameny zi s bílými oky. Takto vyšňořený přicválal k paláci.
2: Správce ho viděl už z okna a myslel, že má vidiny.
1: Kde se tady bereš? Měl jsem za to, že jsi na dně jezera.
2: Co tě nemá, správce? Což pak nevíš, že mlýnské kameny mají cenu zlata?
0: V podvodním světě oni tamní obyvatelé mají velkou nouzi a nemají na čem umlít obilí, takže každý mlýnský kámen vyvažují zlatem. Dali mi za něj krásného koně, mulu, tyhle šaty a žok hedvábí, povídá lišák Akhutempa správci. A protože správcova hrabivost neznala mezí, druhého dne se odebral na břeh jezera a sebou vzal 3 mlýnské kameny. Jeden si nechal přivázat na záda a další 2 na nohy. Pak skočil do jezera a nikdo ho už víckrát neviděl.

0: Piggy vtip.
1: Malý indián se ptá náčelníka.
0: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
1: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
0: Líbí.
1: Nebo Divoký bizon?
0: Taky.
1: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?
2: Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama.
3: Jednou přišla víla a málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a ten se hráli a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Bílá Amálka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží, kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že snašla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec...

0: Dopůl byl jako farář. Jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky, mutáčku, a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Míla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív sesbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
1: Digi básnička.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

ospalý přijdu, že občas hrdě nám tvou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: tati, pospieš si ešte nejaké tie ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidieť, že sú Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny sú rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: To jako, jak si jim...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radostí plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, to já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatří ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy... budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: koberec a pišingrové drobečky. Jsou lidé, kteří si myslí, že koberce mají lehký život, ale není to pravda. Takovým lidem nevěřte. Až vám budou vykládat, že koberce celý den leží a nic nedělají, řekněte jim: což pak jste nikdy neslyšeli o létajícím koberci? A tu se začnou vykrucovat. Budou říkat, že samozřejmě o létajícím koberci slyšeli, že o tom ví kde kdo, ale že to je docela hezká věc létat si jen tak ve vzduchu a že to jenom dokazuje, jak pěkný život mají koberce. Nebudete je vůbec přerušovat. Necháte je, aby řekli, co chtějí. A pak se zeptáte: a proč si myslíte, že se takový koberec pustí do létání? Jen tak, pro nic za nic? A na to vám už nikdo neodpoví, protože o tom nikdo nepřemýšlel. A vy si odkašlete a začnete vyprávět. Byl jednou jeden malý červený koberec a ten se měl všelijak. Ležel na studené podlaze. Na jednom uchu mu stál tlustou nohou klavír a za krkem stoleček a židle, na které se dával při jídle Ondřej. A to bylo, pane jídlo. Všechno mu padalo z talíře. Rýže, brambory i rajčata. Někdy mu upadla i vidlička. A když jedl rohlík, byl koberec samý drobeček, protože se Ondřej při jídle otáčel na všechny strany, místo aby jedl nad stolem. Není to nic příjemného mít drobečky za krkem. Svědí to, lechtá to, jako vlasy, když jdete od holiče. Jenže vy chodíte k holiči jednou za 3 týdny, kdežto koberec to musel snášet den co den a dokud nebyl v pokoji sám, nesměl se ani podrbat. A představte si, ještě ke všemu dostával kvůli těm drobečkům každou chvíli na dvoře výprask. Jakoby jedl tak nepozorně on a ne Ondřej. To je ale nespravedlnost. Mysleli si klavír, stůl i židle. A malý červený koberec jenom vzdychal. Měl slzy na krajíčku a někdy ho napadlo, že nemá zrovna na růžích ustláno. Jednou večer jedl Ondřej sušenky. Drobečky mu padaly od pusy, jako když sněží, a zůstávaly ležet na koberci v celých závějích. To zas bude ráno výprask, myslel si malý červený koberec a vzdychal, protože ho drobečky hrozně svědily. Ale pak ho napadlo. Proč by se měl až do rána trápit a čekat na výprask? A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby laskavě na chvíli zvedli nohy, a pak vstal, opatrně vyšel na dvůr a tam se důkladně vytřepal, jako to dělávají pejskové, když lezou z vody. Ale některé drobečky ne a nedostat ven. Bylo to tím, že je Ondřej rozšlapal a to se pak těžko vytřepává. Nezbývá, než zahvízdat na ptáky, kteří spí na stromech, řekl si červený koberec a zahvízdal docela potichonku. Tak tiše, jak umějí hvízdat jenom koberce. Nebylo to lehké. Ptáci zapípali ze sna, ale spali a spali. A malý červený koberec musel hvízdat znovu a znovu. Zaslechla to kočka, která má tenké uši, seběhla ze střechy a řekla koberci: co tady prosím tě hvízdáš? Nevíš, že je noc? Potřebuji vzbudit ptáky, řekl koberec. Mám pro ně drobečky ze sušenek, třeba by na ně mohli mít chuť. Byla bys tak hodná a vzbudila je, ale jemně, prosím tě, víš, že se ptáci koček bojí. Buď klidný, řekla kočka a vylezla na strom. Vzbudila ptáky a řekla jim. Nemáte náhodou chuť na drobečky? Ze sušenek? Je tady koberec. A ptáci byli vděční kočce i koberci. Byli jim dokonce velmi vděční, protože mají skoro pořád hlad a k drobečkům ze sušenek se málo kdy dostanou. Ale podívejme se, řekla ráno maminka. Ten náš Ondřej se konečně naučil jíst hezky, nad stolem. Na koberci není ani jeden drobeček. Tak se mi to líbí. A považte, Ondřej byl pochválen a dostal dva dobré pišingry. To přece není žádná spravedlnost. Pochvalu měl dostat koberec a ne Ondřej. Mysleli si klavír i stůl i židle. A malý červený koberec si jenom vzdychl. A Ondřej se pustil do pišingrů. Ani si s nimi nesedl ke stolu. A drobil tak hrozně, že byl koberec celý kropenatý. Pišingrové drobečky jsou moc dobré drobečky. Ale když je máte za krkem, jsou těmi nejhoršími drobečky na světě. Koberec byl za chvíli celý utrápený. Už toho mám dost, řekl si. A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby zvedli nohy. Šel na dvorek, zahvízdal na kočku, kočka vzbudila ptáky a koberec jim řekl. Jsem plný drobečků, můžete je sezobat. Jsou to dobré pišingrové drobečky, lepší než posledně. Ale něco za něco. Už tady nechci být. Tohle není žádný život. Byl bych rád, kdybyste mě odnesli někam, kde děti umějí jíst. To nebude tak těžké, řekli ptáci. Létáme sem a tam, díváme se oknem a víme, jak kde děti jedí. Na druhém konci města bydlí jedna holčička, která jí velmi způsobně a vůbec nedrobí. Dobrá, řekl malý červený koberec. Sezobejte si drobečky a poletíme. Ptáci sezobali pišingrové drobečky a červený koberec řekl kočce. Děkuji ti, budu na tebe rád vzpomínat.
1: Rádo se stalo, řekla kočka.
0: Doufám, že ta holčička jí opravdu způsobně. Pak vzali ptáci koberec do zobáčku a letěli s ním nad střechami domů a ulicemi města. Bylo to už k ránu. Někteří lidé šli do práce, elektriky začínaly jezdit a před mlékárnou stála paní mlékařka a dívala se k obloze, jaké bude počasí. A jak se tak dívala, uviděla letící koberec.
2: Podívejme se, řekla si. Ani jsem nevěděla, že koberce létají. Nesmím si to nechat pro sebe.
0: A když přišli do mlékárny maminky pro mléko, vyprávěla jim o létajícím koberci. Takže o tom ví dnes kde kdo. Ale proč ten malý červený koberec letěl a kam letěl a že ho nesli v zobáčcích ptáci, kteří měli k snídani pišingrové drobečky, to už ví málo kdo.
3: Raz, dva, tři a jedem! Bambič.

0: kdy si dávno za devatero horami a devatero řekami žil byl jeden král a ten měl jediného syna, prince Ondřeje. Ondřej ze všeho nejraději jezdil na koni a oháněl se mečem. Často trávil se svým koníkem celé dny. Proháněl se po zámecké zahradě, kličkoval mezi větvemi stromů a zkoušel za jízdy odsekávat jablka z královských jabloní. No, a tak se z něj brzy stal nejobratnější jezdec a bojovník z celého království. Jednoho dne si Ondřeje nechal zavolat starý král a povídá: Synu můj milý, jsi už dost velký na to, abys po mně převzal vládu nad naším královstvím. Ale bylo by dobře, kdyby ses nejdřív, alespoň na rok, porozhlédl po světě. Poznal jiné kraje, jiná království, naučil se jiné řeči a kdo ví, možná, že si i najdeš princeznu, která se ti bude líbit a která potom tady na zámku usedne na trůn jako královna. Ondřejovi se to líbilo a tak osedlal svého koníka a vydal se do světa. Po několika dnech, když přejel přes husté lesy, hluboká údolí a vysoké hory, přijel k velkému městu. To město bylo celé smutné. Všude na hradbách vlály černé prapory a z brány právě výjížděl černý kočár tažený čtyřmi černými koňmi. Kočí, který vůz řídil, měl černý plášť a uvnitř kočáru seděla krásná dívka v bílých šatech. Za kočárem vycházel z brány velký zástup lidí a všichni plakali. Princ přistoupil k jednomu stařečkovi, co se na ten průvod zpovzdálí díval, a zeptal se ho: Dědečku, proč všichni ti lidé pláčí? A kdo je ta krásná dívka v kočáře? Kam ji vezou?
1: Ach, pane, vy musíte být zdaleka, když nevíte, jaké neštěstí naše království potkalo. Tamhle, za tím kopcem, kam jede ten kočár, tam mezi skalami, je veliké jezero. V něm se usadil obrovský 12hlavý drak a vyhrožuje nám, že nás všechny sežere, všechny domy zapálí a celé království zničí, jestli mu každý měsíc nedáme jednu dívku z našeho města. Chudinky děvčata mezi sebou losují, která z nich se nechá od draka sežrat, aby zachránila království. No a dnes padl los na jedinou dceru našeho krále, princeznu Kristýnku. To ona jede v tom černém kočáře. Za chvíli si ji drak dá k večeři. Copak se nenašel nikdo, kdo by tu potvoru zabil nebo vyhnal? Podivil se Ondřej. A pane, takových už tu bylo. Náš král totiž nechal rozhlásit, že kdo draka zabije, dostane půl království a princeznu Kristýnku za ženu. No, a tak se stateční mládenci jen hrnuli, ale draka nikdo z nich nepřemohl. A všichni skončili v jeho břiše.
0: Ondřej na to nic neřekl, jenom popohnal svého koně a brzy průvod i kočár dohonil. Před kopcem se lidé s princeznou rozloučili a vraceli se do města. Kočí řídil vůz dál po kamenité cestě směrem k velkému jezeru. Princ dohonil kočár a povídá kočímu: vidím, že se ti moc nechce dostat se tak blízko k drakovi. Víš co? Počkej tady, já tam princeznu dovezu sám. Kočí celý vystrašený rád souhlasil. Ondřej vzal princeznu k sobě na koně a zakrátko už byli mezi skalami na břehu velkého jezera.
1: Ničeho se nebojte, krásná princezno,
0: povídá Ondřej. Všechno dobře dopadne.
1: Jsem po dlouhé cestě unavený. Tak si na chvilku zřímnu. Kdybyste něco zaslechla nebo dokonce zahlédla draka, hned mě vzbuďte.
0: A sotva to dořekl, usnul. Princezna se posadila vedle něj a se strachem se rozhlížela po okolí. Když tu se začal zvedat vítr, stromy se začaly ohýbat, mezi skalami zahřmělo, z jezera se vyvalily vlny jako na moři a z vln se vynořila zelená obluda s 12 hlavami. 12hlavý drak. Princezna nemusela Ondřeje ani budit. Takový rámus by probudil i hluchého. Drak se začal sápat na břeh, ale to už byl princ na koníkovi, meč držel pevně v ruce a rozjel se proti němu. Drak se po Ondřejovi oháněl. Každá z 12 hlav na dlouhém krku ho chtěla zakousnout a roztrhat. Ale on se mezi nimi na svém koni v plné rychlosti proplétal jako mezi větvemi královských jabloní. A každou chvíli jeho meč zasvištěl a přesnou ranou sekal jednu hlavu po druhé. Drak řval, svíjel se jako klubko hadů. Černá krev z něj tekla jako řeka, ale Ondřej i jeho koník bojovali tak dlouho, až i poslední 12. hlava ležela useknutá na zemi a drak se přestal hýbat. Ondřej potom snesl dračí hlavy na hromadu a na památku si z každé z nich vyřízl jazyk. Princezna mu děkovala a zvala ho na zámek. Také mu vyprávěla, jakouže odměnu král slíbil tomu, kdo draka zabije. Ale Ondřej jí na to řekl:
1: nezlobte se, krásná princezno. Slíbil jsem tatínkovi králi, že se jeden rok budu po světě rozhlížet a poznávat cizí kraje. Takže teď musím jít. Ale za rok cestou zpátky se tu zastavím a jestli budete chtít, rád se přihlásím o svoji odměnu.
0: Kristýnka byla smutná, že ji Ondřej opouští. A tak mu alespoň na památku darovala svůj prsten. Princ ji vyprovodil ke kočáru a odjel. Když kočí zjistil, že drak je mrtvý a že princ, který ho zabil, odjíždí a pro odměnu si nejde, dostal zlý nápad. Vytáhl nůž a přiložil ho princezně na krk.
1: Jestli neřekneš, že jsem to byl já, kdo draka přemohl a zabil, živá se odsud nedostaneš,
0: pohrozil jí. A tak neměla princezna jinou možnost, než to slíbit. Kočí pak naložil na kočár dračí hlavy a odjel s princeznou ke králi. Když přijeli do města, král i všichni lidé měli obrovskou radost, že princezna je živá a zdravá a že drak je už dál nebude trápit. Jenom bylo všem divné, že by ten obyčejný kočí byl takový hrdina. Ten ale jako důkaz své statečnosti všem ukazoval dračí hlavy. A tak nemohl nikdo nic říct. A také se hned hlásil o slíbenou půlku království a o princeznu. Kristýnka ale plakala a prosila tatínka, že je ještě moc mladá, aby jí nechal ještě jeden rok, než si bude muset vzít kočího za muže.
1: No, když tak prosíš, nebudu tě nutit,
0: řekl král a kočí se s tím musel smířit.

0: Když rok uplynul, začaly veliké přípravy na královskou svatbu princezny Kristýnky a Kočího. Po celém městě vlály červené prapory. Ze všech stran se sjížděli vzácní hosté, pekaři pekli sladkosti, kuchaři chystali ty nejlepší dobroty, všichni byli veselí. Jen princezna byla zavřená ve svém pokoji a plakala. Právě ten den se vrátil Ondřej do města, zašel do hospody a ptá se hostinského. Řekni mi, co to znamená? Před rokem jsem tudy projížděl a všude vlály černé prapory. Dnes vlají červené. Před rokem tu všichni plakali, dnes si každý zpívá a je veselý.
1: O, pane, dnes je to právě rok, co naše princezna měla být dána 12hlavému drakovi,
0: povídá hostinský.
1: Ale Kočí ji zachránil a draka zabil. A dnes bude mít Kristýnka s Kočím svatbu. Na zámku už všichni hosté jedí, pijí a jsou veselí.
0: Hostinský, prosím tě, vezmi tenhle prsten a dones ho princezně. Řekni jí, že ten, kdo ji před smrtí zachránil, ji žádá o sklenici vína, aby mohl připít na její štěstí. Hostinský šel na zámek do síně, kde seděli hosté, podal prsten princezně a povídá.
1: Je u mě nějaký cizinec a posílá vám, princezno, tento prsten. A vzkazuje, že ten, kdo vás před smrtí zachránil, vás žádá o sklenici vína, aby mohl připít na vaše štěstí.
0: Princezna svůj prsten okamžitě poznala a zaradovala se. Ale král, který ten vzkaz také slyšel, se podivil.
1: Co jsi to povídal? Co pak to nebyl Kočí, kdo mou dceru zachránil?
0: Ale Kočí hned vyskočil.
1: To je nějaký podvod, pane králi. Vždyť já mám důkazy, dračí hlavy. A co ty mi povíš?
0: Obrátil se král na princeznu. Ta ale neřekla ani slova, nalila do sklenice to nejlepší víno, co bylo na stole, a podala ho hostinskému.
1: Král nad tím zavrtěl hlavou a poručil: přiveďte toho cizince sem.
0: Když prince přivedli, král se na něj obořil.
1: Jak se můžeš vychloubat, že si mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo draka zabil, sedí tady vedle mě a na důkaz přinesl všech 12 dračích hlav.
2: Vzácný králi, povídá Ondřej, přikažte sloužícím, ať sem ty hlavy přinesou a ať se podívají, jestli každá ta hlava má také svůj jazyk.
0: A když ty hlavy přinesly, podívali se do každé tlamy, ale všechny byly prázdné. Tu Ondřej vytáhl 12 dračích jazyků, které si před rokem schoval na památku.
2: Zkuste tyhle, snad se budou k těm hlavám hodit.
0: A tak všichni viděli, že ty jazyky skutečně patří k těm dračím hlavám. Teprve teď Kristýnka začala vypravovat, jak se to všechno doopravdy stalo. Jak Ondřej s drakem bojoval, jak ho zabil a jak jí potom ten Kočí vyhrožoval smrtí a nutil jí lhát. Král se na Kočího rozlobil a nechal ho pořádně vypráskat holí. No a protože hostina byla přichystaná a Kristýnka ani Ondřej neměli nic proti tomu, konala se ještě ten den svatba, při které už ale princezna neplakala. Jo, a abych nezapomněla, ty dračí hlavy i s jazyky jsou dodnes vystaveny v Královském muzeu, kde si je můžeš prohlédnout i ty.

0: nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
1: Co je to?
0: To já vím, to je budík.
2: Kokrhaň, kokrhaň, no? kdo kokrhá?
0: Kokrháš, ty kokrháš.
2: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

0: básničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
3: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
2: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
3: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
2: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
3: Neprozraď mě,
2: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
3: Tetinko, prosím tě.
2: Ale teta Bimbula odvětila.
3: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
2: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
3: Ať piká,
2: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
2: Malá čarodějnice se třásla strachy.
3: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
0: No to tedy laskavě zase poletíš domů,
2: přikázala vrchní čarodějnice.
3: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
0: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
3: Děkuji ti,
2: řekla malá čarodějnice.
3: Moc děkuji.
2: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
0: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
3: Ano, potrestej ji,
2: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach. Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme, no to žádáme, hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula. No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa. Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
4: Piggy vtipk!
5: Jirko, proč to mléko hned nevypiješ? Podívej, už v něm zase máš mouchu.
6: Jirka s klidem odpoví. Neměj strach, mami, ona ho moc nevypije.
5: Hihihi!

0: s mrsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s Veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla si?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník,

0: nejdřív, ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
1: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
0: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě sloní.
1: Píky, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
0: Svačinku.
1: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
0: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
1: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
0: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
1: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
0: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
1: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
0: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
1: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
0: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
1: Maslo, tady je, maslo, koukej, maslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
0: No,
1: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
0: Jasně!
1: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
0: To krájení, to je tvá práce, viď?
1: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
0: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
1: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
0: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
1: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
0: Tak, mažu, natírám.
1: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
0: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu. No.
1: Ty jeden mlsoune.
0: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
1: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
0: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
1: Ale až za chvilinku.
0: Ještě tam dáme něco.
1: Ano.
0: Mně by to stačilo i tak.
1: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
0: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
1: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
0: Já vím, přiměřeně, že jo.
1: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
0: Je to je jako když sněží.

0: a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutné.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové ohříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: A ne, není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: jak teploměr předpovídal počasí. V domě, ve Sluneční ulici, měli za oknem už dlouhá léta teploměr, jenže na něj nebylo zrovna spolehnutí. Na jarním sluníčku dědek teploměr v tu ránu zadříml a teplotu kloudně neukázal. Když mrzlo, zachumlal se do sněhové peřiny a mějte mě všichni rádi. Nikdo nevěděl, jak velký je mráz. To potom třeba buchty, když se vystrčili za okno, aby vystydli, zmrzli na kámen, že by se jimi mohl dláždit Karlův most. A teď si představte, až by na jaře rozmrzli, jak by se turisté na Karlově mostě bořili do povidel. S teploměrem nebylo zkrátka pořízení. Ona to taky není maličkost, sedět pořád na dešti a mrazu za oknem a držet se ručičkama rámu. Poslali ho do lázní, aby okřál a odpočinul si. Do domu ve Sluneční ulici přišel na záskok docela nový, mladý teploměr Celsius.
1: To jsem rád, že jdeš. Já si nýčko pojedu pěkně do lázní, aby mě kurírovali regma.
0: Řekl děda teploměr a slézal opatrně po okenním rámu dolů. Celsius vyskočil na jeho místo a hned svou stříbrnou hulčičkou ukázal, že je 17,5 stupně nad nulou.
1: Tak já už jdu,
0: povídá starý teploměr a šoural se pryč.
1: Jen běž,
0: řekl teploměr Celsius a hulčičkou ukázal na 18 stupňů přesně, protože sluníčko zase kousek povylezlo. Celsius se rozhlédl po obloze a řekl, aby to každý v domě i na zahradě dobře slyšel.
1: Dnes bude krásný den. Otvírat okna, věšet prádlo, ptáci cvrlikat. Ten to umí, to se hned pozná,
0: řekla Klika a otevřela okno a koš vyběhl s prádlem na zahradu a ptáci cvrlikali. Jen barometr bručel.
2: Heleme se, odkdy pak teploměr předpovídá počasí? Kde pak ses to učil?
1: Učil, neučil, umím to. Umím jinší věci.
0: Řekl mladý teploměr a bylo ticho, protože barometr nic neodpověděl. Chlubivost je jako horký brambor v puse. Tu taky nikdo na jazyku neudrží. A tak teploměr Celsius za chvíli řekl.
1: Kdybys chtěl, můžeš se mě zeptat, co všechno umím.
3: Kdybych chtěl, zeptal bych se.
0: Řekl na to barometr a nic víc. A neozval se ani nikdo jiný.
1: Abyste věděli, bude pořád krásné počasí, dokud neřeknu.
0: Prohlásil potom teploměr Celsius hodně nahlas. A bylo hezky, až do odpoledne. Odpoledne vyplul na oblohu mrak, jako kdyby někde čoudila parní lokomotiva.
1: Pozor, konec krásného počasí, bude pršet,
0: oznámil hned teploměr Celsius. A Klika zavřela okno a koš honem sebral prádlo ze zahrady, a ptáci přestali cvrlikat. Barometr ale pořád dál ukazoval na jasné, stálé počasí.
1: Povídám, že bude pršet, být tebou opravil bych si předpověď,
0: řekl teploměr barometru. Ale barometr na to nic. A nepršelo. Mrak přešel nad domem ve Sluneční ulici a neupustil ani kapku. Je to tak, že z každého mraku neprší, což každý barometr dobře ví. Klika otevřela zase okno do kořán, koš začal znovu rozvěšovat prádlo a ptáci, cvrlikali. Teploměr se rozhlédl, co kdo na to, a řekl.
1: To jste rádi, že nepršelo. Já to věděl, já vás jen tak zkoušel.
0: Sotva domluvil, z čista jasna a z ničeho nic nad zahradou zaburácelo. Zaburácelo velice silně, až sklo v okně zadrnčelo. Ptáci stichli a bylo takové ticho, jako když vejde do třídy školní inspektor. A košili, co se na zahradě sušila, se leknutím zcvrkl rukáv. A trenýrky, co se taky sušily, se popadly tam, kde je vzadu.
1: Bude bouřka, všichni schovat!
0: Vykřikl vyděšeně Teploměr. Stříbrná hůlčička se mu rozčilením třásla jako ocásek koni páska. Všichni se horem pádem poschovávali. Ale víte, že žádná bouřka nebyla? Však taky barometr ani prstem nehnul a pořád ukazoval na stálé jasné počasí. On totiž jen nad domem ve Sluneční ulici přeletěl tryskáč nad zvukovou rychlostí a za ním to udělá ránu, jako když zrovna u ucha praskne 77 papírových pytlíků. A jako naschvál přišla k večeru opravdová bouřka. Barometr ukázal sice ručičkou na bouřlivo, ale nikdo si toho nevšiml, protože si všichni rychle zvykli na ústní hlášení povětrnosti. Jenže věštec Celsius si už netroufal, když si svými předpověďmi dvakrát za sebou udělal ostudu. Bouřka vtrhla do zahrady a cloumala oknem, že se Teploměr Celsius na něm neudržel a spadl do záhonu s cibulí. Po trávníku honila prádlo a prádlo zděšeně pleskalo a z ptactva zpěvavého bylo rázem ptactvo brodivé, jak lilo.
1: Taková ostuda!
0: Naříkal Celsius v cibulích a nemohl se dočkat, až se starý Teploměr vrátí. Celsius dostal za vyučenou a jistě si teď hledí svého a nemíchá se do toho, v čem se nevyzná.

0: Olvíčkovi. Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. No přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtám. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? A nikoho nikdy nenapadlo, že s malou hyenou si nacvičuje smích jejich příští král. Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
1: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam.
0: Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se,
1: no, jako opice.
2: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
0: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
2: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
0: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
2: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
0: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mi ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
2: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš.
1: A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
0: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
3: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne, a blížil se večer.
0: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
3: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
4: Uhni, tohle je moje cesta,
3: huhňal a ošklivě se mračil.
0: Je... To jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
4: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
3: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
4: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
3: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev.
0: Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem.
5: Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
6: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
6: Neboj se, já tě domů donesu.
7: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
6: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nebývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
0: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.
8: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatí, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?

tvoří ten dům. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko ví.

0: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne s vodotryskem? Kdo je to?
1: Kdo pak ví? V moři plují...
2: rybičky!
1: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
2: Velká ryba.
1: Velká ryba, ta největší.
2: No, velryba.
1: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
2: proud vody.
1: A to je ten vodotrysk, ano. Já ti naučím písničku.
2: Jo, tak jo.
1: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
3: Rada osmá.
4: Dodržuj i u jídla
5: společenská pravidla.
3: Takže budeme hovořit o 100...
5: O 106.
3: Ale ne, o 100...
5: O 100 nožce.
3: O stolování. Ne na recepcích nebo na hostinách. Povíme si o jednoduchém stolování doma. K němu patří především stůl, že ano?
5: Neříkej, tati, já myslel, že se stoluje na lustru.
4: Jenže to by bylo lustrování a ne stolování, víš?
3: No jen se nesměj, Urvínku, díval by ses, v kolika rodinách se všechno jídlo odbývá u sporáku z kastrolu pouze lžicí.
4: Jej, Danánky, oni nemají stůl.
3: Stůl mají, ale nemají...
5: židle, žano.
3: Nemají dobré vychování.
6: No a taky třeba nevědí, že takové odbité jídlo je nejenom nepěkné, ale také nezdravé. Hezké stolování dá ovšem o trošičku více práce, veď, Máničko?
4: No, stůl k jídlu totiž upravuju já, Horvínku.
5: Upravuješ? No. Vidíte stůl?
4: Jo.
5: Co pak jste červotoči?
4: Jo, Janánky, upravuji znamená, že dám obrus, talíře, příbory, skleničky, ubrousky a nějakou kytičku.
5: Jako salát?
4: Jo.
3: Jako ozdobu přece. A ruce Máničce neupadnou. Taky bych takovou pomoc uvítal, Hurvajs.
5: Aby ne, jenom jestli to můžeme od Máničky žádat.
3: Co žádat?
5: Aby nám chodila prostírat stůl.
4: Já.
3: Proč, Mánička? Ty nemáš ruce? Takhle může doma pomáhat každé dítě.
6: Jistěže. A když je stůl připravený...
5: tak si sednu.
6: Kde pak?
5: No přece nebudu jít ve stoje.
6: Ne.
5: Nebo dokonce v leže.
6: Počkáš, až usednou dospělí a pak si teprve sedneš. Vzpřímeně. Lokty se neopíráš o stůl a nehoupeš se na židli. A co s látkovým ubrouskem?
5: Tím si utírám pusu a ruce.
3: Dá rozum, že si s ním nečistíš dřeváky. Ale kam si ho dáš, no? Rozložíš si ho na klín, že ano, protože víš,
5: že jsem čuně a mohl bych se počunčat.
3: Ale ne.
5: Vždycky mi to říkáš, tati.
4: No, tak to Hurvínkovi najednou neupírejte, pane.
3: Dáš si ho na klín, protože víš, že ubrousek se nestrká kam?
4: Do pusy.
3: Jsi snad cisel, že se nezastrkuje za límeček, Jano.
4: Límeček, ano.
3: Jíst začínáme všichni najednou.
5: A kdo to odstartuje, tati?
3: Odstartuje. Jídlo není závod. Ale nemůžeš se už cpát, když já si teprve nabírám polívku.
6: Ano. Ještě před jídlem si navzájem popřejeme dobrou chuť. A také za drobné úsluhy při jídle si vždycky děkujeme.
5: A konečně se dáme do té polévky, ne?
4: Jo, počkej. A co když je horká?
3: No, co uděláš,
6: když je horká?
3: No, co uděláš?
4: A většinou si spálím pusu.
5: Máš přece v puse vítr, dítko, vyfoukáš si.
6: Ale to je nespůsobné.
3: No, jistě.
6: A taky si divoce nemícháš.
3: Samo sebou.
6: Musíš
4: si přece jenom spálit pusu, že ano?
3: Řekněte něco, paní Kateřino.
6: Musíš chvíli počkat, ne?
3: Ano.
6: No. A při jídle samozřejmě nestrkáš.
3: Ano.
6: Nemlaskáš. No,
3: taky tak.
6: Necinkáš příborem.
3: Jo.
6: A nevylizuješ talíř.
3: A hlavní jídlo se nikdy nepodává. Na čem?
4: Je Danánky na stole.
5: No, no, pod stůl si s ním lezeš, ne?
4: Asi, aby mi ho nikdo neudobával, víš?
3: To se ví, že se podává na stole, ale nepodává se na jakém talíři, no?
4: Sim.
3: No.
4: Na špinavém.
3: No, to dá rozum. Ale na hlubokém talíři podává se vždycky...
4: Na čistém.
3: Na mělkém, šmankoté. Aha. A jí se vidličkou a nožem. Nemusím snad zdůrazňovat, že vidličku držíš...
4: V ruce, prosím.
5: Než to nůž nohou, hoď, Máni. Vidličku držíš v levé ruce, když to nůž...
4: Nohou neudržíš, nepovídej.
5: V pravé ruce přece.
6: Správně. Ovšem nožem pouze krájíš, nikdy ho nepoužíváš místo vidličky. A neolizuješ ho, protože by ses mohl zranit. Krájíš pouze...
5: svoje jídlo a neudobávám taťuldovi, jasně?
6: Ano, ale každé sousto...
5: No nepočítám a neloudím, taky jasné.
6: Ale jistě, ale každé sousto si ukrojíš zvlášť. Nenakrájíš si všechno najednou a nejíš jenom vidličkou.
3: A co uděláš, Hurvinku, když mezi jídlem dostaneš žízeň?
5: Dám si asi nohy křížem. No napiju se přece.
3: No dobře, napiješ, samo sebou, ale na něco jsi zapomněl.
4: Jasně. Musíš otevřít pusu, Hurvinku. Se zavřenou pusou se nenapiješ ani kdyby ses rozkrájel.
3: Ale ne, přece před napitím si utřeš pusu ubrouskem, abys neupatlal sklenici od masnoty třeba, ano. Žáno.
6: A Máničko, po dojedení odložíš příbor na talíř vedle sebe.
3: No?
4: Na talíř vedle mě. Jde nám co pak jsem na talíři.
6: Příbor je na talíři, bez tebe.
5: Máni, příbor je vedle sebe a ty jsi bez sebe, no.
3: Ty jsi tomu dal. Podívej, Máničko, když položíš nůž křížem přes vidličku, znamená to...
6: že se třeba chceš napít a pak v jídle pokračovat.
3: Ano, když položíš na talíř nůž rovnoběžně vedle vidličky... tedy, když leží vedle sebe?
6: Dáváš tím najevo, že už si dojedla.
3: Tak.
4: Aha, a stejně bych se na talíř těžko vešla, že ano?
3: No, že ti to došlo. Každé stolování zakončíme přáním dobrého zažití. No, vychované děti pak sklidí se stolu, případně umí nádobí.
6: A ještě něco. Zbytky jídla ze zubů se odstraňují výhradně párátkem a ne u stolu.
3: Stejná pravidla jako pro stolování doma platí i pro stolování...
5: V pondělí.
3: Ale ne, no.
4: V ponožkách.
3: V pohostinství, šmangoté, čili v restauraci, nebo v školní jídelně.
6: Právě. A tím o stolování končím.

Si výpras a ja za ní per. Je to smutný.

0: Anička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe. Brr, klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel ji po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím na zdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté, pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško, a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: chybky.
1: Sedí dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.

se jen flinká a už si myslí, že je psík. Já to říkám od malinka.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, čimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkví?
0: Správně, 2 svazky řetkviček, dál
1: 1 okurku, jogurt,
0: jaký?
1: Bílý a česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí.

0: To říká Míšanda, bibi, já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo, no, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo, to čo, to čo, to čo, to čo, to čo, to čo, to čo.
1: Pidi, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
0: To mi jde. To uvidíš, jaké to bude to, čo!
1: Aby to nebyl cimpr-campr.
0: No, to se neboj, bude to salátek, jedna váseň.
1: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme. Skvělý jarní recept.
0: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
1: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Pidi? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.pigi.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
0: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
1: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
0: Já jsem ti jen říkal... Že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
1: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte. A mějte se moc a moc krásně a příště zase naslyšenou. Ahoj!
0: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
1: Pigi, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
0: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
1: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
0: No, ale teď jsem si vzpomněl.
1: Tak to už nevadí, Pigi. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
0: Náramně, to je salátek, jedna báseň.
1: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších. No,
0: protože je tak výborně rozcimprcamprovaný. Je to to, čo.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle. S písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk.

tatíček se ptá, oral li si, tatíček se ptá, oral li si. Oral jsem oral, ale málo. Oral jsem oral, ale málo. Kolečko se mi polámalo, kolečko se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá Ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, jsi doma? A tatíček se ptá, oral li jsi? Mychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli jsi oral. Natáhnu perko a můžeme zpívat.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Adámku, metr.
2: Jo.
1: Tak dělej. Dík.
3: Prosím.
1: Ty jsi tady?
3: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
1: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
3: Jak se hýbe kopretina.
1: Aha.
3: Jeníku, jaké je to být naživu?
1: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
3: Je mi pořád smutno.
4: Kloboukov.
5: Kloboukov je malé městečko.
6: A v něm hospoda u kloboučku.
4: Divadlo pod kloboukem,
6: biograf v klobouku.
5: Mají tam dvě hlavní ulice.
4: Velký klobouk
5: a
6: malý klobouk.
5: A v nejbližším okolí tři kopce.
6: Nejvyššímu říkají cylindr.
4: Nižšímu bouřka.
5: A nejnižšímu potápka.
4: Pýchou kloboukovských je rybník klobouk.
5: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
6: A nejoblíbenější píseň je pod kloboukem, za kloboukem husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají pod klobrcem, za klobrcem.
5: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
4: Kloboukovský řezník Jelito Antonín nosil na hlavě klobouk vysoký jako řeznický špalek obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
5: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
6: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
5: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
4: vidličky a nože,
5: vanilku a muškátový květ,
6: kartáč na boty,
5: žehličku,
4: otevírák na pivo,
5: šitíčko,
6: leštěnku na nábytek
5: a jiné potřeby.
6: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
5: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
6: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehly a utekl z města.
4: Rozhněvaná paní správcová si dala ruce v bok a rozkřičela se na celý kloboukov.
5: Raději chci být muchomůrkou v krásném klobouku, než první dámou v tomhle městě, když tu máme tak líného a nešikovného kloboučníka.
6: Jen to dořekla, změnila se doopravdy v muchomůrku. Stála na prahu Vendelínova krámu a nemohla se ani hnout.
4: I ostatní obyvatelé Kloboukova začali měnit podobu.
5: Z paní učitelové se stala bedla.
4: Řezník se změnil v křemeňáka.
6: Švec v modráka.
5: Ze slečny sekretářky byla houba Liška.
6: Z uctivého holiče Klouzek.
4: Hřib Satan v sobě skryl školního inspektora.
5: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
6: A školní děti v kuřátka.
5: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
6: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
4: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
5: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
4: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
6: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
5: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
2: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
5: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
4: Na prahu svého krámku našel muchomůrku.
6: A to bude paní správcová.
5: Uhodl Vendelín a sundal muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
6: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich klobouky, které kdysi šil. Chtěl je lidem zase rozdat, ale nikdo už o takových kloboucích nechtěl ani slyšet.
5: Teď sedí Vendelín před svým krámkem. Zapálil si dýmku a spokojeně vypouští obláčky kouře ke kloboukovskému nebi.

Takže pane Sisal, kde máš to zemník? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji do stlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlička šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopity proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. To točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc pálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
1: A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil džbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit džbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři džbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle džbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do džbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně džbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všecky strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo džbánku čerstvým máslem a Dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozkloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko, rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby, šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u Šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka Šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala,
0: pomalu nevypustím z úst mírné slovo. Sama sobě jsem už proto k nevystání.
1: Po Jičíně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost. A tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampilku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnízy. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču,
0: o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli.
1: Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
0: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nakupovací balonky a klobouky. Je to vítr. Piggy reklama.
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
3: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
0: Piggy reklama.

0: tráva. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho, barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru ne. A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu.
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino, počte.
2: No.
0: A parádně.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
1: Lidi, koukejte!
0: A hned se přidali ostatní.
1: Co to je?
2: Potkaní!
0: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat.
3: Nasaďte na ně hadice,
0: zazněl povel z hasičského vozu.
2: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
4: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
2: Sláva,
0: jásal profesor.
4: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém.

0: kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
1: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
0: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma. Piggy vtip.
2: Tramvaj si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
3: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
4: Že se ozval až po čtvrt hodině.
5: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
2: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
1: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
3: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
2: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musí

0: teď držet zobák a nesmíš mě rušit. Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám, už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Hoho, hoho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: Kapitola 17. Královna Flóra. Jeli jsme dlouho a dlouho a když mě mravenci konečně přivlekli do jeskyně fialek, měla jsem obličej úplně mokrý od pláče. Mé zoufalství se divně lišilo od radostného ruchu vládnoucího v jeskyni, kde všude se splétaly květinové výzdoby, zavěšovaly svítilny, čistila zrcadla a podlaha posypávala zlatým práškem. Šedozelená tedy nemluvila do větru. Připravoval se ples na rozloučenou s fialkami. V pozadí sálu se třpitil trůn jiskřící drahokamy a právě tam, před dosud prázdný trůn, mě vlekli moji strážcové. Přípravy byly sotva ukončeny, když se vzduch rozechvěl bouřlivým voláním.
1: Ať žije Flóra! Ať žije královna!
0: Do sálu připochodovali chrobáci v stříbrné zbroji a se zlatými helmami na hlavách. Seřadili se do špalíru a jejich tasené šavle utvořily nad špalírem jiskřivou klenbu. Pak se objevila Flóra. A v jeskyni jakoby vyšlo slunce. Ve chvíli se rozzářila světlem i radostí. Když se jasné oči paní Flóry upřely na květiny, bylo jim, jako kdyby je zaplavila osvěžující rosa. Královna květin byla tak krásná, že všechna srdce jí letěla vstříc. Měla šaty s dlouhou vlečkou, vkusně zdobenou brilianty, která se za ní vlnila s jemným ševelem, takže když kráčela k trůnu, bylo to, jako by se vznášela mezi hvězdami za sladkého zpěvu ptáčků. Její cestu provázelo všeobecné nadšení a motýlové z jejího průvodu se před ní jeden za druhým ukláněli, než se vmísili mezi fialky. Najednou mě uviděla. Zdálo se, že jí přes obličej přelétl stín.
2: Konečně je tady,
0: řekla přísně.
2: Proč to trvalo tak dlouho, než jste ji našli?
0: Oba mravenci vedle mne se třásli strachy a netroufali si odpovědět. Tu se obrátila na mne a zeptala se.
2: Jakým právem si vnikla do mého království?
3: Výsosti,
0: odpověděla jsem zadrhnutým hláskem.
3: Nabídl mi to pryskyřník na louce a já jsem myslela, že smím jeho pozvání přijmout.
2: Pryskyřník. Má první rádkyně šedozelená mi řekla totéž, ale nemohu uvěřit, že by se obyčejná květina opovážila něco takového udělat. Ať sem přivedou excelenci šedozelenou.
0: Žába, která mi byla tak laskavou průvodkyní a ochránkyní, vešla. Ruce měla pevně spoutané okovy a vedlo ji 6 mravenců s bílými helmami na hlavách. Třeba, že byla nyní v nemilosti, chovala se důstojně a bez hněvu a uctivě se uklonila před královnou. Pochopila jsem, že jsem ztracena a zbledla jsem jako stěna.
2: Vaše výpovědi se shodují,
0: poznamenala královna, obracejíc se k šedozelené.
2: Ale to ještě nedokazuje pravdivost vašich slov. Na neštěstí někdo právě asi před 2 hodinami utrhl pryskyřník, který hlídal severní bránu. Havran marně hledá jeho tělo na louce a bude muset čekat, až nějaká necitelná holčička utržený květ pohodí.
0: V tom prolétl celým sálem záchvěv úžasu a já jsem zahlédla, jak se 2 hrobaříci razí cestu zástupem fialek. Nesli na nosítkách pryskyřník, který vykvetl dnešního rána a teď tu ležel zohavený, umírající. Nožky měl zpřerážené, takřka utržené od tělíčka a na rtech se mu perlila krev. Poznal mě,
2: protože jak ho nesli kolem, přelétl mu přes tvář bolestný úsměv. Hrobaříci ho složili před trůn. Pryskyřník chtěl promluvit, ale krev, které měl plná ústa, zdusila jeho slova. Královna okamžitě sestoupila ze svého trůnu, poklekla u něho a jemně mu pozvedla hlavu. Strašně se namáhal, chtěl něco říci. Jeho propadlá prsa už neposlouchala jeho vůli a po několika nesrozumitelných slovech se zhroutil. Na nosítkách ležela už jen jeho mrtvola. V celém sále se ozval pláč a nářek. Královna Flóra vystoupila zase na trůn a dlouho tam zůstala sedět v hlubokém dojetí.
4: Nechť odnesou mrtvého,
2: poručila.
4: A její excelence šedozelená, ať zasedne opět po mém boku.
2: Mravenci si pospíšili a rychle sněli šedozelené pouta. Žába zůstala stále klidná, uklonila se královně a řekla:
5: Uctivě děkuji vaší výsosti za přízeň, kterou mi projevuje, když mě znovu povolává na mé místo. Ostatně není to poprvé, co jí děkujeme za dobrotu a milostivost. A proto si také dovoluji žádat o milost pro malou Aničku. Vždyť jen její dobré srdce ji zavleklo do tohoto dobrodružství.
4: Odvolávám svůj výrok,
2: odpověděla královna,
4: kterým jsem ji odsoudila k smrti. Ale Anička se nesmí nikdy vrátit na zem. Poznala tajemství zrodu květin a o tom se nesmějí za nic na světě dovědět lidé.
2: Při těch slovech jsem div neomdlela bolestí a začala jsem křičet.
3: Maminko! Maminko!
2: Křičela jsem tak srdcervoucím hlasem, že oči královny Flóry se zasmušily.
4: Koho to voláš?
2: Ptala se mě.
4: Jistě tu bytost velice miluješ, když ji tak úpěnlivě voláš.
3: Ach, maminko, chci zase vidět maminku!
2: Volala jsem dál. Byla jsem tak zdrcena, že jsem nemohla říci nic jiného.
4: Jen se neboj a pověs mi, kdo je to maminka?
2: Naléhala královna.
3: Vaše výsost nikdy nepochopí, co je to maminka!
2: Zvolala jsem konečně.
3: Maminka je krásnější než všechny květiny, které jsem zde viděla. Je sladší než med, vřelejší a laskavější než slunce. A její srdce je větší než celé vaše království. Ach, moje maminka! Vždyť mě tolik miluje, že jistě zemře zármutkem, když mě ztratí.
2: Všechny květiny s údivem poslouchaly můj bolestný nářek a i královna jakoby byla zvyklána ve svém rozhodnutí.
4: Nuže, je-li maminka opravdu to, co tvrdíš, dám ti poslední možnost, abys mohla opět žít na zemi. Proměním tě ve fialku. Po plese odejdeš s ostatními fialkami a pokveteš ve vaší zahradě. Jestliže tě maminka pozná, proměníš se opět v malou Aničku. Ale když tě nepozná, vrátíš se k nám a staneš se členkou mé družiny.
2: Zatím přinesli tři chrobáci na sametovém polštáři čarovný proutek. Šedozelená jej podala uctivě Flóře a ta mi přikázala, abych přistoupila blíž k jejímu trůnu. A najednou se stěny jeskyně rozechvěly jako růžové keře ve vánku. Z hlubin kamenné sluje zazněl zborový zpěv a všechny květiny poklekly. Královna Flóra se zadívala pevně do mých očí a svým čarovným proutkem načrtla tři tajemná písmena na mém čele. Bylo mi, jako kdyby se mi v hlavě rozevřel otvor,
4: kterým ze mne uniká život. Pak už jsem nevnímala nic z toho, co se dálo kolem mne.

aby les srpen. Tam dole v pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu, tak krásně zardělý až do tmava a také bílý jako mléko. Brouček se stavoval pokaždé na okamžik u Janinky, však potom tatínka a kmotřička dohonil. A nebo letěl sám, však cestu už znal. A Janinka mu říkala, jen Broučku všeho nech a pěkně sviť. A Brouček, že ano, a letěl. Půlměsíček začínal svítit, povětří se samými broučky až třpitilo. A když Brouček přiletěl do zahrady u toho krásného domu, byla tam pod širým nebem slavnost. Pod jasanem stál dlouhanánský stůl, u něho seděla ta velká paní s kadeřemi a Fréda a Pavlíček a Ela a hromada jiných děvčátek, větších i menších, a hoši tam také byli. Jedli buchty a pili něco ze šálečků a Ela měla na hlavě krásný věnec. A jenom ona a nikdo jiný. Brouček si sedl na hrušku na samý vrcholek a díval se a poslouchal. A když si je tak všechny prohlížel, ten bělovlasý Pavlíček se mu přece ze všeho líbil nejvíc. A už od stolu vstávali a že si budou hrát. A už se chtěli rozbíhat. Ale ta velká paní, ne, milé děti, nejdříve Pánu Bohu pěkně poděkujeme. A Elinka se modlila nahlas tu pěknou modlitbičku. A teď, že nač si mají hrát? Vzali se do kruhu za ruce, ta velká paní také, chodili kolem a zpívali. Vyletěla holubička ze skály, ze skály, la la la la la la la. Ale Pavlíčkovi se to jaksi nelíbilo, aby přihráli na slepou bábu. A když tak běhali a tu slepou bábu šťouchali, sletěl Brouček z hrušky a pěkně jim svítil. Však bez toho už nebylo dobře vidět. A když byl Pavlíček tou slepou bábou, tomu Brouček svítil, že až někdy o něj zavadil. A Pavlíček měl zavázané oči a jakoby neviděl, ale on byl vykuk a přece viděl. A ta slepá bába už ho také nějak mrzela. On, když Brouček za zdrobátko o něj zavadil, strhl šátek z očí, chytl z hlavy ten kulatý černý klobouček a ze vší síly jim pomylem Broučkovi praštil. Skutečně ho trefil tak nehorázně. A bylo po Broučkovi. Celé jedno křídelko zůstalo na kloboučku sedět a ten ostatní Brouček spadl tam do růžového keře a zůstal viset za trn. Dětem se už nechtělo hrát. Přestali jakoby nic a šli domů. Ale s Broučkem byl konec. Ani s sebou nénul. A tak tam visel a visel a maminka nevěděla nic a Janinka nevěděla nic. Až pak za dlouhou chvíli, jako by v něm přece ještě dušička byla a on trošičku zavzdychal, ale docela potichu. Tu však letěl nějaký Brouček a že se mu zdálo, jako by byl někdo zasténal, díval se a svítil si a tu ho viděl, toho Broučka. Visel na trnu, takový rozbitý, pravé křídelko bylo celé pryč, ani sebou nehnul. Ten cizí Brouček ho budil. Broučku, probuď se, ale on nic. A ještě ho budil, no tak Broučku, probuď se. Ale on pořád nic a nic. Až pak za dlouhou chvíli zas trošičku zavzdechl. A tak ten Brouček
zavolal ještě jednoho broučka a ten honem nabral v trávě rosy a šplíchnul ji broučkovi do očí. Ale brouček sebou ani nehnul. A tak ten brouček ještě jednou letěl pro rosu a ještě jednou pořád ji šplíchal broučkovi do očí. Až brouček oči trochu otevřel a upřeně se na něj díval. No broučku, čípak si. Ale brouček nic. Broučku, kde pak zůstáváte? Ale brouček zas nic. Víď, broučku, vy zůstáváte tam za potokem, pod jalovcem. Víď? A brouček jakoby trošku kývnul očima, ale už je zase zavřel a bylo dočista po něm. Tak je to on, já jsem si to hned myslel, povídal ten první brouček. Když jsem poprvé letěl, tak mi ho tatínek ukazoval. Letěl s ním jeho tatínek a kmotříček a ten zůstává tam nedaleko našich pod dubem. A tatínek povídal, že ten malý brouček zůstává pod jalovcem a pak mi jednou ten jalovec ukázal. A takže ho tam pod jalovec zanesou. Zavolali ještě dva kamarády, udělali taková malá nosidélka, ustlali na ně trochu měkounkého mechu, natrhali ho na hrušce u samé země a milého broučka na to položili. Ale brouček nevěděl o ničem a nesli ho pomalu a opatrně. A už byli za potokem, už byli u samého jalovce a kdo jim to jde naproti, to je broučková maminka. Drží v ruce džbán a jde na palouk pro rosu. Ona se hned lekla, ale když nevěděla, co to je. Máte vy jakého broučka? Ptali se jí broučci. I arcit, že máme. No, budeť bychom neměli. Tak se pojďte podívat. I pro pana krále, co pak to je? Zvolala maminka a šla se podívat. Ale ještě u něho nebyla a už to viděla. A vzkřikla a padla na zem a byla jako mrtvá. A tak broučci zanesli nejdřív broučka do chaloupky a položili ho na postel a pak přivedli maminku. Ona se zatím vzpamatovala, ale nemohla ze sebe ani slova vyrazit. Až pak se dala do takového pláče. Ach, on snad byl přece neposlušný. A prosila broučky, aby skočili tamhle pod dub pro kmotřičku a pro berušku. A oni že ano, a letěli rovnou cestou pod dub. Do chaloupky se však nemohli dostat. Oni byli obě někde tam vzadu na dvorku a tak tloukli na dveře a beruška přiběhla otevřít. Kdo pak to tluče? Já. Kdo pak je to? To jsem já, brouček, tadyhle nedaleko z roští. Máme vám něco vyřídit. Tak beruška mu otvírala a kmotřička zatím také přišla. Aby priste přišli hned pod jalovec. S broučkem je zlé. Jak to kmotřička slyšela, honem, honem pod jalovec. A tu jim maminka lomila rukama naproti. Ach, on snad byl přece neposlušný. On snad byl přece neposlušný. Ach. A spěchali do světnice a tu ležel brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidélko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. A tu teprv počali všechny tři plakat. A plakali a lomili rukama a plakali. Ale brouček o ničem nevěděl a ani sebou nehnul. A když tak plakali, tu někdo spěchal k chaloupce pod jalovec. Byla to Janinka.
A nikdo jí to nepověděl, ale ona, jako by to věděla, už měla dvě lahvičky sebou. Tu jednu s olejem a tu druhou s vínem. Janinka spěchala do světnice a tu ležel Brouček na posteli takový rozbitý. To pravé křídelko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy, ale nelomila rukama. Co pak vy Broučka tak necháte a nebudete nic dělat? Honem, Beruško, přines do džbánu rosy, honem! A Beruška honem běžela, nabrala do džbánu rosu a Janinka ji honem na Broučka stříkala a šplíchala. Ale Brouček sebou ani nehnul. A Janinka počínala už mít strach. Slzy se jí zasypaly z očí jako hrachy. A ještě stříkala a tím vínem milého Broučka omývala. A když ho tak zomývala, Brouček pootevřel oči a upřeně se na ní díval. Ach, to měla radost a to měli radost. Ale Brouček ani nepromluvil a už jim zas pod rukama omdléval. A tak ho Janinka zas omývala. Pak vzala tu druhou lahvičku a nalila mu do ran oleje. A když mu ten olej do těch ran lila, tu najednou přiletěl tatínek s kmotříčkem. Slunko ještě nevycházelo, ale kdo si jim řekl, že je s Broučkem zle, a ubohý tatínek byl celý pryč. Plakal a naříkal a zas plakal a předhazoval si, že přece neměl nechávat Broučka tak samotného. Kmotříček ho chlácholil, vždyť prý všichni Broučci lítají sami a oni, že také nikdy s nikým nelítali, ale nechali všeho a letěli honem domů. A tu bylo pláče, maminka zas plakala, kmotříčka plakala, Beruška plakala, tatínek plakal, kmotříček také plakal, jenom Janinka neplakala, ale celého Broučka olejem potírala. Brouček však o ničem nevěděl, ale už nebyl jako mrtvý, ale jako by spal. A Brouček pořád spal a maminka měla pořád strach, že snad přece umřel. Ale když se počínalo rozednívat, tu se Brouček probudil a otevřel oči. Janinka se na něho usmívala. Chtěl něco říci, ale nemohl. Chce se ti pít, viď, Broučku, ptala se Janinka. Brouček kývl očima a maminka mu honem podala koflíček s rosou. Brouček se napil a usnul. A když se zas probudil, už se trošku usmíval. A tak se to pořád lepšilo. Už zase mluvil, ale jen slabonce, že ho bylo sotva slyšet. A když jim vypravoval, jak se mu to tam v zahradě stalo, tu maminka pořád bědovala. Ach, on byl neposlušný. A tatínek se vadil, ale Janinka se na něj pěkně dívala a neříkala nic. A už se měl Brouček zas dobře. Maminka mu snášela, co jen mohla, kmotříčka mu posílala po Berušce jahody a vařené švestky a Janinka se chodila den jak den na něho dívat a vždycky měla něco sebou, kousek medu nebo kapinečku vína, aby se Brouček posílil. Však už mu křídelko zas rostlo, ale bylo takové slabonké a aby lítal, nebylo ani pomyšlení. Počkej, jen počkej, říkala Janinka, když u něho sedávala v trávě. Do jara se zotavíš, zas poletíš a budeš pěkně svítit.
Však už byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenže se ještě sejdou pod Jalovcem, protože brouček nemohl dosud na krok z domu. A tak se sešli kmotříček a kmotříčka, Beruška a Janinka. Pak tatínek ještě pozval toho broučka z Roští, který broučka tenkrát nesl na nosidelkách domů, i jeho tatínka. A tak si sedli kolem kamen, však už bylo zima, a povídali si. Brouček seděl vedle Janinky, ale neříkal nic. Maminka přinesla koláče s tvarohem a smákem, ale brouček pořád nic. Pak šla maminka s Beruškou ven a když za chvilku zas přišli, tu nesli celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil tatínek. Kohoutek už byl připravený, vzal honem kladívečko, stopku vyrazil, kohoutek nasadil a natočil do křišťálového koflíčku, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. Beruška skočila se čbánem na palouk pro rosu a tak si nalévali a natáčeli, pili a povídali. Ale brouček pořád nic. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu bohu poroučeli. Brouček se jaksi bál a díval se na Janinku. A Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy. Když byl brouček ještě moc slabý. A tak se rozešli. Kmotříček a kmotříčka a Beruška letěli pod dub, ten mladý brouček s tatínkem tam za dub do Roští, Janinka tam k lesu do Vřesu a tatínek a maminka a brouček stáli pod Jalovcem před chaloupkou a dívali se za nimi. Když už je nebylo vidět, musel si brouček hned lehnout do postýlky. Tatínek pak s maminkou se sami dali do práce. Nejdřív přenášeli z komory do kuchyňky hrách a kroupy a jáhly a krupici a mouku a čočku a jiskřičku másla, aby to měla maminka všechno po ruce. Pak nanosili do kuchyňky a do síně dříví, co se ho tam vešlo. Potom všechno všudy pěkně měkonkým mechem ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali mechem dveře a okna a teď ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. A tak si povídali, že už kolikrát bylo zlé a že zas bylo dobře a usnuli. A spali, a spali, a spali. Ach, dobře se jim to spalo.

0: Figy hádanka.
1: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
0: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
1: Kouzelník!
0: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
1: Je, turecký med, ten já rád!
0: Anebo turecký prasátko Paší!
1: Asi počkej, ne. To nebude
0: počkej,
1: ono.
0: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
1: zelený.
0: Zelený kobereček.
1: No, zelený.
0: Může být i na dvorečku.
1: Jo.
0: A můžou v něm růst i pampelišky.
1: A nebo jiný kytičky.
0: A dají se na něm dělat kotrmelce.
1: A skákat.
0: A je to.
1: Trá.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat ještě, než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil a před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tento non stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch?
1: No.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bok.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu.

0: Anička.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
1: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
0: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit důdlíček.
1: Já to nejsem, kdo si před spaním cucá palec.
2: Hurvajs?
0: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
2: No dovol.
0: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
3: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
4: Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine. Je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mi nedomine, masopust pryč.
2: A jdeme dále na tři krále.

0: ušmudlánku.
1: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít oblíčce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
2: A co máme venku dělat?
0: Jděte na houby.
2: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
3: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
3: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
2: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
2: No to je konec.
1: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.

0: no tak nechte toho.
1: Dej mi to.
2: Dej mi, je v komíně.
1: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
2: Tule!
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd brtník?
2: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.

0: Máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Tady není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Kruto!
1: Trakturková.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: A tak kdykoliv uvidíte bratři,

0: někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek. Chlapi. Co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějaký Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
0: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy. Himmel Laudon? A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
0: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

kopce pěšky, z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořáce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domeč.

Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam v Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam v Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

Ναι, το πήρε η κόουσλαγη. Σιμσάλα, πουμ, μπιμ, πέξεμ του σφάμι. Ναι, το πήρε πιέρ, φραντσοουσκή, σιβιάκ, ελεγάν, σκριτέλκι, σαν με το βήμι, ακλόβουτσκεμ, τσιλίντρο βήμι, μεζί, όσκι, κτερέ, ζάσλεχνου, η νευσδάλανιέση, σβέστ, ασούμ. Μουγγιέ. Jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejištějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně! Magnifik! Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Pasáček prasat. V zapadlém koutku světa bylo docela maličké království. Panoval v něm princ, který se, ačkoliv měl tak nepatrnou zemi, osmělil požádat o ruku císařovy dcery. Byl totiž tak moudrý, že se sláva jeho jména roznesla široko daleko a mnoho princezen by bylo šťastných, kdyby si je zvolil za ženu. Nyní vám povím, co udělala císařova dcera. Na hrobě otce tohoto prince vyrostl růžový keř, který kvetl pouze jednou za 5 let a vždy vyrazil jen jednu růži. Byl to však podivný květ. Pak měl princ také slavíka, který dovedl zpívat všechny písně světa. Princ vložil růži a slavíka do stříbrných skříněk a poslal je darem princezně. Princezna se právě bavila se svými dvorními dámami různými hrami, když císař nařídil přinést dary do sálu. Princezna zatleskala radostí a i hned otevřela první skříňku.
1: Jaká nádherná růže, zvolala.
2: Jak je umělecky provedená, divily se dvorní dámy.
3: Je obdivuhodná a okouzlující, řekl císař.
0: Když však princezna vzala růži do ruky, div se nerozplakala.
1: Ale otče, zvolala, vždyť je to jen skutečná růže, není umělá.
2: Opravdu je jen skutečná,
0: opakovali dvorní dámy s opovržením.
3: Podívejme se ještě do druhé skříňky, snad je tam něco lepšího.
0: Navrhl král, otevřel ji a hle, byl v ní krásný slavík, který zpíval tak nádherně, že se opravdu nemohli na dárce hnout.

0: Jaká krása, jaká nádhera, žvatlali dámy jedna přes druhou. Zpívá jako hrací tabatěrka vznešené zemřelé císařovny, pravil starý dvořenín. Opravdu, vzlikl král a rozplakal se.
1: Vyrobil ho skutečný umělec, podotkla princezna.
0: Ale posel, který dary přinesl, řekl. Vznešená princezno, to není umělý pták, nýbrž skutečný.
1: Je-li skutečný, pusťte ho, ať lítá,
0: nařídila princezna a pohněvala se tak, že zakázala princi, aby se představil u dvora. Princ však provedl vždy to, co si umínil. Zašpinil si obličej, oblékl roztrhané šaty a zabouchal na bránu zámku. Náhodou mu otevřel sám císař a princ se ho zeptal, zda ho může přijmout do služby. Císař se chvíli rozmýšlel, podrbal se na hlavě a pak řekl. Nevím, jestli se vám to bude zamlouvat, ale potřebuji pasáka prasat. Máme jich veliké stádo. Princ se nerozmýšlel, službu přijal a tak se stal pasákem prasat. Nastěhoval se do bídné komůrky nad chlévem a celý den pilně pracoval. Jakmile nastal večer, byl s prací hotov. Vyrobil krásný hrníček ozdobený zvonečky, jenž kdykoliv se v něm vařilo, zpíval. Jeníčku, jeníčku, už je po všem. Ale to nebylo vše. Když někdo přičichl k páře, která z něj vystupovala, i hned věděl, co kdo ve městě vaří dobrého. Princezna šla s dvorními dámami na procházku a zaslechla zpěv. Zastavila se a naslouchala, protože píseň znala a dovedla ji i zahrát, byť jen jedním prstem. Poslala k pasáčkovi dvorní dámu, aby se ho zeptala, zač ten nástroj prodá. Zač prodáš ten hrníček? Ptala se dvorní dáma. Za nic jiného než za 10 hubiček od princezny, odpověděl pasáček.
1: Ach, můj ty bože, vzdychla dáma a odběhla. Co chce? Ptala se princezna. Ach, nemohu to říct, je to strašné, odpověděla dvorní dáma. Tak mi to pošeptej do ucha, nařídila princezna.
0: A tak dvorní dáma pošeptala pasáčkovu odpověď princezně do ucha.
1: To je drzý chlapík,
0: zvolala princezna a odešla. Po několika krocích se však zastavila, protože opět zaslechla písničku.
1: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
0: Poslala k pasáčkovi druhou dvorní dámu, aby se zeptala, jestli by se nespokojil s hubičkami dvorních dám. Pasáček však poděkoval a vzkázal princezně, že pokud nedostane 10 hubiček od ní, hrníček si ponechá.
1: To je velmi mrzuté, řekla princezna, ale já ten hrníček musím mít. Postavte se tak, aby nikdo neviděl, že líbám pasáka.
0: Dvorní dámy se tedy postavily do kruhu, roztáhly sukně a pasáček dostal od princezny 10 hubiček a ona za to hrníček. A hrníček musel celý den vařit, aby princezna a dvorní dámy věděli, co má kdo ve městě k obědu. To byla zábava. Pasáček nezahálel. Opět celý den pracoval a večer měl krásného vlka, který, když se roztočil, hrál všechny valčíky, polky a kvapíky, co kdy byly od počátku světa.
1: Princezna šla opět s dvorními dámami na procházku a zaslechla hudbu. Ihned poslala dvorní dámu, aby se pasáčka zeptala, co za vlka chce. Ale líbat ho nebudu, podotkla. Dvorní dáma se vrátila a pravila. Neprodá vlka za nic jiného, než za 100 hubiček od princezny. Asi se zbláznil, zvolala princezna hněvivě. Ale sotva učinila několik kroků, zastavila se a řekla druhé dvorní dámě. Jdi a vyřiď mu, že jsem ochotna mu dát 10 hubiček, ale zbytek mu dají mé dvorní dámy. Pasáček však nechtěl. Vzkázal princezně, že buď dostane, oč žádal, anebo si vlka nechá. A tak se dvorní dámy opět postavili do kruhu a princ líbal princeznu. Císař se díval z okna a zpozoroval u prasečího chlívku zběh lidí. Nasadil si brýle a tu vidí, že to jsou dvorní dámy. Jistě tam tropí nějaké neplechy, pomyslel si. Obul si trepky a pospíchal dolů. Když přišel do dvora, pěkně po špičkách se připlížil k dvorním dámám. Ty počítali tak poctivě, že císaře nezaslechli. A tak císař spatřil, jak se princezna líbá s pasáčkem. Leknutím div neomdlel. Ale pak si sundal trepku a pustil se do obou. Byl tak rozhněván, že vyhnal princeznu i pasáčka z říše. Princezna plakala, pasáček proklínal a z nebe lilo jako z konve. Že jsem si raději nevzala toho prince, co mi poslal tak krásné dary, bědovala princezna. Jakmile to pasáček uslyšel, šel za strom, umyl si špínu z tváře, svlékl roztrhaný oděv a před princeznou stál princ. Byl tak krásný, že se mu princezna hluboce uklonila. Pohrdám tebou, řekl princ. Skutečného prince si nechtěla, jeho darům si neporozuměla, ale pro hračku si líbala pasáka prasat. Nyní máš, co si zasloužila. Po těch slovech odešel do svého království a zavřel za sebou dveře na 10 západů.

A princezna zůstala před nimi a mohla si zpívat. Jeníčku, jeníčku, už je po všem.

0: chybk.
1: Pepičku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
2: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

0: o nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkorky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod posterí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavískla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou bez bačkorek, nedostaneš nic. No jasně, přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala 2 culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašli. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky! Mňam! Brala schody po 2 a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají. Blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. Se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili. Uskočili a dokonce Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i druhou ruku, bačkorky, hop, a byly na stole. Ah, to se mi nezdá, zaječela holčička. A bačkorky, hop na skříň. No tohle, koukejte se skočit, dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi
1: a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach.
0: Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění?
2: Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči.
3: A nemáš,
0: vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po bačkorkách ani vidu, ani slechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a bačkorky peláší dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč.
2: Kde jen můžou být?
0: Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa.
2: Aničko, pospěš si!
0: Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že bačkorky jsou stále ve sklepě.
2: Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup-dup po schodech nahoru a jsou fuč.
0: Takhle to dál nejde. Chce to plán.
2: Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám.
0: Schovala se za závěs u okna. Skoro nedýchala.
2: Čekala.
0: Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom... se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdříve vlevo, pak vpravo a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle.
2: Jupí! Konečně vás mám na nohou!
0: Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.

dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je

0: sluníčku.
1: Huso, huso, divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso, divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost, a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan straka snad také pokojně spí.
2: Tygy hádanka.
3: Ústa hromů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
2: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
3: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
2: Letěla míly. Kdo pak ví? By to mohlo být?
4: No to je pohádka, ne?
2: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
4: Aha, tak je to?
2: To ví každý. Jmenuje se...

0: 수리.
1: 열려.
0: 저예.
1: 무슨 쇼스나. 내가 부르시게 스피왓.
0: propana ja tu čista přehlédl, že už je ráno, takže horvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele, za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde.
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: tátí.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Aha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale, tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku, ten doktor, jak jsem říkal.

0: bál.
1: Švanko, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
0: Nemám.
1: No tak, vidíš.
0: A co kdyby ho kousl?
1: Já ti dám kousat doktora.
0: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
1: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
0: A proč?
1: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
0: A ta je co?
1: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
0: No to bys mě teda otrávil.
1: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdy šupky do školy.
0: To nepůjde.
1: A proč by to nešlo?
0: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
1: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
0: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
1: Tak prosím, mě na to neupozornil.
0: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
1: Jak schválně?
0: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A houba se vůbec nedá utrhnout.
2: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Neskusíme se pohoupat.
3: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

Kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

netopiiri kauslani. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak, mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidelka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala! Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala li, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Oh la la.

0: Řeka vypadala rovněž veselý. Spěla vpřed rychleji a tu a tam se na ní objevovaly malé víry. Byla užší než dřív a opuštěné hory se přiblížily. Jejich vrcholky halily mraky, ležící nad krajinou jako těžká přikrývka. Žádná observatoř však v dohlednu nebyla. Vyprávěj nám něco, ozval se čenich, ale ne o kometách, něco zábavnějšího. Šňupálek seděl u kormidla. Chcete slyšet něco o hoře chrlící oheň? S vážnými tvářemi přikývli. Šňupálek si nacpal dýmku a zapálil si. Pak se dal do vyprávění. Tak jednou se stalo, že jsem přišel na místa, kde nebyla země, nýbrž samá černá láva. Pod lávou se ve dne v noci ozývalo dunění. To způsobovala země, co pod ní ležela a spala, a ve spánku se občas pohnula. Všude kolem ležely bez ladu a skladu rozházené lávové kvádry a nad nimi se vznášela horká pára, která všemu dávala neskutečně zvláštní ráz. Došel jsem tam nějak na večer a byl jsem dost unavený, takže jsem dostal chuť na trochu čaje. Uvařit se dal snadno. Stačilo jenom naplnit kastrolek vroucí vodou z nějakého horkého pramene. Nepopálil ses tam? Zeptal se Mumínek. Hehe, chodil jsem na chůdách, odpověděl Šňupálek. Na chůdách se dá přelézt každé skalisko a každá propast. Musíme pochopitelně dávat pozor, abychom s nimi neuvízli v nějaké trhlině. No, čaj jsem vypil na nejchladnějším místě, jaké jsem byl schopen najít. Všude to bublalo, odevšad stoupala pára. Nějakého živého tvora nebo nějaké zelené stéblo jsem ani nespatřil. A v tom se země spící pod lávou probudila. Přímo pode mnou se s mohutným rachotem rozevřel kráter a z něho vyrazily rudé plameny a vyvalily se obrovské mraky popela. Hora chrlící oheň, vykřikl čenich. Co jsi udělal? Jen jsem se díval, pokračoval Šňupálek. Bylo to strašně krásné. Viděl jsem spoustu ohniváčků, to jsou duchové ohně. Vyhrnuli se ze země a poletovali kolem jako jiskry. Zanedlouho tam ale začalo být moc horko a všude samé saze. Tak jsem šel pryč. Pod svahem jsem našel potůček, lehl jsem si na břicho, abych se napil. Voda byla samozřejmě horká, ale nevřela. A pak ke mně připlul jeden z těch malých ohniváčků. Spadl do potůčku a byl skoro úplně uhašený. Žhnula mu už jenom hlavička. Zbytek jeho bytosti syčel a čadil a on křičel, co mu hrdlo stačilo, abych ho zachránil. A udělal jsi to? Zeptal se čenich. No, samozřejmě. Vždyť jsem proti němu nic neměl, odpověděl Šňupálek. Jenomže jsem se o něho popálil. No, dostal se teda na břeh a za chvíli zase vzplanul. Byl tomu pochopitelně rád a tak mi před odletem věnoval dárek. Co to bylo? Vykřikl čenich. Láhev podzemního opalovacího oleje, řekl Šňupálek. Takového, jakým se ohniváčci natírají, když mají sestoupit až do středu země.
1: A ty můžeš taky procházet ohněm, když se tím olejem namažeš?
0: Zeptal se čenich s očima na šťopkách. Ovšem, odpověděl Šňupálek.
1: To nám říkáš až teď, zvolal Mumínek. V tom případě jsme všichni zachráněni. Až kometa přiletí, vezmeme si jenom...
0: Jenže mě už skoro nic nezbylo, prohlásil Šňupálek zarmouceně. Víte, zachraňoval jsem věci z hořících domů. Tehdy jsem ovšem nevěděl... Teď zbývá na dně láhve pouze pár kapek.
1: Nestačilo by to třeba na nějaké zvířátko? Dejme tomu mé velikosti?
0: Zeptal se čenich. Šňupálek se na něj podíval. No, možná ano, ale Na oháňku sotva. Tu bys musel nechat schořet.
1: Vážně? Pokračoval čenich. Tak to ať raději všechno čadí.
2: A na kotě by to stačilo?
1: Šňupálek však neposlouchal. Seděl, jako by spolkl pravítko a neklidně větřil.
0: Co je s tou řekou? Nepozorujete nic?
1: Má úplně jiný zvuk, poznamenal Mumínek.
0: Skutečně. Řeka hučela a bublala.
1: Všude kolem nich se ve vodě tvořily víry a nebyly už malé.
0: Svinout plachtu, zavolal Šňupálek.
1: Pohyb vody se značně zrychlil. Řeka se řítila vpřed jako někdo, kdo po dlouhé cestě najednou zjistí, že už je skoro doma. Břehy se přiblížily a skály nad nimi se zvedaly stále výš a byly čím dál špičatější.
2: Radši bych cestoval po souši, řekl čenich.
0: Po břehu to nejde, odpověděl Šňupálek. Musíme dál, až se řeka uklidní.
1: Řeka se však k uklidnění vůbec neměla. Břehy se přiblížily ještě víc a tísnily pěnící vodu do úzkého žlabu. Byli uvnitř opuštěných hor. Prám se řítil do hluboké průrvy a proužek nebe nad nimi se stále zužoval. Odkud si z nitra hor se ozývalo hrozivé burácení. Mumínek se zvídavě podíval na Šňupálka, zda má strach. Ten měl stále dýmku v ústech, jenže vyhaslou. Černé a vodou smáčené stěny soutěsky je rychle míjely a burácení zesílilo. Prám se zakymácel a byl vymrštěn do vzduchu.
0: Držte se, jak můžete, řítíme se dolů, vykřikl Šňupálek.
1: Na několik okamžiků se ocitli v přívalu bílé pěny, který provázel hukot řeky. Čenichovo divoké ječení nikdo neslyšel. Prámek zapraskal, ale po překonání vodopádu se vrátil do rovnováhy a pokračoval v plavbě do temnoty.
2: Proč je tady tma?
1: Zakřičel čenich. Nikdo mu neodpověděl. Spěněná voda svítila světle zeleně, jinak bylo všechno černé. Skalní stěny se kolem nich semkly do tunelu, jimž byl prám bezmocně unášen dál do vodních vírů. Občas narazil na stěny a pak se točil chvilku dokola. Dunění vodopádu za nimi pomalu sláblo a nakonec je obklopovala pouze tma a ticho.
2: Jste pořád tady?
1: Zeptal se čenich celý rozechvělý.
0: Mám dojem, že ano, odpověděl Mumínek.
1: Tohle až budu vyprávět mamince. V tom zazářil úzký proužek světla. Šňupálek totiž našel kapesní svítilnu. Světlo bázlivě bloudilo po proudící černé vodě a po vlhkých skalních stěnách.
0: Mně připadá, že je to tady čím dál uší, poznamenal Mumínek, neobyčejně bojácným hlasem. Nemáš dojem, že se to tady zužuje?
3: Trochu, možná ano, odpověděl Šňupálek a snažil se působit uklidňujícím dojmem, avšak bez úspěchu.
1: Pak ještě něco zapraštělo a na prám spadl vrchol stěžně.
0: Pomozte mi ho schodit, zvolal Šňupálek, ale rychle.
1: Stěžeň pleskl do vody a ponořil se. Schoulili se k sobě v očekávání, co nastane. Najednou čenich ucítil, jak se mu něco otřelo o uši.
2: Moje uši! Zavadil jsem ušima o strop!
1: Hodil se bříškem na zem a zakryl si tlapkami obličej. Tu sebou prám trhl a zastavil se.
0: Seďte tiše, řekl Šňupálek. Nehýbejte se!
1: V tunelu byl slaboučký šerosvit, takže si sotva viděli na své vyděšené čenichy. Šňupálek rozsvítil kapesní svítilnu a podíval se do vody.
0: To je stěžeň, řekl. Přehradil proud a my jsme na něm uvízli. Podívejte se, čemu jsme ušli.
1: Podívali se.
3: viděli černou třpitivou vodu, jak kolem nich proudí, žene se vpřed a s příšerným klokotem mizí v hlubině bezedné propasti.
2: Já už vás mám až po krk i s vaším cestováním, s vašimi kometami a se vším,
3: vykřikl čenich a dal se do pláče.
2: Vždyť jsem říkal, že to děláte na vlastní riziko. Vždyť jsem říkal, že chci na břeh, když je někdo tak malý jako já.
3: Poslyš, obrátil se na něho Šňupálek. Já vím, že v dobrodružných příbězích jsou nakonec všichni zachráněni. Mrkni se nahoru. Čenich se vysmrkal do tlapky a podíval se tam. Spatřil ve skále kolmou trhlinu a docela nahoře proužek šedého nebe.
2: No a?
3: Poznamenal čenich.
2: Co pak jsem moucha? A i kdybych byl, tak by mi to bylo stejně k ničemu, protože od zánětu středního ucha v dětství mám sklon k závrati.
3: A znovu se dal do pláče. Šňupálek vytáhl svou foukací harmoniku a začal hrát. Zahrál písničku o dobrodružství, které bylo nejen patřičně velké, nýbrž úplně kolosální. A její refrén pojednával o záchranách a o překvapeních vůbec. Čenich se zatím trochu uklidnil a utřel si vousy. Písnička však skalní trhlinou vzlétla nahoru, vyvolala řetěz ozvěn a nakonec probudila Bambula, který seděl a spal se síťkou na motýli po svém boku.
0: Co to zase je? Řekl Bambul a rozhlédl se. Podíval se na nebe a do síťky, pak očrouboval víčko ze své sklenice na chrousty a nahlédl i do ní. Rámus. Něco tady rámusí.
3: Neměl totiž hudební nadání. Nakonec si vzal zvětšovací sklo a začal hledat v trávě. Hledal, poslouchal, větřil a čmuchal a po chvíli přišel na hlubokou trhlinu v zemi. Tam měl ten přehrozný rámus svůj původ.
0: Musí to být prapodivný hmyz, řekl si Bambul sám pro sebe. Určitě je vzácný a možná dokonce neobjevený.
3: To Bambula nesmírně rozrušilo a proto strčil svůj mohutný čenich do trhliny, aby líp viděl. Podívejte, Bambul, vykřikl Mumínek.
2: Zachraň nás,
3: zakřičel čenich.
0: Úplně přišli o rozum, zabručel Bambul a strčil svou síťku do hlubiny.
3: Byla pěkně těžká, když ji vytahoval ven. Bambul se však nevzdal, dokud ji neměl nahoře, a pak se podíval, co do ní chytil.
0: To je k nevíře, poznamenal Bambul, když ze síťky vytřepal čenicha, po druhé Mumínka a nakonec Šňupálka, stan a dva batohy.
3: Strašně moc děkujeme, pravil Mumínek. Zachránil si nás na poslední chvíli.
0: Já jsem vás zachránil, divil se Bambul. O to mi vůbec nešlo. Chtěl jsem jenom vědět, co za vzácný hmyz tropí dole rámus.
3: Bambulové zpravidla těžko chápou, ale když je nikdo nedráždí, tak jsou hodní.
2: Tohle jsou opuštěné hory?
3: Zeptal se čenich.
0: To nevím, odpověděl Bambul. Je tu ale mnoho zajímavých nočních motýlů.
3: Ano, jsou to opuštěné hory, řekl Šňupálek. Kolem nich se tyčily řetězy mohutných hor, bezmezně pustých a šedivých. Bylo hluboké ticho a vzduch chladil.
2: A kde je naše observatoř?
3: Pokračoval čenich.
0: To taky nevím, odpověděl Bambul a začal být podrážděný. Mě by zase zajímalo, co víte vy o nočních motýlech.
2: My hledáme jenom komety, pravil čenich.
3: jsou vzácné? Zeptal se Bambul.
0: Za 100 let se vyskytne zhruba jedna, vysvětlil mu Šňupálek.
3: To je neslýchané, podivil se Bambul. Něco takového by se mělo chytit, jak vypadají.
0: Jsou rudé s dlouhým ohonem, sdělil mu Mumínek. Bambul vyndal svůj zápisník a poznamenal si to.
3: Musí to být čeleť Filikna carnus snufsigalonica, zabručel si. Ještě mám jednu otázku, moji učení přátelé. Čím se ten podivný hmyz živí?
2: Bambuli,
0: odpověděl čenich a zajehněl se. Bambul zrudl a řekl,
3: s vědou se nežertuje, s Bohem, poroučím se.
0: Pak sebral všechny své sklenice, popadl síťku na motýly a vydal se rovnou do opuštěných hor.
2: On si myslel, že kometa je nějaký chroust nebo tak,
0: smál se čenich.
2: Taková hloupost, je to možné? A teď chci kávu.
0: Kávová konvice zůstala na prámu, poznamenal Šňupálek. Mumínek, který měl kávu ve velké oblibě, běžel k trhlině a nakoukl do ní. Prám je pryč, vykřikl. Kávová konvice zmizela v podsvětí. Co si bez kávy počneme?
2: Uděláme si lívance, řekl Šňupálek.
0: Rozdělali tedy oheň a smažili lívance. Když byly hotové, hned se do nich pustili, protože to je jediný správný způsob, jak lívance jíst. Když všechno snědli, vybrali si nejvyšší horský hřbet a pomalu se vydali k jeho nejvyššímu vrcholku, protože observatoř se nepochybně staví, co možná nejblíž hvězdám.
4: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
2: Piggy vtipk!
3: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?
0: Ne, jeden zůstal.
3: A který?
0: Kladívko.

zardenky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: Kapitola 18. Ples. Když jsem se vzpamatovala, byla jsem právě taková jako všechny ostatní fialky v jeskyni. Stala se ze mne obyčejná květina, která ještě netrpělivěji než ostatní čekala na to, až se dostane na zem. Královna Flóra mě laskavě pozorovala a když postřehla, že jsem si už zvykla na svou změněnou podobu, vztáhla ruku a zvolala.
1: A nyní ať začne ples.
0: Byl to opravdu překrásný ples. Hudba vás takřka sama pozvedala a každý tančil, aniž si to uvědomoval. V orchestru byla kobylka, která hrála na dřevák a vyluzovala z něho takové tóny, že fialky jásaly radostí. Cvrček napodoboval svými křídly kastaněty a snad mi ani nebudete věřit, na pozoun hrál komár. Mladí zdvořilí motýlové prováděli fialky, které si něžně opíraly hlavičky o jejich ramena. Tak se uzavírala hezoučká přátelství, která často pokračují i na zemi. Slyšela jsem, že někteří motýlové zhynuli hlady na místech, kde někdo utrhl květiny, jež oni milovali. I mě velmi zalichotila galantní pozornost jednoho otakárka feniklového. Měl smutné oči a několikrát mě vyzval k tanci. Avšak třeba, že se otakárek choval ke mně tak zdvořile, třeba, že barevná světla zářila, křižovala se a zaplavovala tančící svou září, třeba, že hudba vesele vyhrávala, mně bylo nesmírně smutno. Nemohla jsem se smířit s myšlenkou, že snad navždycky ztratím maminku a každou chvíli jsem utekla někam do koutku, abych skryla svou bolest. Zoufale jsem si prohlížela své nohy z kořínků, své droboučké stonkovité tílko a ptala jsem se sama sebe, zda maminka pozná v obyčejné fialce svou malou Aničku. Proto jsem uvítala, když jsem postřehla, že královna Flóra vstala. V sále zavládlo naprosté ticho, do kterého jasně zazněl její lahodný hlas.
1: Jak chcete odjet na zem?
0: Ptala se fialek, kterým už zářily oči při myšlence, že konečně uvidí slunce.
1: Zvolíte si loď snů anebo křišťálovou kouli?
0: Fialky se chvíli radily, pak se všechny společně uklonily a pronesly sborem.
2: Křišťálovou kouli, dovolí-li vaše výsost.
0: Chrobáci slavnostně přinesli doprostřed sálu průhlednou a lesklou kouli, která se podobala obrovské kapce vody. Na jejím povrchu se odrážela celá jeskyně, ale věci, jež se v něm zrcadlily, zářily a zároveň se rozplývaly, jako kdyby byly ponořeny do světélkující mlhy. Fialky se chytily za ruce a utvořily kolem koule veliký kruh. A byla to krásnější podívaná než na krajinu v máji, když fialky, tísnící se v půvabném věnci, upíraly své vážné tvářičky na myhotající se povrch, který pro ně znamenal bránu do života. Královna Flóra sestoupila ze svého trůnu a zvolna k nám přistoupila. Zdálo se mi, že její postava je ještě zářivější. Šest motýlů jí neslo vlečku a kdesi jemně vyzváněl zvonek. Královna vztáhla obě ruce a řekla dojatým hlasem.
1: Buďte šťastný, drahé přítelkyně. Buďte hodny slunce, které vás očekává.
0: Fialky zamířily jedna za druhou ke kouli. Čím víc se blížily ke křišťálu, tím víc jejich těla průsvitněla a že zmizely v záři, jako potápěči v hlubinách vod. Konečně přišla řada na mne. Oslňující světlo mě přinutilo sklopit oči a cítila jsem, že padám do prázdna.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: seškolou.
1: Aj, co? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě? Tak jsem s tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
2: Tygy hádanka.
3: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
4: Mňau, už víte.
2: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
3: Ten se plazí po břiše.
2: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
3: Vítr.
2: A to není živý.
3: Vítr běží po poli.
2: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
3: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
2: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoure, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
3: No jo, jo, utíkej, utíkej.
2: Víš, co by to mohlo být?
3: Co?
2: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
3: To bude asi

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co ne.

0: vidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
1: Přece si nenarazím nos,
0: zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

myšandy a myšpekulíni. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá a určitě rychlejší než ten nejrychlejší elektrický kartáček na pucování zubů. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a zrovinka mě něco zubaťáckýho přišlo pod oko. Tak vám to hned šupajdím říct. Narazila jsem na článek očištění zubů. Ale nebojte, pohoda, nebudu vám dávat naučnou přednášku o tom, že je dobrý čistit si zuby. To ví přece každej. Psali tam ale fakt zajímavý věci. Možná by vás to samotný ani nenapadlo, ale ne všude na světě si čistějí lidi zuby kartáčkem a pastou, tak jak to dělá většina z nás. Povím vám, co jsem se tam dočetla. Jo, říká se, jiný kraj, jiný mrav. V čištění zubů to vážně platí. Na jiných světadílech nebo v různých chudých zemích vůbec nemají tušení o tom, co je to pasta nebo zubní kartáček. Buď si zuby nečistějí vůbec, fuj, nebo to dělají úplně jinak. Jak? No hned vám to povím. Nejčastěji si je čistěj větvičkama ze stromů. Takovejma pravěkejma kartáčkama. Rozpulej větvičku a těma dřevitejma vláknama si pak šmejdlíkujou po zubech sem a tam, až je mají čistý. A některý stromy mají v sobě dokonce látky, které zuby chrání před kazem anebo osvěžujou dech. To ale není všechno. Píšou tu, že v různých zapadlých vesnicích ve světě si zuby čistějí třeba jen tak. Prstem, kouskem cihly, dřevěným uhlím, prachem, solí nebo dokonce popelem. Jenže takhle si zuby tak akorát ničí, protože jim narušujou sklovinu. Brr, tak to už je snad lepší i ta větvička. Víte ale, co je to nejdůležitější? Že lidi v zemích s odlišnýma zvykama, který se týkají čištění zubů hlavně, jedí úplně, ale úplně jiný věci než my. Neládujou do sebe tolik cukru a jiných jedlejch, ale obr nezdravých věcí, které způsobují kazy. Pro nás je dobrý vědět, že čištěním zubů ještě nikdo nic nepokazil. Takže musím zklamat všechny ty, kteří doufali v nějaký převratný objev, díky kterýmu jim tahle starost odpadne. Je mi to fakt líto, ale nezoufejte. I z čištění zubů se dá udělat aspoň malinká zábava. Běžím šmejdit dál. Mějte se. Peace.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
3: Jestli pak si táta s Romanem nezapomněli vzít plátěný pytlík, řekl strejda Arno. Na co? Podivila se Minka. Na zuby. Jestli se dneska někdo nevymlátí, ať visím. A proč by se vymlátili? Protože je tam leďák. Na tom se to nedá ubrzdit. A včera nebyl? Byl. A ty ses nevymlátil? Já? No dovol, Minko. Víš, jaký já jsem lyžář? Co pak ti to táta nevyprávěl? Ne. A co mi měl vyprávět? Co jsem včera zažil při lyžování? Nevyprávěl. Tak ti to povím sám.
4: Na lyžích, jak asi Minko tušíš, nemám sobě rovného. Žádná stráň mi není dost prudká. Žádný sešup mi neroztřese kolena. Představ si tedy tu radost, když jsem objevil skokanský mostek. Samá vlajka, samá sláva. Konaly se tu závody v letech na lyžích. Hned jsem se přihlásil taky. Přede mnou skákaly samé lyžařské hvězdy, reprezentanti z Finska, Norska, Švédska, Úpice, Rakouska, nové paky Německé demokratické republiky, Itálie, České Skalice i odjinud. Skákal jsem na obyčejných lyžích pro sjezd. Skočky jsem neměl. Vyjel jsem na věž a vstoupil do startovního okna. Dole se to černalo lidmi. Hodně se odraž. Mával na mě strýček Roman svým doktorským kufříkem. Jeden Fin totiž skočil už 165 metrů. Jeden Nor ještě o metr víc. A druhý Nor o metr míň. Byly to strašné dálky. Odpíchl jsem se a řítil se jako blesk po nájezdu k odrazovému stolu. Do odrazu jsem dal všechno. Vznesl jsem si jak orel. Pode mnou se mihla na doskočišti modrá čára. Potom zelená čára. To už se zdvihl potlesk. Pak jsem přeletěl červenou čáru kritického bodu. Potlesk se změnil v úžaslý hukot. Přeletěl jsem kritický bod můstku a stále jsem nepřistával. Naopak stoupal. Větrovka se mi nadmula a já se změnil v živé rogalovo křídlo. To už vidím Romovku a Labskou přehradu. Řítím se však dál. Kam? Není tohle vrchlabí? Ovšem, že je. U jednoho z oken sedí paní Kubátová. Rovná si na stole dva štůzky papíru. Do levého kapitoly nové knížky, do pravého recepty ze své lékárny. Paní Kubátová je totiž nejenom spisovatelkou, je i paní magistrou. Proletěl se mi před okny a šut, rozfoukalo to obě hromádky. Polovina ke stropu, polovina na střechu. Tačko, hůl, slyším za sebou. Honem hůl, tačko, tobě to všechno tak trvá. Letím honem dál a vida. U jiného okna píše jiná paní spisovatelka, Ludmila Pelcová. Št! A má prázdný stůl. Co pa to? Lekla se paní Pelcová. Kde pa mám práci? Je pa to, že mám pokoj plný receptů. Jenže to já už svištěl za prosečné k hostinému. Dívám se dolů. Co to? Pode mnou pádí splašené zebry, žirafy a gazely. A za nimi nosorožci, kozorožci, přímorožci, jednorožci a zoborožci. A nakonec hlavonožci, ploutvonožci a čtvernožci. Snad už nejsem nad Afrikou. Nejsem. Vznáším se nad safari ve dvoře králové. Podej mi kulovnici, je ve skříni, křičí pan Wagner. Řediteloval tam a neměl rád, když mu někdo plašil z logickou zahradu. Ale to už jsem byl nad Velichovkami. Přeletím Hradec Králové. Říkal jsem si, třeba uvidím, co kreslí pan Renčín. Kreslívá báječné legrace. Vladimír Renčín však nekreslil nic. Šel z antikvariátu, s náručí starých knih. Nesl jich tolik, že za ně zůstal dlužen. Počkám jen do pátku, volal za ním knihkupec. Udělal jsem veliký oblouk. Vracel jsem se k Vrchlabí. Paní Kubátová už měla na stole srovnané dva štůzky. Proletěl jsem paní Kubátové před okny a šc! Zase měla po hromádkách. Nepřejte si mě, volala. Tačko, kde jsi s tou holí? Tobě všecko tak trvá. Ale já už se vracel ke Skokanskému můstku. Dopadl jsem na značku pro 70 metrů. Lidi na mě už zapomněli. Mysleli, že jsem skočil málo a vypískali mě. Vždyť já skočil dobrých 200 kilometrů. Bránil jsem se, ale marně. Medaile dostali dva Norové a jeden Fin. Já musel za trest a nekázeň sbírat až do půlnoci po návštěvnicích papírky. Strýček Roman mi dezinfikoval ruce až do rána.
5: Kolik takových povídaček budu ještě poslouchat, myslela si Minka. Docela však zapomněla na zhnisané mandle i na to, že chtěla jít na autobus. Čtvrtý den však byl v čudu. Už zbývali jen tři.
3: Kdo pak mě bude mít na krku dneska? Pomyslila si ráno. Byl to strýček Roman. Když se probudila, táta svištěl už někde na sjezdovce. Strejda Roman se přehraboval ve svém doktorském kufříku. Měla ho dost, sotva otevřela oči. Řekl jí totiž, koukej kloktat šalvěji, baroneso, a koukej se pěkně učesat, na žádnou čarodějnici se dívat nebudu. Když si vykloktala a když se učesala, přistrčil přední snídani. No, vidíš, jak to jde, když chceš, rozzářil se strýček Roman. Takhle se mi líbíš, takováhle milá, příjemná a usměvavá. Prve si na mě zahlížela, jako bych ti tu anginu naočkoval. Vždyť já ti ji léčím s nasazením vlastního zdraví. Co kdybych ji koupil od tebe? Angína je nakažlivá. Já nemyslím, že bys mě ji naočkoval, dala se do vysvětlování Minka. Jsem jen otrávená, že nemůžu lyžovat. Já se tak těšila. Je. Ona se těšila, navázal na její povzdech strýček Roman. Těšila se na Krkonoše, které má 2 hodiny autobusem. Víš, jak je daleko Grónsko? Víš, jak jsem se tam já těšil? A víš, jak jsem tam dopadl? Nevím, odložila Minka dopitý hrnek. Tak si natáhni ty svoje fajfky pod peřinu a poslouchej.
6: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoji říš, tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Cíkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Eh, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, správně pracuje jen pivovar. Všechno na ruby, všechno na ruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby, to se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici, zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: O Smolíčkovi. Smolíček byl malý pacholíček, žil u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu a vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby dobře zavřel dveře a nikoho nevpouštěl dovnitř. Smolíček měl vždycky zavřeno a dlouho se nestalo, že by někdo zaklepal na dveře. Jednoho dne ale někdo klepal na dveře a když se Smolíček ptal, kdo to je, ozvali se zvenku líbezné hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček ale neotevřel a tu hlásky venku ještě líbez z něj prosili. Smolíček by jim byl rád otevřel, ale bál se jelena, že jim neotevře ne a taky neotevřel. Když přišel jelen domů, řekl mu Smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosili, aby jim otevřel. On že jim ale neotevřel. Dobře si udělal, Smolíčku, že si neotevřel. To byly jeskyňky. Kdybys byl otevřel, byli by tě odnesli. A Smolíček byl rád, že poslechl. Druhý den šel jelen zase na pastvu a Smolíček zavřel dveře. Zanedlouho se před dveřmi ozvaly ještě líbeznější hlásky než den minulý. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček že neotevře, ačkoliv by byl rád otevřel a podíval se na ty jeskyňky. A tu se jeskyňky začaly před dveřmi třást zimou a tak usedavě plakat, až to bylo Smolíčkovi líto. Tak jim maličko pootevřel dveře, jen tolik, co by tam mohli strčit dva prstíčky. Jeskyňky mu moc děkovali, hned strčili mezi dveře dva bělonké prstíčky, pak celou ruku a huš, už byli v sedničce. Chytili Smolíčka a utíkali s ním pryč. A tu začal Smolíček volat. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Jelen se pásl nedaleko a jak uslyšel Smolíčku v hlas, přiběhl a jeskyňkám Smolíčka vzal. Doma dostal Smolíček na pamětnou, aby příště nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, že neotevře, i kdyby jeskyňky ještě líbezněji prosili. Několik dní nikdo nepřišel. Až jednoho dne se zase přede dveřmi ozvaly hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zas půjdeme. Ale Smolíček jakoby je neslyšel. Až když se začali zimou třást a tak moc prosili, aby je nechali jen trošinku se ohřát, tak teprve potom jim řekl, že proto neotevře, že by ho zase odnesli. Ne, my tě neodneseme. A kdyby, nemusíš se ničeho bát. U nás by se směl lépe než tady. Všeho by směl hojnost. A my bychom si s tebou pořád hráli. Smolíček se nechal zase umluvit. Pootevřel dveře a jeskyňky vtrhly do sedničky, chytili Smolíčka a utíkali ven. Hrozili mu, že ho zabijí, když s nimi nepůjde. Smolíček zase volal. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Ale tentokrát Smolíček volal marně, protože jelen se pásl daleko, Smolíčka neslyšel a jeskyňky si Smolíčka odnesli domů. Je pravda, že se Smolíček měl u jeskyněk dobře. Krmili ho samými lahůdkami, ale to jen proto, aby stloustl a pak ho chtěli zabít. Zavřeli ho a žádná si s ním nehrála. Když už byl Smolíček mnoho dní u jeskyněk a snědl moc a moc dobrot a lahůdek, přišli k němu jeskyňky. A aby jim ukázal malíček, když ukázal malíček, řízli do něho, aby zjistili, jestli je už dost tlustý. Už se jim zdál dost tlustý, tak ho vzali, svlékli ho, položili do korýtka a nesli ho do pece. Smolíček je prosil, aby se slitovali, ale jeskyňky s ním žádné slitování neměly. Smolíček se dal do pláče a volal. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky pryč nesou. Jen to Smolíček dořekl, ozvali se rychlé skoky. Jelen zlatoparohatý přiběhl, nabral Smolíčka, pacholíčka na parohy a uháněl s ním domů. Doma dostal Smolíček, že zase neposlechl. Plakal a slíbil, že už bude vždycky poslouchat a že už nikdy
4: jeskyňkám neotevře.
3: A taky
4: neotevřel.

0: veveří.
1: Myslivci, na lov, na lov!
0: Ozval se z rána vojvodův hlas, když slunce v hájích a lukách teprve ostýchavě rozprostíralo své zlatavé paprsky. Hrad Špilberg je z poklidného spánku pojednou probuzen ke hemživému životu. Na nádvoří se ze všech stran hrnou hejna ozbrojených lovců. Dvořané a zemané i jiní slovutní páni kolem brněnského vojvody, ti všichni zde v malém okamžení pohotově stojí. Ve společnosti Petra Boskovského vyjde vojvoda Konrád ze své komnaty. Vsedne na bujného oře a uhání branou ven, do luhů a lesů směrem k žabovřeskám a celá družina klopotem cválá za svým pánem. Konrád, syn knížete Břetislava I., je vášnivým milovníkem lovu. Často rád výjíždí do nedalekých lesů, hojných na divokou a dravou zvěř. Lesy na půlnoční a západní straně od Brna jsou rozsáhlé a nejen v těch dávných dobách, ale i dnes se v nich zdržuje mnoho jelenů a srnců. Bylo to roku 1059, kdy mladiství vojvoda a jeho druhové vesele a rozjařeně cválají přes hory a doly dál a dále. Družina se rozestoupí napravo i nalevo a metá za vyplašenou divokou zvěří bdělé šípy. Hlahol lesních trub a štěkot chrtů dává rozptýleným lovcům na vědomost, na které straně se mají držet, aby se od sebe příliš daleko neodtrhli a nezabloudili v rozlehlých a pustých lesích. Hle, tu z houští vyrazí bujný jelen. Zůstane stát a dívá se, zda se může nadít něčeho dobrého, od zboru, který se k němu s vojvodou Konrádem v čele blíží. Úprkem se proti němu ženou psi. Konrád bodne koně do slabin, vystřelí smrtící šíp, ale jelen se hbitě otočí, sklopí parohy na záda a uhání pryč. Aj ty jelene, ty musíš být i můj, zvolá Konrád a tryskem cválá za ním. Ale husté křoví mu stojí v cestě, proto skočí z koně a za štěkotu psů stíhá jelena v prudkém běhu. Jelen bystrým psům určitě jen tak nevyvázne, neboť sám musí zdolávat všeliká křoví. V rychlém pronásledování se k němu Konrád už blíží. Když v tom se jelen, který se odstnul na vrcholu vysoké stráně, pustí přímo dolů, přeskočí potůček, vinoucí se v údolí a v úzkosti se žene vzhůru na protější svah. Rozdráždění psi se horem pádem hrnou za ním. Konrád nedbá, že už je od ostatních příliš vzdálen. Svou kořist nespouští z oka. A v rozháráné mladické síle ji čím dál tím prudčeji stíhá. Jelen už dosáhl temene druhého kopce, ale tu vrazí do křoví tak hustého, že je nemůže proniknout a převalí se naspět. Než se stihl sebrat a vyrazit na jinou stranu, stojí už Konrád nedaleko. Natáhne mocný luk a bystrý šíp prožene jelenovou komorou. Ten v posledním skoku vydá smrtelný ryk a na místě se svalí. Aj jelene, jsi můj! Zvolá Konrád vítězně a začne ohledávat ulovenou kořist. Chvíli se na jelena radostně dívá. Pak Konrád vystoupí vzhůru na nedaleké temeno vrchu, a dívá se kolem do krajiny. Slunce už vystoupilo vysoko. Vysílá ohnivé paprsky a spaluje žíznivého vévodu, unaveného a upachtěného prudkým pronásledováním jelena. Konrád vejde dále do háje a položí se na trávník do libého stínu a chládku, aby pohovil zemdlelým údům. Jeho zrakům se naskytl příjemný pohled. Táhlá stráň vystupuje napravo výš a výše do vysokého kopce, na kterém se říká U třech křížů. A kousek od nich stojí vydutý dub, u kterého lidé, které skličuje nějaký neduch či nemoc, zanechávají šaty z churavých údů ve víře, že se dočkají uzdravení. O něco dále se tyčí vrcholy porostlé černým stromovým. Uprostřed pak z údolí vystupuje příjemný pahrbek, v údolí se žene šumná svratka, jako by chtěla podrýt kopec. Pohled na tuto romantickou krajinu, doprovázen jednotvárným šumotem řeky a rozmanitým štěbetáním pernatých obyvatel lesa, sklidňuje tep vojvodova srdce, až Konrád upadá do lehkých mrákot. Ale psi, kteří tu nedaleko slídili po lese, se pojednou dají do silného štěkání. Takže Konrád procitne, vyskočí a s napřaženým lukem se bere za bafáním psů, že snad vyslídili nějakého medvěda, kterých tu tenkrát byl dostatek. Naproti mu však přiběhne pes a poslušně svému pánovi v tlamě přináší chycenou veverku. Konrád přišel dále a viděl nespočetné množství veverek skákat po stromech okolo. Tomu množství sem tam lezoucích a skákajících zvířátek se nemohl dosti vynadivit. A z rozmaru po nich začal metat šípy, až jich několik šťastně srazil z výšin stromů na zem. Když se takto chvíli bavil, zatroubil na svou loveckou trubku, aby dvořané a myslivci věděli, kde ho mají hledat. Po hlasu trubky se tito jeden po druhém dostavili a tu slyšeli od Konráda, kterak se při pronásledování jelena dostal až na tento skalnatý vrch, jelena ulovil a nyní se náramně baví lovením veverek. V žertu a rozmarnosti začnou i mnozí další lovci střílet šípy po mrštných veverkách. A kdykoliv nějakou srazili, pokaždé si z takové kořisti tropili jiné a nové žerty. Mezi jiným povídá Petr Boskovský žertovně vojvodovi. Obávám se, velkomožný pane, že dnes ty zvířecí obry naše družina domů nedovleče. Aj, koně se v skutku budou pod tím nákladem prohýbat, odpoví vojvoda Konrád a žert v jeho tváři vystřídá okouzlení. Není tento kraj vábný a rozkošný. Nestojí toto místo za to, abychom zde postavili zvláštní letohrádek, kde bychom nalezli přístřeší a odpočinek na svých honbách? Pravím, že na tomto milém veveřisku bude stát hrad. Vám zvláště, Petře Boskovský, oznamuji tuto svou vůli. Osobně se postaráte o to, aby tu v krátké lhůtě stál hrad. Hned zítra seberete poddaný lid a s chutí sedejte do práce. Na památku této naší dnešní zábavy a kratochvíle s veverkami budeme ten hrad nazývati Veveří. I stalo se. Za 2 roky zde stál pevně stavěný, ze západní strany příkopy obehnaný hrad, kam se v letním čase Konrád stěhoval s celým svým dvorem.

Questová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. Tuj, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla, stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit. Karel by měl na to létání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu o tom zdá, utrácí peníze, kde jaké loterie a hádá se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdybychom mu nějak pomohli? A Mach byl pro, a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi. Řekl, že to samo sebou bere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze, že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek, byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku a řekla, jen si léť. A taky strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktorína jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy, načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápů tam bylo nejmíň 500 000, všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli by strýc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať visím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. V srdce, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice,
A tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo dva černoské školáky, sluchátko dádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou dva mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí, a tím nastali pro Macha Šebestovou nečekané potíže. Kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké dvě děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: to, a teď vy dva usmrkanci sledujte, co dovedu. A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničehož nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti a ten tlustý náfuka se zasmal. To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy. Šebestová zamumlala cosi do sluchátka, Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty dva veselce. Začal stekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala, Mach mávl ruku a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval. Vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Zmacha Šebestové byly najednou dva černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl: vícekrát mi sem nikoho nebať, nebo dostaneš pár facek. A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili, a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem: Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na do smrti jako dva boboli, to je nás konec. Je ti to, doufám, jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit, ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme. A Mach bučel: Šebestová, deblbni, co děláš v paniku? Uvidíš, že to nějak dopadne. Koukej, už jsme tady. A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa.
Byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal bučet dvakrát dlouze a jednou krátce, potom třikrát krátce a jednou dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem čtyřikrát krátce a dvakrát dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýc Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčeleně bučila. To je, co se děje? Tam tvůj strýda letí domů a nás tady klidně nechá, nebo co? A Mach zabučil. Šebestová, nezmat tvůj, proč mě čekne? Uvidíš. Nače se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýc Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Vyjde ven, čábne k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, dvakrát dlouze, jednou krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čápnu jí morzeovkou přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání

0: letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Max Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchali domů k večeři a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu a sluchátko řeklo, ole beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechoval.
1: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu čtyři veselí námořníci, začali si hrát se čtyřmi pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jo-ho, jo-ho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jo-ho, jo-ho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom čtyři míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili. Tohle malé moře nám dává nějaké znamení. Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš, co moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. Čtyři pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodily čtyři sardinky. Míče se na ně smály a hned je začaly vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla. Jsem zvědavá, jestli my čtyři někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli. Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě,

0: a sardinky vylovili. Hihihihihi, sláva, sláva, hehe. Teď poplujeme do kulatého světa s rybáři. Hihihihi. Smáli se, hihňali a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkali kolem a říkali. Hihihihi, jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili míče. Hihihihi, tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a šťouchla do ostatních. Koukněte na kedlubny. Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měli kukuč. Kedlubny, vidá, kedlubny, proč se tak divně tváří, přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je, řekla druhá. A třetí prohlásila. Mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé. Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky. Jsme tady, jako doma v pokojíčku. Tiše se hýňali v krabičce. Však on nám zase někdo otevře. A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl. Pro pána Jána, co to je? Přece čtyři veselé sardinky, ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily. Všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý. Jen s kedlubnami je to jinak. Pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky, poučili je míče. Tak to je veselé, hehe, usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj, zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.
1: A co to je to, dumky žálky?
2: To je právě to smutno.
3: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět dřív než s těma prvníma nočníma ptákama.
2: Šlo, tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tam už se zjevíme i za bílého dne.
3: No prosím, on má zivný pergamen a nepůjčí nám ho, krkoun jeden.
4: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
1: Kluci, počkej.
4: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
1: Ale mě jo, že jo?
4: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten Francův nápoj.
1: Pěkně z ručky do ručky. Dělej stro a já Francův nápoj.
4: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
5: Te amice spiritus guaesumus audinos et statim
2: aparát Fiat. Funguje to.
4: Už vidíš?
2: Ano.
5: Ale já nikoho nevidím.
6: Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
2: Já prostě nic nevidím.
5: Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
7: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
8: Čti?
7: Pětičlenná rodina.
8: No.
7: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
8: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
7: No, Chuchvary u Kolína. U Kolína je rovina. Tam je všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
8: Nezlob se na mě, švagře.
7: Ne, naslzí je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
8: Jo, ten divnej.
7: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na tý svatbě? Rodino, já vás nedám.
8: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
7: A já za ním vyrazím.
8: Počkej.
7: A hned, ten jim ukáže.
8: Ale švagře, snad ne autem.
7: Myslivečku.
8: Vždyť si požil.
7: Chtěl. Žampiony na divané.
8: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
9: Spí, to je jenom osoba.
10: Dobrý den, přejete si...
9: Volant, on se mě hodí. A ty sedí na svou.
10: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zas.
11: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy z domácnostní kachnou Justínou. Nově také básnířkou, veršopletkyní. No, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
12: No tak.
11: A také báseň o užitečnosti ptáků.
12: Budeme vyrábět to krmítko.
11: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
12: ne.
11: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
12: Že jsi začala psát básně.
11: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
12: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
11: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
12: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
11: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme s celá jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Pigimu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
13: Je tady?
11: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
13: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
11: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potří ledem. Totiž medem.
13: Ledem nebo medem?
11: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš, namazání.
13: No já to potřu, když chceš, ale no teda, jestli z tohohle má být krmítko...
11: Říkáš teda něco? Co si to tam umláš pod vousy?
13: Nic, nic, tak... už to mám. Je, trochu to lepí.
11: Jo? Lepí, lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
13: Už to chápu. Zrníčka ze zobu se nalepila na ten med.
11: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
13: Myslím, že už to mám.
11: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
13: Je, no to je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
11: No ano, za ouško, které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
13: Co?
11: Totiž na větvičku.
13: To jsem teď říkal.
11: Co jsi říkal?
13: No, že ho můžu pověsit na větev. No,
11: jistě.
13: Tak já jdu.
11: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň autorka napsala domácnostní Kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
13: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
11: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne Kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
13: To je.
11: No.
13: Bude se věšet.
11: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní Kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Léčení hrom do police. Nastal krásný jarní den. Když Šárka Roubalová ráno odcházela do školy, byla ještě tma a pršelo. Ale odpoledne začalo svítit sluníčko. Vlahý vánek honil po nebi obláčky a stará broskvoň v Roubalovice zahrádce se obsypala růžovými poupaty. Šárka Roubalová se před domem rozloučila se svou nejlepší kamarádkou Maruškou Robíškovou a vrazila do branky, až se nešťastná branka zatřásla v pantech. Schýbla se, aby mohla pohladit jezevčíka Míšu. Přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka vypůjčená z knihovny, ale ona si toho nevšimla a rozběhla se ke dveřím. Opřela se do nich, až se rozlítly do kořán. A pak za sebou zabouchla, odkopla boty a schodila ze sebe na zem pláštěnku. Potom vpadla do pokoje za maminkou. Vůbec si nevšímala toho, že maminka má právě na návštěvě paní Zelinkovou a pije s ní čaj. A skočila jí na záda, aby jí dala pořádnou pusu. V té chvíli mamince vyskočil hrneček s čajem z ruky, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stoleček a rozbil se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Paní Roubalová si bezmocně povzdechla.
1: Dobrý den, holčičko. Příště ale buď opatrnější. Vidím, že mě máš opravdu ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli náhodou nedržím v ruce hrnek s čajem. Koukej pozdravit paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr.
0: Šárce vhrkly do očí slzy. Statečně prohlásila.
2: Dobrý den, paní Zelinková, já se polepším.
0: Maminka se usmála.
1: Tak dobře, ale teď utíkej pro ten hadr, než čaj zaschne.
0: Šárka se rozběhla do kuchyně a paní Roubalová s lítostí pozbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. A to nepočítám 7 talířků, 4 vázy, cukřenku z modrého skla a prasklé zrcadlo z minulého týdne. Z kuchyně se ozvala další rána. Paní Roubalová se omluvila paní Zelinkové a se střepy z hrnku v ruce se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky, kterou paní Roubalová zdědila po své babičce, visela na zdi jen na jedné skobě a měla dolní přihrádku polámanou. Paní Roubalová spráskla ruce.
1: Co to tu pro boha vyvádíš? Myslela jsem, že jdeš pro hadr.
0: Čárka nasadila nevinný výraz.
2: Když on ten hadr visel na háčku kousek od poličky a když jsem ho chtěla sundat, vzpomněla jsem si, že nahoře na kredenci schováváš kyselé bombony. Vylezla jsem na sporák a jen jednou nohou jsem se opřela o tu poličku. Vážně jsem netušila, že spadne. Nezlob se na mě, mami.
0: Paní Roubalová si znovu bezmocně povzdechla a vzala hadr, který stále ještě visel na háčku.
1: Kdyby si zdávala trochu větší pozor, nebyla bys jako hrom do police. Teď tady uklid všechen ten nepořádek a jdi se převléknout. Pak si vezmi svačinu. Koláčky a mléko máš tady na stole.
0: Šárka vyskočila a rychle se rozběhla pro koště. Začala horlivě zametat rozsypané koření. Jenže zapomněla, nebo si v tom chvatu nevšimla, že v jedné kořence zbylo ještě trochu pepře. Paní Roubalová se právě vracela pověsit hadr na místo a donést paní Zelinkové další konvici s čajem a tak se stalo, že jí Šárka nametla dávku pepře rovnou do obličeje.
2: Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči.
0: Rozkýchala se maminka a přitom jí vždycky poskočilo víčko na čajové konvici. Šárka se ale dál rozháněla koštětem a vířila pepř po celé kuchyni.
2: Pozor, pepř! Hepči! Hepčík!
0: Stačila ze sebe ještě vypravit maminka, ale pak už si jen mnula uslzené oči. Konečně se Šárka zastavila.
2: Jaký pepř, kde?
0: Klekla si na zem, aby se podívala, a pustila koště. To upadlo a uhodilo chudinku paní Roubalovou do nohy.
1: Au!
0: Vykřikla maminka, třepla si na bobek a začala si třít bolavý kotník.
2: Jenomže právě v té chvíli Šárka, která si vůbec nevšímala, že pustila koště rovnou na maminku, nabrala do hrsti trochu pepře a hodila ho přes rameno.
1: Tohle že je pepř? Mami!
2: Paní Roubalová schytala další dávku pepře do levého oka. Vykřikla a pospíchala k umyvadlu, aby si opláchala obličej studenou vodou. Šárka se polekala. Teprve teď viděla, co to zas vyvedla.
3: Promiň, mami, já jsem si tě opravdu nevšimla. Nezlob se na mě.
2: Paní Roubalová jí přikázala ledovým hlasem.
1: Jdi do svého pokoje, než bude zle.
3: Nemusíš na mě být tak přísná,
2: zamračila se Šárka a opřela se o dveře. Dveře povolili a porazili paní Zelinkovou, která se právě přicházela zeptat, jestli maminka nepotřebuje nějakou pomoc v kuchyni. Brýle jí vyletěly do vzduchu a paní Zelinková zmateně vykřikla.
4: Proboha, co se to tu děje?
2: Bez brýlí totiž vůbec nic neviděla.
3: Promiňte, omlouvala se Šárka. Neuhodila jsem vás.
2: Starostlivě vyrazila směrem k paní Zelinkové a tu se jí pod nohou ozvalo zlověstné křupnutí.
5: Asi jsem na něco šlápla. Prohodila.
4: To byly mé brýle,
2: zaúpila paní Zelinková.
3: Na mou duši,
2: zvolala Šárka se slzami na krajíčku. Paní Roubalová si pořád ještě u umyvadla vyplachovala pepř z očí, ale když slyšela, co se stalo, rozkřikla se.
1: Jsi jako hepčí, hepčí, hrom do police, zbiz očí, hepčí, báš dobácí bězedí, hepčí.
2: Šárka sklonila hlavu. Chudinka paní Zelinková si klekla a začala kolem sebe tápat rukama, aby našla své rozbité brýle. Doufala, že třeba zachrání aspoň jedno sklíčko, které by si přiložila k oku na cestu domů. Brýle sice opravdu po chvíli našla, ale byly na patrť. A tak kýchající paní Roubalová s červenýma očima a opuchlým nosem musela svou přítelkyni domů odvést. Šárka se dívala z okna, jak maminka s paní Zelinkovou nejistě vrávorají po chodníku. Bylo jarní odpoledne, ale Šárka se dala do usedavého pláče, protože jí připadalo, že maminka vypadá jako schrbená, vedchá stařenka. O půl sedmé otevřel pan Roubal opatrně dveře Šárčina pokoje a pomaloučku strčil hlavu dovnitř.
6: Pojď se navečeřet. Můžeš mi dát pusu? Ale opatrně, ty nešiko, abys mi neudělala pod okem modřinu, nebo abys mi nezlomila ruku.
2: Šárka skočila tatínkovi kolem krku.
3: Ale vždyť já jsem to neudělala schválně, tatínku.
6: Já vím, ale to teď bohužel není nic platné. Nesmíš být tak zbrklá. Musíš se nejdřív rozhlédnout, než se někam vyřítíš. Je ti teprve 8 a já se o tebe mám ještě aspoň takových 12 nebo 13 let starat. Jestli budeš ničit věci tímhle tempem, jsem zvědav, kde na to vezmu. Jen za tenhle týden si rozbila 11 hrnečků. Rok má 52 týdnů, krát 11 to máme 572 hrnečků ročně. Násobeno 12 lety to dělá celkem 6864 hrnečků.
2: U večeře se Šárka snažila dávat velký pozor a tak nepřevrhla židli, ani nedrcla do stolu, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že jen ukápla trochu omáčky mamince na šaty. Držela se statečně, i když pomáhala umýt nádobí a opravdu neotloukla ani nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno umyto, utřeno a uklizeno. Maminka dala Šárce pusu a řekla, že se na ní kvůli těm odpoledním malérům už nezlobí.
1: Teď jdi dát dobrou noc tatínkovi.
2: Šárka byla štěstím bez sebe a pospíchala za tatínkem do pokoje, jenomže v tom spěchu musela hodně drcnout do dveří, které nešly otevřít. Nakonec povolili a Šárka uklouzla po koberci a letěla až ke stolku v předsíni. Stolek se převrhl a třísk.
5: Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy.
2: Paní Roubalová se dala do pláče, protože vázičku dostala jako svatební dar. Pan Roubal se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře, nechal si zaplatit, ale svou práci odbil. A Šárka brečela, že už zase zkazila tatínkovi a mamince náladu.
5: Pozdě večer si Roubalovi lámali hlavu, co si počnou se svou dcerou. Maminka přišla na to, že by nebylo na škodu přihlásit Šárku do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Pan Roubal byl naopak toho názoru, že když něco rozbije, měla by dostat pořádný pohlavek. Paní Roubalová namítla, že by mohli zkusit spíš kroužek uměleckého přednesu, aby získala lepší držení těla. Pan Roubal pravil, že za každou zničenou věc by měla Šárka vysolit pokutu z kapesného. Paní Roubalová nahlas uvažovala, zda by neměla se Šárkou zajít na kontrolu k očnímu lékaři. Pan Roubal své přemýšlení uzavřel prohlášením, že pořádný pohlavek a pokuta navrch jistě všechno vyřeší. Paní Roubalová ovšem řekla, že u některých dětí mohou nastat poruchy rovnováhy jako následek planých neštovic. Pan Roubal jí připomněl, že Šárka měla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je tato teorie dosti pochybná. On naopak tvrdí, že pořádný pohlavek a pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělních návštěv kina s kamarádkami, bude to pravé. To on, když byl malý kluk, jednou rozbil pilku jednoručku, s níž měl každý den, ať pršelo nebo sněžilo, pořezat velkou hromadu dřeva. Tatínek mu nařídil, že musí pilku zaplatit. Peníze si na ně ovšem vydělával, až když měl všechno dříví nařezané.
2: Paní Roubalová na to řekla, že si radši půjde do postele číst.
5: Pan Roubal se rozkřikl, že to je ten samý problém. Paní Roubalová se s ním odmítla dál bavit.
2: Ráno polechtali Šárku na víčkách sluneční paprsky a na stromě za oknem seděl tlustý trost, naparoval se a povykoval.
7: Už vstávám,
2: usmála se Šárka. Vyskočila z postele a rozběhla se k oknu. Jenomže zapomněla, že si včera naolejovala kolečkové brusle a pohodila je uprostřed pokoje. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně Šárka zakopla, uklouzla a narazila na okenní sklo, div ho nerozbila. Drost uletěl, Šárka se rozplakala a to opravdu nebyl zrovna nejlepší začátek nového dne. Potom běžela na snídani, jenže zapomněla na nohu od stolu, i když jí to už 3 roky den co den připomínali. Vrazila do ní kolenem, až se stůl rozkymácel a čaj, káva i mléko se rozlili. Tatínek s maminkou si vyměnili významný pohled. Šárka zrudla, honem sklopila hlavu a rychle se pustila do snídaně. Před odchodem do školy stačila ještě pokaňkat plnícím perem koberec v předsíni a obrátit celý dům vzhůru nohama, jak hledala knížku, kterou měla vrátit do knihovny. Nakonec ji našla celou pomačkanou a mokrou venku u branky. Pan Roubal se popadl za hlavu.
6: Já říkám pořád, že by to spravil pořádný pohlavek, pokuta za zničené věci a zákaz nedělního kina.
2: Paní Roubalová však prohlásila.
1: Jestli zase začneš o té pilce, kterou si musel svému protivnému lakomému tatínkovi zaplatit z vlastních úspor, budu křičet.
6: Nechtěl jsem tě znovu vyprávět o té pilce. Chtěl jsem jen navrhnout, jestli bychom neměli zavolat paní Lárifáry a poprosit jí o radu.
2: Maminka se rozzářila.
1: Ale to se ví, tatínku. Jak jsem na ní mohla zapomenout? Ona určitě na něco přijde. Ty jsi ale hlavička.
2: Vtiskla tatínkovi polibek a on, celý rozzářený blahem, odešel do práce. Paní Lárifáry vyslechla stížnosti na Šárčinu zbrklost a prohlásila.
8: Tomu se říká hrom do police. Je to běžná dětská choroba a snad by se u mě našlo něco, čím by se dala vyléčit. Mám tu takový kouzelný prášek. Stačí ho před spaním nasypat špetičku Šárce do postele. V noci se prášek vstřebá a druhý den ráno, až bude chtít vstávat, zjistí, že má zpomalené pohyby. Pošlu vám dávku na 2 dny, to by mohlo stačit. Dnes máme čtvrtek, zítra odpoledne ten prášek dostanete. Naschledanou, paní Roubalová, a nelamte si s tím hlavu.
5: Maminka hned zavolala tatínkovi. Pan Roubal se zamyslel.
6: To sice nevypadá špatně, ale kdyby to nefungovalo, měli bychom co nejdřív začít s mojí metodou. Pořádný pohlavek by aspoň čárce připomněl, že si má dávat pozor, jak si sedá ke stolu.
5: Zasmál se zlomyslně.
1: Dobrá.
5: Nechtěla to dál rozvíjet paní Roubalová.
1: Snažte dneska přijít včas z práce. Udělám k večeři smažený sýr.
5: Navzdory velké opatrnosti převrhla odpoledne Šárka sklenici s mlékem, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozdupala 2 čerstvě vyrašené výhonky maminčiny pnoucí růže. Všemožně se sice omlouvala a se slzami v očích slibovala, že si podruhé dá lepší pozor, jenomže za 5 minut křach, bum, bác a další věc vzala za své. Těsně před večeří se přiřítila ke schůdkům na zahradě a chtěla si odepnout kolečkové brusle. Nerozhlédla se a dřepla si rovnou kočce do misky. Maruška Robíšková, která to všechno viděla, se smála, až se za břicho popadala. Šárka byla nešťastná, odhodila kolečkové brusle na verandu a rychle vyběhla po schodech do svého pokoje. Pan Roubal skutečně přišel z práce včas na smažený sýr, ale když zjistil, že večeře ještě není úplně hotová, rozhodl se, že se poohlédne po zahrádce, co by kde bylo potřeba prořezat. Vzal si zahradnické nůžky i pilku a napjal zrak jako ostříž, aby si vyhlédl, co v zahradě ještě jeví přebujelé známky života. Otevřel dveře, vyběhl do jarního podvečera a zakopl o kolečkové brusle. Natáhl se jak dlouhý, tak široký na zápraží. Jedna noha mu uvízla v kbelíku na smetí. Druhou šlápl na hrábě, které tu Šárka nechala ležet u schodů, když lovila míč ze střechy. Násada se vymrštila a bouchla tatínka rovnou do nosu. Pan Roubal zařval jako tur.
9: Marie, Šárko!
5: Šárka nesměle vyklouzla ze dveří.
9: Ty jsi tady nechala ty brusle? A ty jsi tady nechala ty hrábě!
5: Ano, pípla Šárka přiškrceným hlasem.
9: Tak abys věděla,
5: pokračoval rozlícený tatínek,
9: tvoje nepořádnost a zbrklost mě málem stály život. Zasloužíš si pohlavek.
5: A protože neměl od slov daleko k činům, večeře toho dne probíhala ve znamení popotahování a ubrečených očí, studených pohledů a dlouhého ticha a samozřejmě i smaženého sýra, který byl navzdory všemu výborný. Paní Roubalovou v skrytu duše potěšilo, že druhý den byla Šárka ještě zbrklejší, jako by tatínkova výchovného pohlavku nebylo. Upustila na zem lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, takže vzduchem začaly lítat nožičky párků jako maličké vzducholodě. A Šárce přistál na ofině velký šplíchanec o mastku. Senažila se otočit kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku s námořnickým límcem a skládanou sukni. Bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a nový filodendron paní Roubalové spadl z okna. Květináč se rozbil na milion kousků a hlína se rozsypala po celé předsíni. Pak už Roubalovi jen zahlédli svou dcerku, jak profrčela brankou na jedné kolečkové brusly a vrazila rovnou do Marušky Robíškové, která tam na ní čekala. Maruška se obrátila, že půjde do školy sama. A Šárka si rychle odepnula kolečkovou brusli, hodila ji přes plot rovnou do záhonu rozkvetlých krokusů a chtěla svou nejlepší kamarádku dohonit. Tatínek s maminkou ji beze slova sledovali, dokud nezmizela za rohem.
6: Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere,
5: prohlásil nakonec pan Roubal.
6: Budeme se asi muset nastěhovat do nějakého betonového krytu, dokud z toho Šárka nevyroste.
1: Já si stejně pořád myslím, že bychom ji měli přihlásit do baletu,
5: mínila maminka.
6: Ha!
5: Vykřikl pan Roubal.
6: Už jí vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním tanečníkům na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude dělat v rytmu hudby.
5: I když to moc veselé nebylo, tatínek s maminkou se při té představě museli smát. Asi v 16:30 odpoledne přinesl Láďa Šedivý malý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá krabička se sypátkem. Na ní se černal nápis Proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba lehce posypat postel nešiky tímto práškem. Totéž opakujte ještě následující večer. Paní Roubalová spěchala Šárce rozestlat. Vyběhla po schodech do jejího pokoje a vydatně posypala polštář, deku i prostěradlo. Pak zjistila, že jí v krabičce už moc prášku nezbývá, ale pomyslela si, že první den je stejně nejdůležitější. Ten den šla Šárka večer spát a vůbec netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínek s maminkou neměli stání. Byli nervózní a tlačila je noční můra, že jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel a čar. Šárka se ráno probudila a podivila se, že tatínek s maminkou stojí u její postele a dívají se na ni.
1: Jak je ti?
5: Vyptávali se jí s úzkostí v hlase.
1: Jsem ospala.
5: Zívla velice pomalu Šárka.
1: Rychle se oblékni,
5: nařídila maminka.
1: Udělám ti k snídani palačinky.
4: Bezva!
5: Zajásala Šárka a chtěla vyskočit z postele. Jak se ale podivila, když zjistila, že místo toho pluje po pokoji majestátně jako nějaká královna. Ruce a nohy měla příjemně těžké, ale mohla se pohybovat bez potíží jako ve vodě. Šárka měla po ránu ve zvyku vytahovat zásuvky u prádelníku tak prudce, že se z nich všechny věci vysypaly na zem. Dnes ráno si taky chtěla najít čisté ponožky a zamířila k prádelníku. Ke svému údivu zjistila, že její prsty si počínají velice jemně a opatrně. Chtěla, jak se patří, trhnout knoflíkem u zásuvky, ale zatáhla jen takovou silou, aby se zásuvka povysunula a ponožky šly snadno vyndat. Potom chtěla do zásuvky podle svého zvyku kopnout, aby zaskočila zpátky, ale noha ji neposlouchala. Místo toho opatrně a s citem zásuvku zastrčila. Šárka si sedla do malého houpacího křesílka, že si natáhne ponožky a cítila, že její pohyby jsou vláčné jako u loutky. Obyčejně se snažila nacpat nohu do ponožky tak neurvale, že se jí palec proklubal špičkou ven. Dnes ráno bylo ovšem všechno jinak. Její noha se k ponožce blížila pomaloučku, polehoučku. A Šárka si uvědomila, že si ponožku natahuje se stejnou péčí, jako když si maminka obléká silonové punčochy. Šárčiny ponožky vypadaly krásně. Měly natažené paty a nebyly pokrčené ani schrnuté kolem kotníků. Zvláštní bylo, že Šárce nový způsob oblékání nezabral víc času. Dřív se totiž pořád musela zastavovat a hledat jiné ponožky, když se jí z těch prvních klubaly palce. Teď se ani nezdržovala tím, že by se foukala kolena, prsty na nohou nebo lokty, jako když předtím věčně věků zakopávala, vrážela do nábytku nebo něco schazovala. Přišla na snídani, opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila, rozprostřela si na klíně ubrousek a pustila se do jídla. V Všechno probíhalo v klidu a míru a palačinky byly báječné. Šárka sklidila ze stolu a bez pohromy opláchla nádobí od snídaně. Maminka nevěřila svým očím, když otevřela ledničku a uviděla, že její dcera nenacpala dovnitř talířky se zbytky od snídaně, jak bývalo jejím zvykem. Pa dokonce ani nepostavila lahev se sirupem na krabici s mlékem, aby se všechno vysypalo ven, sotva někdo ledničku otevře. Potom se Šárka pustila do zametání dvorku. Místo, aby se rozháněla koštětem do všech světových stran a rozhazovala kosti pro psa, smetí i spadané listí, všechno pečlivě nametla na hromádku. Za chvilku se pro ní stavili Maruška, Majka Tůmová a Zuzanka Šedivá, aby si s nimi šla zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení dívat, protože její dcera lítala na kolečkových bruslích jako namydlený blesk. Každou chvíli se rozplácla, narazila do stromu a zakopla o kámen. Prováděla také různé krkolomné kousky a jezdila z kopce pospátku. Teď se ovšem vznášela ulicí i po jedné noze, lehoučka jako víla. Když se vrátila domů k obědu, o paní Roubalovou se pokoušely mrákoty. Opatrně odemkla a otevřela branku. Pak ji zase za sebou potichu zavřela. Kolečkové brusle si hned uložila do botníku, kam patřili, místo, aby je pohodila v třecíně na zem. U oběda si nenabrala lžíci vařící polévky a nevyprskla, protože si taky nespálila pusu. Místo toho chviličku počkala, až polévka trochu vychladne. A pak ji normálně snědla.
10: Víš, mami, dneska je takový zvláštní den, řekla, když se naobědvala. Připadám si, jako bych se vznášela ve vodě. Všechno se mi zdá tak snadné. A na kolečkových bruslích by to dneska úžasně šlo.
11: Taky jsem si všimla,
5: přikývla maminka.
11: Asi proto, že ses v noci dobře vyspala.
5: Šárka dala mamince pusu a odešla se do svého pokoje převléknout. Neprolétla dveřmi jako tornádo, ani nedupala nahoru po schodech jako slon, ba ani nevtrhla do svého pokoje jako povodeň. Paní Roubalová uvažovala, že snad konečně může vybalit všechny vázičky a hrnečky, které před ní poschovávala, a vrátit je, kam patří. Na poličky a na stolky. Zavolala dokonce i paní Zelinkové a pozvala ji na návštěvu, aby jí všechno vyprávěla. Paní Zelinková se opatrně blížila k Roubalovic domu. Bála se, že se tam zas něco strhne. Šárka byla právě na odchodu do kina, ale chvilku počkala, aby mohla paní Zelinkovou pozdravit a omluvit se jí za rozbité brýle. Byla tak tichá a mírná, až paní Zelinková pojala podezření, jestli ji náhodou nevyměnili. Maminka jí ovšem za chvilku pověděla o kouzelném prášku. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetičku toho prášku vypůjčit pro manžela. A tak jí paní Roubalová zbytek kouzelného prášku přenechala, protože si byla jistá, že Šárka ho už potřebovat nebude.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Žil kdysi na severu zeleného Skotska ovčák jménem Patrik. Byl šťastný na pustých kopcích celý rok, ale nejvíc se těšil vždycky na jaro. Jednou se ale jaro přihnalo na větrném koni. Březnový vítr nabral sílu ve skalách a v roklích, zakroužil nad vřesy a vtrhl na pastviny. Ovce se vylekaně zhlukly do kruhu hlavami k sobě, ale vítr se jim přehnal po hřbetech, stočil se do víru a rozehnal se po Patrikovi. Popadl jeho parádní pletenou čapku a fíj, už s ní zmizel do mraků. Patrik vyběhl na nejvyšší kopec, křičel a mával, ale kde pak by březnový vítr dohonil? Ta čapka byla pěkná, ale Patrik měl ještě dvě, lepší v zásobě. Ale nemyslete si, že jí s lehkým srdcem oželel. Nejdřív byl mrzutý, pak rozlobený a nakonec si řekl, že to větru nedaruje. Na zítří ráno byla obloha modrá a vymetená. Patrik seděl na kameni a zlost už ho přešla. A právě v tu chvíli se březnový vítr v jeskyni probudil. Ve skalách nabral sílu, zakroužil nad vřesy a vtrhl na Patrikovi pastviny. Tady se stočil do víru a fíj, čapku popadl a zmizel s ní do mraků. Březnové počasí na kopcích je studené. Patrik se musel vrátit do salaše pro svou poslední a nejsvátečnější čapku, kterou si chtěl vzít poprvé, až bude v městečku jarní trh. Tuhle čapku mi už nikdo neukradne, jakože se Patrik jmenuju, zakřičel do kopců. Potom zase čapku sundal a pevně k ní přišil lněnou stuhu, kterou si pak přivázal na uzel pod bradu. Zkusil za čepici zatahat, ale seděla mu na hlavě, no, jako přišitá. Pak se posadil na kámen a čekal. Nečekal dlouho. Vítr ve skalách nabral sílu a vtrhl na pastvinu, proletěl po hřbetech ovcí, šlehl jako bič a fíj, hmátl po Patrikově čapce. Cloumal s ní, trhal, ale marně. Patrik vyskočil na kámen a rozpřáhl ruce, aby nestratil rovnováhu. A najednou narazil na něco pevného. Stiskl a poznal, že to jsou ramena nějakého neviditelného obra. Stiskl víc a slyšel, jak v obrovi zapraskaly kosti. Holá, tak takovýhle ty jsi chlapík, březnový větře, zvolal Patrik. Dělej, co dělej, už tě nepustím. Ale vítr se nevzdával. Na chvíli vyklouzl z pevného sevření, Patrik ho však znovu popadl a pustil se s ním do křížku. Netrvalo dlouho a březnový vítr ležel na lopatkách. Patrik mu provazem svázal ruce i nohy. Už si dofoukal, větře. Zasmál se a opáral stuhu z čapky. Pak si ji pyšně nasadil k levému uchu. Tak co s tebou uděláme, siláku? Pust mě, zaprosil obr. Kde pak? Vím tu o jedné jeskyni, hodím tě svázaného dovnitř a vchod zavalím těžkým balvanem. To přece neuděláš, zaprosil obr. Ale udělám, tady zůstat nemůžeš, strašil bys mi ovce. Ty, Patriku, co je? Něco za něco, řekl obr.

0: větší zámek a víc sluhů než sám král. Ve velkém zámku fouká a sluhové se pletou pod nohy, zasmál se Patrik. Kdežto moje salaš je pěkně zastřešená a úplně mi stačí. Chvíli bylo ticho a pak se březnový vítr znovu zavrtěl. Ty, Patriku, no co zas máš? Pust mě a já ti přifoukám to nejkrásnější děvče až z konce světa. Z konce světa, zasmál se ovčák. Co pak nevíš, že nejhezčí děvčata jsou tady, u nás v údolí. Až mě omrzí samota, přivedu si to nejkrásnější děvče i bez tebe. Ty mě opravdu nepustíš, zeptal se obr utrápeně. Pustím, řekl najednou ovčák. Ale mám tři podmínky. Tak jen mluv, zaradoval se obr. První podmínka je, že mi vrátíš mou první čapku. To víš, že vrátím, slíbil obr. A co dál? Druhá podmínka je, že mi vrátíš i druhou čapku. To víš, že vrátím. A co dál? A třetí podmínka je, že se tu už víckrát neukážeš, řekl ovčák. To ti rád slíbím, řekl obr. A teď mě pusť. Patrik vstal a rozvázal uzly kolem obrových zápěstí a kotníků. Březnový vítr se protáhl a vyskočil na kámen. Pak se tráva zavlnila a ovčák neviděl, ale cítil, že vítr odletěl. A za chvíli padla do trávy první čapka a za ní hned druhá. Uběhl nějaký čas, jaro přešlo do léta a vítr dodržel slovo. Za celou tu dobu se na pastvině neukázal. Na kopcích bylo krásně, ale Patrikovi začalo být smutno. Jednou v neděli si nasadil svou nejlepší čapku. Oblékl si kostkovanou suknici, přes kazajku přehodil plét, připnul stříbrnou sponu a vypravil se do údolí. Třikrát prošel městečkem a pokaždé se zastavil před jedním domem, kde stála hezká dívčina. Dvakrát se jí zahleděl do očí a potřetí se zaslíbili. Vyšli na kopec a ovčák už nebyl sám. Byli dva. A než uplynul rok, byli tři. A než uplynul další rok, byli čtyři. Tak to šlo rok po roce. Ani nevím, kolik vlastně dětí měli. Ale vím, že březnový vítr jednou slovo porušil. Přikradl se na kopec pěkně po špičkách a tajně, jako vánek. Jenom se na ovčáka Patrika a jeho hezkou ženu podíval, jenom kolébku zlehka rozhoupal a zase se vrátil.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
3: To se, tati, radši zeptej paní Žufíkové.
2: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
4: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
3: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
2: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou. No.
3: S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
4: No zase já, no.
2: Opravdu, Máničko?
4: Když on to Hurvínek neřekl celé.
2: No tak jak to bylo?
4: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
2: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
3: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
2: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
4: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
2: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
4: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
2: No to kočičky dělají. No. A proč jsi nebyla kočička ty?
4: No,
3: No přece tatí nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
5: To byl můj jogurt, no.
2: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no? Říkej. Pověz, no.
3: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
4: Budeď by ne, to by neoblízla ani žere.

0: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
1: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
1: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
1: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela a udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
0: No, paní Žufíková udělala vrr.
1: No,
0: já se jí nedivím. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
2: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
0: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
1: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
1: To
0: no dobře, dobře, ale co bylo dál?
1: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
0: Jak seznámit? No. Proč?
2: No, to my nevíme.
1: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
1: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
0: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
0: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
1: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
1: To byl nervák.
0: Nervák?
1: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
0: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
0: O jaké okno zase?
1: No, o to okno, co no, měli Žufíkovi.
0: Měli?
1: No.
0: A už nemají?
1: No.
2: Já za to tati vážně nemůžu. On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
1: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a vypadá to moc hezky, pane Spejble.
0: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
2: No, tati, já jsem...
0: Napřed šňůra drc,
1: no.
0: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
1: No.
0: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
1: Yeah.
2: Když to ale není zdravé sedět doma.
1: No.
0: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
1: Ale co budeme doma dělat?
0: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
3: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila, tatínku, udělejte prosím vás pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, nesnad, že by si ji pokrájil na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní niti nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
4: Božinku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu jedna, dvě.
3: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci co si mu začalo vycházet z nosu.
5: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
4: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu. Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslel, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác!
5: Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
3: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.

0: O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavých šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, s líčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou a celý den byla v dobré náladě i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla. Tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle přes zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpust, paní, v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Královna měla 100 chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe, vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho narozmýšlela, zavolala myslivce. Zavedeš sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil, přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedně řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. To jedlo z mého talířku, zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělalo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel, se druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledal jí marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za devíti lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svít, sluníčko, svít, usluž každou nit. Svít, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se zbožím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned, jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytičko, vodičku i sluníčko, potřebuješ, nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si! Sněhurka pootevřela okénko a řekla: děkuji, nepotřebuji.
1: Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe.
0: Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek.
1: Skloň hlavu, ukážu ti to.
0: Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž, pavoučku, v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou.
1: Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám.
0: A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá.
1: To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se.
0: Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala: pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vztekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru a svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: Slovenská pohádka o starém psu a vlku. Byl jednou jeden pastucha a ten měl psa, kterého zval Ořechem. Ten pes byl velice stár, neměl jediného zubu, byl kulhavý a po celém těle plno jizev od vlčích zubů. A nebylo divu, vždyť vždycky býval věrným strážcem stáda a služebníkem svého pána. Ale co se psem, když se stárne? Na smetiště s ním, řekl jednoho dne pastucha, neboť k čemu bych živil starou psinu, když mladý pes ovce také uhlídá. I vyhnal tedy starého Ořecha na smetiště a už ani žrát mu nedával. Starému psu to bylo velice líto, že ho pán vyhnal. A proto, když ležel na smetišti, plakal. A přišla noc. Mladý pes zalezl do boudy a spal, jako když ho do vody hodí. Ale starý pes byl zvyklý spát jen tak na polo a proto i na smetišti oči sotva zamhouřil. Tu pojednou ucítil vlka. I vstal a chtěl přeskočit plot, ale protože byl hladový, nohy mu sklesly slabostí. Proto smutně zase si lehl a pomyslil si, když mne pán vyhnal, ať si vlk jen nějakou tu ovci vezme. Zůstal ležet a ani nezaštěkal. Mladý pes spal tvrdě dál, vlka necítil a vlk skutečně vybral z ohrady jednu ovečku a odnesl si ji. Ráno, když pastucha přišel ovce dojít, ihned poznal, jak mladý pes špatně hlídal a litoval, že starému ublížil. Ach, věru Ořechu, kdybys ty byl ovce střežil, jistě by se to bylo nestalo, povídal. A hned starého psa volal k sobě, pohladil a nasytil. Ořech vděčně se kolem pánových nohou plazil a byl plný radosti. Večer už neležel na smetišti, ale obcházel ohradu, jako by věděl, že kde jednou vlk ovci ulovil, zase si tam zajde. A vskutku, vlk se namlsal a přišel zas, ale tentokrát musel utřít hubu. Co tu chceš? Vyjel Ořech na něho. O co bych chtěl? Ovečku. I já ti dám ovečku. Odejdeš hned, nic ti nedám, křikl Ořech. Ale aspoň jednu mi dej. Mohli bychom se o ní třeba rozdělit, navrhoval vlk. Jdeš mi ty ničemu, s tebou nechci mít žádných spolků. Včera jsem tě sice nechal v klidu odejít, protože mne pán vyhnal a já měl hlad, ale dnes bych ti to nedaroval. Pán mne přijal zase do služby a dal mi nažrat, zavrčel Ořech. Když mi ovci nedáš, tedy popadneme se spolu a uvidíme, kdo to vyhraje. Když chceš, budiš, ale musíš počkat, až si odbudu hlídání. Potom přijdu do lesa a tam se spolu chytíme do křížku, řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovci nedostane, odešel a umínil si, že se starému psu důkladně pomstí. Pozval si na pomoc medvěda a lišku a čekal, až pes přijde. Ale Ořech, který znal vlčí úskoky, také nebyl hloupý. Vzal si na pomoc svini a kocoura, své dobré přátele z pánova dvora. Když medvěd a liška viděli přicházeti s kulhavým ořechem starého kocoura a svini, velice se zalekli. Kamarádi, povídá medvěd, podívejte se, jak ten pes pořád se k zemi zhýbá. Věřte mi, že jistě sbírá kamení a chce nás ukamenovat. Ale pes, jen kulhal a proto k zemi se skláněl. A což ten druhý, vidíte ho? Zvolala Liška. Ten seká šavlí, jako by už teď nám chtěl hlavu useknout. Ale kocour neměl žádné šavle. To jen tak ocasem se oháněl. V tom svině zachrochtala. Medvěd pln strachu vylezl na strom a Liška se schovala v trní. Když ořech byl se svými kamarády v lese, kocour začal vrnět. Vrr, vrr, vrní. A Liška rozuměla, že kocour říká vtrní, vtrní. A proto plna strachu vzala do zaječích, kdežto medvěd na stromě se přikrčil. V tom svině začala chrochtati zrovna pod stromem, na němž medvěd seděl, chro, chro, chro, chro, chro, chro, chro. A toto huňáče už na dobro pomátlo, neboť se domníval, že jest to znamení k útoku hr, hr, hr, hr na něho. A proto honem se skočil z větve na zem a už byl ten tam. A jak vlk spatřil, že jeho přátelé se dali na útěk, také ztratil kuráž a už byl také pryč a pádil, až se mu hlava třásla. A tak starý ořech opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů, kde se dobře měl až do smrti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Kaštane, Kaštane, slyšíš?
3: Co je?
2: To jsem já, Telátko. Vstávej, Kaštane, už tu bude jaro.
3: Jaké Telátko?
2: Strakaté Telátko.
3: Strakaté Telátko, ty jsi ale vyrostlo.
2: Jak bych nevyrostlo, vždyť jsme se naposled viděli vlastně loni.
3: Loni? No to snad už nepřijde jaro.
2: Ovšem, že ano.
3: Pro pána Jána, a proč mě nevzbudíš?
2: Vždyť tě budím a ty se ne a ne probrat. A přitom spíš celou zimu.
3: Žad se nediv, Telátko, ty myslíš, že to je jen tak dělat celé léto stín?
2: To asi není jen tak.
3: Víš, co to je stát celé léto takhle? S rozpaženými větvemi? Zkus to jenom od rána do večera. To se pak nebudeš divit, že jsem z toho celý zdřevěnělý.
2: To já bych ani nedokázalo.
3: Jsem tak zdřevěnělý, že jsem rád, že přijde podzim, protože svléknu listí a usnu jako dudek.
2: To každý ví, co je to za práci dělat stín. Však si tě každý chválí.
3: Cože?
2: Že tě každý chválí.
3: To ty jen tak říkáš.
2: Ne, ne. Každý si pochvaluje, jaké je pod tebou krásné posezení. Ženci a houbaři a stařenky s nůší a děti, když jdou na výlet. Já samo bych nevědělo, co si bez tebe počít.
3: Ty taky?
2: Proč myslíš, že se o tebe drbu, když jdu z pastvy? Protože máš nádherně drsný kmen, pěknou drsnou kůru.
3: Ale nepovídej, kdybych tu nestál já, tak by se mohlo zrovna tak pěkně podrbat třeba o telegrafní sloup.
2: Ten se ti nemůže ani rovnat. Sloup je hladký, sloup klouže.
3: Ale ty mi to stejně povídáš jen proto, abys mi udělalo radost, víš?
2: Ne, ne, ne, ne, ne. Přišlo jsem ti říct, že už přijde jaro. Aby ses pěkně probudil, aby ses obléknul hezky do zelena. Naschledanou, Kaštane.
3: No tak vidá, ono už přichází jaro.
4: To je ale otrava, co, Kaštane?
3: Co to povídáš, smrčku, jaká pak otrava?
4: Zima, to je něco jiného.
3: Vždyť v zimě všechny stromy spí.
4: Kaštany spí. Ale my, smrčky, nespíme, my máme velikou slávu.
3: Jakou můžete mít vy, smrčky, v zimě slávu?
4: Ty jsi ještě neslyšel o Vánocích, Kaštane?
3: Něco jsem, ano.
5: Ale moc toho nebylo.
4: Vánoce. To jsou svátky na naší počest. Na Vánoce si lidé nosí nás smrčky domů a ozdobí nás řetězy stříbrnými a zlatými.
5: Ne.
4: A navěsí nám na větvičky cukroví a jablka a ořechy. A co dárků nám položí k nohám.
5: Ale nepovídej.
4: No jo, třeba medvídky a panenky a bačkory a koloběžky a ponožky a knížky. To je vždycky dárků. Div nás nezavalí.
5: To snad ani nemůže být pravda.
4: Jak pak by to nemohla být pravda? Je to pravda. A to nejlepší jsem ti ještě neřekl.
5: Tak mi to pověz.
4: Jo. A tobě to pak bude líto.
5: Pověz mi to. Mě by jinak bylo líto, že jsi mi to neřekl.
4: Prostě potom, kaštane, zažehnou lidé na našich větvích vánoční svíčky.
5: Ne.
4: Ovšem, že jo. Červené, bílé, modré, žluté.
5: A opravdu je zažehnou, nebo si ze mě jen utahuješ?
4: Zažehnou. Na každé halusce jednu. A přitom nám hrají koledy.
5: To musí být nádhera.
4: Takže je. A jak dlouho to trvá? Až do tří králů.
5: A potom?
4: Potom? Potom nic, potom nás rozsekají na otýpky.
5: To musí být něco překrásného.
4: Ale o tom ty nemáš ani ponětí, protože Vánoce jsou pro smrčky a ne pro kaštany. Nediv se ale, když říkám, jaká je to otrava, že přichází jaro.
5: Co já se nadělám chládku? A nikdo to neocení. Ani svíčky na mě nikdo nerozsvítí.
2: Kaštane?
5: Na smrčcích jaro svítí. A na mě ne. Copak jsem horší než smrček?
2: Kaštane?
5: Kdo ví, jestli nejsem dokonce lepší.
2: Kaštane, mám pro tebe novinu. Jaro přišlo.
5: A mně je to jedno.
2: Jak to, že je ti to jedno?
5: Já bych chtěl, aby přišly Vánoce, a ne jaro.
2: Vánoce?
5: Vánoce. Ale aby přišly Vánoce pro kaštany, nejenom pro smrčky.
2: Co to povídáš, kaštane?
5: Já bych taky chtěl mít na každé větvi svíčku. A taky bych chtěl, aby mi zpívali koledy. A aby mě na tři krále rozsekali na otýpky. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl ty svíčky.
2: Tak vidíš, Jaro, čím se kaštan trápí. Nezlob se na něho, že chce ty svíčky a že chce Vánoce. Nemůžeš mu nějak pomoci? On je jinak veliký dobrák a je velice užitečný.
6: Mohu mu pomoci, když budu chtít.
2: Pomoz mu, Jaro, on si to zaslouží. Je to moc těžké udělat kaštanu radost?
6: Pro mne to těžké není. Stačí, abych třikrát dýchlo.
2: Tak dýchni. Prosím tě, Jaro, dýchni. Třikrát.
6: Dýchnutí první patří tobě, jinovatko. Roztaj a změň se v kapky rosy. Dýchnutí druhé patří tobě, křehká jívo. Rozkveť a ukryj hnízdo kosí. A tobě, kaštane, patří dýchnutí třetí. Ať země úžasne, ať země diví se ti.
2: Kaštane, jsi to ty?
5: Podívej se, telátko, podívej se na mne.
2: Co květ, to růžová svíčka.
5: Že mi to sluší, viď?
2: Tak pěkně nikdo nekvete jako ty, kaštane.
5: Děkuji ti, Jaro. Tolik jsem si přál, abych taky svítil, jako smrčky o Vánocích.
4: Stejně žádné Vánoce nejsou a pro kaštany ani nebudou. Vánoce jsou jenom pro nás, pro smrčky.
5: Ať si nejsou. Mně šlo hlavně o ty svíčky. Ani mě nemusí rozsekat na tři krále na otýpky. Jeden přece nemůže mít všechno. A já taky nemusím mít všechno. nač si vzpomenu.
0: Proti všem. Profesor si oblékl pohodlné manšestrové sako s velkými kapsami, problok, triédr a skicák. Rád by si na tu cestu vzal i pohodlné boty, ale po hříchu žádné takové neměl. V dolním městě nebyl už celé roky. Zatím se spustil nazdar Bůh úzkými uličkami, až potká nějakého výrazného domorodce, tak se na Kilimandžáro zeptá. Výrazně vypadal stařík, který v náručí nesl velkého bílého králíka. Tak, Kilimandžáro, řekl, no tam už hnedle jste. Touhle ulicí doprava a pak dvakrát doleva. Taky bych se na tu slávu podíval, ale my musíme za nevěstou, viď Pepíčku? A pohladil králíka. O jaké slávě to mluví, divil se v duchu profesor a raději přidal do kroku. Za chvíli spatřil vysoký jeřáb. Tyčil se proti nebi a na silném řetězu měl zavěšenou obrovskou železnou kouli. Kolem postával početný houf čumilů. I televize tu byla. Z fasády barabizny viselo pár velkých písmen. Chybělo L a Ž, ale profesor si zbytek snadno doplnil. Stál před Kilimandžárem. Dva policisté a muž s megafonem právě odtlačovali dav do bezpečné vzdálenosti.
7: V zájmu vlastního zdraví se rozejděte,
0: hulákal muž v helmě do megafonu.
7: Odstupte, odstupte. Nebraňte demolici.
0: Čemu? Dral se k němu profesor Kadeřábek a vzbudil všeobecný smích.
8: Člověče, ten barák se bude bourat, tak tady nerušte.
0: Napomenul ho jakýsi rozumný pán.
9: Okamžitě přestaňte,
0: řval profesor a rozrážel kordon lidí jako pagr. Rozpaženým policistům se vyhnul kličkou a už šplhal nahoru na jeřáb jako Tarzan. Vytěsil se jeřábník vysoko nad střechami okolních domů. Koule se už rozkývala. Ještě o metr se jeřáb pohne, koule udeří a Kilimandžáro se zřítí jako domeček z karet. Pane, pane, to nemůžete. Profesor bušil na prosklenou kabinu. Co je? Zavrčel otrávený jeřábník, ale pustil páku a otevřel kabinu. Jsou tam lidi. Špitl z posledních sil profesor.
8: Jaký lidi? Lidi, zařval jeřábník, všechno prohlídli, někdo tam není.
0: Ovšemže, pustil se do vysvětlování profesor, oni se totiž před lidmi schovávají. A vlastně to ani lidi nejsou, jsou to lichožrouti.
8: Co?
0: Jeřábník se podíval dolů. Přijde ho někdo od toho cvoka zachránit? Profesor Kadeřábek se nedal vyrušit. Jakákoliv příležitost k osvětě mu byla dobrá. Pane jeřábníku, ano, naprosto chápu váš údiv, začal důstojně. Dovolte, abych se představil. Jsem profesor inženýr René Kadeřábek a až si přečtete mé životní dílo, chytíte se za nos. Pochopíte, jaký jste byl blout, když jste si myslel, že ponožky se vám ztrácejí jen tak sami od sebe. Ale to už bude pozdě. Jeřábník se vyklonil z okýnka. Pomoc! Křikl tak slabým hlasem, že ho z té výšky nikdo neslyšel. Výklad mohl v klidu pokračovat. Lichožrouti žijí s námi, ať chceme nebo nechceme, ale nikdo je dosud neviděl, jen já. Já jsem měl tu čest je spatřit a s nimi hovořit. Profesor se podíval dolů, spatřil dvě malinké postavičky, pokoušeli se vyšplhat na jeřáb. Byli to ti dva policisté. Podle jejich bázlivých pohybů se dalo uhodnout, že nejméně jeden z nich trpí závratí. Muž v helmě odhodil megafon a řval něco do mobilu. Profesor usoudil, že musí svůj výklad zkrátit. Pane, budu stručný, řekl. Ve sklepeních domu, který se právě chystáte zbourat, je hlavní stan gengu Kudly Dederona. No, čítá desítky, ne-li stovky lichožroutů. Nejsou to sice žádná nevinátka, ale vy, zvýšil hlas, vy osobně je budete mít na svědomí. Přerušilo ho houkání hasičského vozu. Právě dorazil na naléhavé volání a z jeho útrob vyběhlo několik hasičů. Vemte si stahováky, zazněl povel. Hasiči s dlouhými tyčemi zakončenými zahnutým bocem zaútočili na jeřáb. Srazili oba policisty a zkušeně šplhali po konstrukci. Narušitele chytili bocem za opasek a už letěl. Profesor Kadeřábek dopadl do připravené plachty. Rychlý zákrok hasičů odměnili diváci potleskem. Jeřábník si oddechl a spustil stroj. Zacouval a popojel. Koule se rozkývala a mocným vzmachem narazila do domu. Zvedl se nekonečný oblak prachu. Kilimandžáro zmizelo z povrchu zemského.

0: Brouci halo celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.

Pes nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu? Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe? Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého.

na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, Liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba v ránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila Liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer čáp přišel na hostinu, Liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu Liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i čápu v talíř. Ale nezapomeň, čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když Liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, Liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová Liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela čápa přelstít.

0: Nikdo vlastně neví, kde se Brundibár na světě vzal. Povídá se, že ze všeho nejdřív ležel v lese bukový list. Najednou se spod něj opatrně vysoukalo něco malinkého, chlupatého a medově hnědého. Taková něžná hromádka chloupků. Protřelo si to oči a ty oči byly obrovské a černé, jenže zamračené. Takhle to vypravuje malá veverka, co právě běžela kolem. Když ho uviděla, přihopkala blíž a zarazilo ji, jak seka boní. Ahoj, stalo se ti něco? A co jsi vlastně zač vyzvídala?
1: Brum, brum, brum, brum, grr, brum, odpovědělo to nesmírně hlubokým hlasem.
0: Veverka se strašně lekla a odhopkala do lesa, kde vyprávěla ostatním, že potkala strašlivého Brundibára. Byla hrozně vyděšená, jak má strach velké oči a jak se pověst šířila dál a dál. Postupně se z toho stvořeníčka stal děsivý postrach lesa. Brundibár zatím nic netušil, sám se polechal svého hlasu, když ho uslyšel a mrmlal si, co jsem zač, co pak já vím, kde jsem se tu vzal, brum, hr, gršovně. No, to se dalo čekat, že mi život něco takového nachystá. Frňal, brumlal si do kožíšku a začal se rozhlížet kolem. Nic se mu tady nelíbilo. Stromy byly moc stromovité, listy listnaté, tráva zase zelená a slunce rozsvícené. No prostě brumfrňo homoko. Tohle je snad lepší zaspat, rozhodl se a pro jistotu se zavrtal do dírky po suku. Vyděšená zvířátka se zbíhala z celého lesa na palouk, aby se poradila. Veverka se stala nejdůležitějším účastníkem, protože ona jediná to viděla. A tak ve svém vyprávění přeháněla a přibarvovala. Za chvíli se všem zdálo, že se nad nimi styčí hrozivý stín chlupaté obludy a bylo jim docela jasné, že je tu jen proto, aby je všechny postupně sežrala. Maminky k sobě úzkostně tiskly svá mláďata a tatínkové plánovali systém hlídek a obrany.
1: Tak já nevím, mračil se Brundibár ještě víc než normálně. Brahmaně hra, co teď budu dělat? No to je situace. Vždyť já ani nevím, co žeru. A kde to mám hledat? No brr.
0: Zkusil si namátkou dát do čuváčku nějakou tu borůvku, a tu ke své hrůze zjistil, že ani nemá zoubky. Bylo to takové milé stvořeníčko, které měla pusinku jako motýlci.
1: No tohle, fuj, tajbl, brr, bručel a prskal, když zkusil oliznout nějaká kvítka. Tohle je strašný život, to mi byl čert dlužen, nic tu nefunguje a vůbec nic se mi nelíbí, brunerfeněgl.
0: Když se pokoušel naklonit k sobě pampelišku, tak mu zlatým práškem pocukrovala celý obličej. To byste museli slyšet, jak ten nadával a bručel. Pak sklouzl po stéble a upadl na záda a když se s brbláním zvedl, zjistil, že ho tam něco tlačí.
1: Brrr, tam ta hrůza, tady snad nic není normální, teď jsem se ještě odřel, bože mahr.
0: Jak si usahával bolavá zádla, něco na nich našel. Narostla mu totiž křidelka, světlonce modrá, s jemnými chloupky.
1: No tedy, no tohle už je úplný vrchol brhrňo, vrčel a bručel totálně zakaboněný brundibár. A to si neumíte představit, jak dokáže být ve svém bručení důkladný. Zkusil z křidelky nejdřív zatřepat, roztáhnul je, popoletěl. Fungovalo to bezvadně. Za chviličku létal od kytičky ke kytičce. Zase začal brblat. Místo, aby měl radost, že mu to tak krásně létá, stěžoval si na celý svět. Zvířátka během té doby se značnými obtížemi nakonec vybrala starého protřelého lišáka, aby řídil operaci Hurá na brundibára. Domluvila se totiž na tom, že nemohou žít v neustálém strachu a bát se pustit děti ven. Srdnatě rozhodla, že než by opustila svůj les, raději se nebezpečí postaví čelem. Najdem ho a zlikvidujem. Když budeme držet všichni spolu, tak se nám to musí podařit. Lišák sestavil plán celé akce, určil, kdo zůstane hlídat ženy a děti, ty nejsilnější z lesa postavil do první linie, jmenoval zálohu a pro jistotu sestavil i plán útěku, kdyby nic jiného nezbývalo. Začátek toho velkého tažení byl určen na druhý den ráno, aby se na to všichni ještě vyspali a pro jistotu se rozloučili s rodinami. Vepředu měla jít veverka pyšná na svou důležitost, aby je zavedla na místo, kde viděla strašné brundibárovo zrození. Brr, brr, brr, flunk. Bručel si brundibár a poletoval po lese. Chrbu, no tak čemu tady, asi tak jsem dobrý, jak se tak koukám okolo, stejně to všechno stojí za starou bačkoru, nic nefunguje, všechno je špatně, co já tady mám dělat, taky už by mě zajímalo, co vlastně žeru, protože hlad mám, až mi škručí břiše bruhom do pomu. Zvířátka postupovala lesem pomalu a opatrně. Každá praskající větvička je vyděsila. První hopkala veverka, za ní jezerec, vlajkonož, nesl prapor, který včera vyšila paní Datlová. Tady to bylo, drkotala veverka zoubky, protože za tu dobu už i ona uvěřila představě strašného brundibára a měla stejný strach jako ostatní. Dobře, statečná veverko, teď se vrať k ostatním a tohle už přenech mužům. Poslal jí lišák pryč a určil úžovku, aby prozkoumala prostor před nimi. Vrátila se brzy s hlášením.
0: Je tam, syčela udýchaně už z dálky. Je opravdu strašný, veliký jako palouk a oči má přes celou hlavu a strašně zlé.
2: Úžovka totiž ze země špatně rozeznala světlo a stín a tak považovala za brundibára se skupení stromů. Zvířátka si naposledy nabrousila drápky, popadla klacky a vyrazila obludě vstříc. Veď nás, řekl lišák úžovce, a šlo se. To tedy plazilo. Jak úžasná to byla úleva, když zjistili hadův omyl. Všechno se vysvětlilo a oni stáli teď kousíček od místa, kde brundibár opravdu zrovna poletoval
0: a nadával a brůčel jako vždycky.
1: Okamžik, něco slyším, sykl lišák, který měl trénované uši. Zní to jako brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pak ho uviděli. Chvíli nevěřícně zírali. No to snad není pravda. Tohle je to bručivé strašidlo, ta stvůra, se kterou se přišli být. První se vzpamatovala Kuna. Ten je roztomilý, takový drobeček. Tak se mi zdá, že strach měl zase jednou velké oči. Lišák se dal do huronského smíchu a byl to smích z úlevy. To je neuvěřitelné. No já tu veverku roztrhnu, nebo snad ani ne, protože za tu legraci to stálo. No tahle budu vyprávět ještě vnoučatů. Křížová výprava na chomáček chlupů. A smáli se a smáli. A všem se jim strašně ulevilo. Kdo je u tebe chomáček chlupů, Brum hrdě z něho? Překonával v bručení Brundibár i sám sebe. No to je opravdu, no opravdu vrchol. Všechno tady máte špatně, nic nefunguje, všechno se spiklo proti mně, nemám co žrát. Myslel jsem, že se mi už nemá co horšího stát. Pak si klidně přijde zástup nějakých brlchněma, kdo ví čeho, a chechtá se mi ani nevím proč. Já se snad zblázním. Ne, já radši rovnou skočím z kopretiny nebo se oběsím na svlačci, ale tohle už mě vážně nebaví, brhoněkofu. Domluvil a důstojně odcházel.
3: Těžko skočíš z kopretiny, když umíš létat, chlupáči, vykřikl za ním Ježek, a všichni se zasedali do smíchu. Počkejte, zarazila jej Ještěrka. To od nás opravdu nebylo hezké. On přece nemůže za to, že jsme si ho představovali jinak. Všimli jste si, jak vypadal zamračeně a nabručeně? Možná jsme mu mohli pomoct.
4: Tomu není pomoci. Vždyť všechno vidí černě, pomlouvá náš les. A nic mu není dost dobré, takový si naši pomoc nezaslouží.
1: Tak usoudili Síček. Ty máš ale krátkou paměť. To už si asi zapomněl, jak před rokem čekala tvoje paní vajíčka. Létal si nervózní a celé dny jako kakabus. Všichni jsme se tvářili, že nám to nevadí, abychom vám to nedělali těžší. Teď, když teď má starosti někdo jiný, to je ti jedno? Ještěrka pohrdavě mrskla ocáskem a otočila hlavičku.
2: Zvířátka dala Ještěrce za pravdu, že žádný tvoreček by neměl zůstat zakaboněný, a rozhodla se mu pomoci. Dohonila ho a přes veškeré bručení mu nabídla svou pomoc. Vír si uvědomil, že se nezachoval pěkně, a vzpomněl si na vyprávování, které slýchal od maminky. Bylo o rodině chlupatých stvořeníček, která kdysi taky bydlela v lese. Stále byla s něčím nespokojená a všechny kolem otravovala svým brůčením a špatnou náladou. Lesní vláda je tedy vyhnala z lesa a řekla, že se sem nikdy nesmí vrátit. Ale říkalo se, že tu někde zahrabali své vajíčko. A z toho se jednou měl vylíhnout malý protiva a pomstít je.
0: Brhaně, ani mě nehne mstít se za někoho, kdo mě někde zahrabal. Brhaně,
1: Já už mám to brůčení zkrátka v povaze. A neříkala ta tvoje maminka, co ta stvoření vlastně jedla? Zeptal se Brundibár, kterému už hlady brůčelo bříško.
5: Pokud se pamatuju, jak byli sami plní hořkosti, chodili na met lesním včelám. To byl nápad.
1: Víte, kde byste dneska našli Brundibára? Sedí zalezlý v úlu lesních včel. Brůčet si může po libosti, protože v tom hukotu to nikoho neruší. Včelky nemají čas poslouchat jeho stěžování, a když je mu nejvíc hořko, mlsá jejich med. Vyrostl a je jak chlupatá koulička, takže včelky všude vyprávějí, že v jejich stromě bydlí strašný Brundibár a nikdo si je netroufá napadnout.

0: Vydavatelství Tympanum a nakladatelství Mladá fronta uvádí audioknihu Michaela Bonda Medvídek Paddington. Čte Tomáš Juřička. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha.
1: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnku s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci? Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl. V nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu, řekl pyšně. Medvědi rádi marmeládu. A žil jsem v záchranném člunu. Ale co teď budete dělat? Vyzvídal pan Fousek. Nemůžete přece jen tak sedět tady na nádraží a čekat, až se něco stane.
2: Ale já si nějak vystačím, předpokládám.
1: Medvídek se předklonil, aby kufr znovu zamkl. Paní Fousková přitom zahlédla koutkem oka nápis na cedulce. Prosím, postarejte se o tohoto medvěda, děkuji. Prosebně se podívala na manžela. Co uděláme, Karle? Přece ho tu nemůžeme jen tak nechat. Ani si nechci představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás. Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně, podívala se na medvídka. Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že ho tu jen tak nechal. Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil, tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk. Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají. No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu. A usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi rádi. Každé ráno? Medvídek nevěřil svým uším. Doma jsem ji měl jen při zvláštních příležitostech. Pomerančová marmeláda je v nejtemnějším Peru velice drahá. No taky od zítřka budeš dostávat každé ráno, pokračovala paní Fousková, a o nedělích med. Medvídek se zatvářil ustaraně. Nebude to moc drahé? Zeptal se. Víte, já nemám moc peněz. Samozřejmě, že ne. Ani by nás nenapadlo po tobě chtít, abys nám platil. Budeme tě brát jako člena rodiny, viď, Karle? Paní Fousková se otočila na manžela. Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek. Medvídek zdvořile pozvedl klobouk dvakrát. Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí. Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší. Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu. Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington.
2: Paddington,
1: medvídek jméno několikrát zopakoval.
2: To je dost dlouhé jméno.
1: A také velice vytříbené, řekl pan Fousek. Je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington. Paní Fousková se narovnala. Výborně, takže Paddingtone, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň, tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje? Paddingtone si olízl rty.
2: Mám velikánskou žízeň, odpověděl.
1: Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň. Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu.
2: Po vás, pane Fousku. Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek. Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Jak se rákosníček nepostaral o teplo. Za hrází rybníka Brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
5: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
4: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila rosnička Anička s povětrnostní předpovědí. Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad Brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
5: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj kůži místo ještěrčí.
6: No jo, a co já?
5: Přidal se Skřítek. Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
4: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
5: Ne, takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude víc sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost.
6: Ale nezoufejte, mladá paní, konejšilí Rákosníček. Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
4: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň čtyři, aby tak bylo čtyřikrát větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit, kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem brčálníkem opravdu oteplilo.
5: No výborně, pane Rákosničku, výborně, volala nadšeně ještěrka Terka. Vy jste skutečně učinění vládce přírody.
4: Jenomže Skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
5: Jejejej, nějak se to pokazilo, jáno.
4: Obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
5: No jo, no, asi mělo být těch zrcadel ještě víc.
4: Uvažoval Skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
5: No jo, no, takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
4: povzdechla si smutně Terka.
6: Ne, nic není ztraceno, ohradil se Rákosníček. Zdůrazňuji, prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
4: Skřítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postavil se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem.
6: Oteplení!
4: Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
6: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
4: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
6: oteplení, plení.
4: Sotva se Skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
6: Tak to jsem vás, Rákosníčko, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte. Jen se čkejte,
4: protestoval Skřítek.
6: Ještě se neví, co tomu řekne Rosnička.
4: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
6: Já vím,
4: skočil jí do řeči Skřítek,
6: aby na přírodu nespěchali. No, to teď ví i Rákosníček.
4: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: Slunce žhnulo nad hlavou, že žita až praskala. Meze jen prášili vůní mateři doušky a tráva vadla a vadla žízní porose. Jen u studánky bylo příjemně a tam polospal Francínek. Kdykoliv však pootevřel oko, vždycky se něco dělo. Nejdřív viděl, jak se horký vzduch vlní a tetelí na obzoru nad pšenicí. Když se probral podruhé, tetelil se už nad ječmenem. A za další chvíli ještě blíž nad ovsy a nakonec se tetelil docela blízoučko, přímo nad těmi žity, co horkem praskala. A tu Francínek sáhl po biči a rovnou do toho tetelení prásk, prásk. Začalo to tetelení naříkat. Auá, toto pálí. Proč mě švíháš, když ti nic nedělá? Francínek se vylekal, v ten ráz se posadil a otevřel obě oči. Pro pána Jána, vždyť to nebylo žádné tetelení, vždyť to byla panenka jako obrázek. Herr Švec, kde ses tu vzala? Omlouval se Francínek. Vždyť jsem viděl jen takové tetelení, tak jsem do toho švihnul bičem. To nebylo tetelení, to jsem byla já. A i kdybych byla tetelení, tak proč si do toho švihal? Protože každé tetelení je podezřelé, vysvětloval Francínek. Nikdy se nic netetelí pro nic za nic, to náhodou moc dobře vím. Tak se nediv, že jsem do toho švihnul. A nevyváděj, jako kdybych ti ušvihnul nohu. Ukáž. Zavážu ti to. Sáhl do kapsy pro šátek, po očku se podíval, jestli je dost čistý. A byl. Panenka mu nastrčila nožku a on jí fačoval. Byla jako obrázek nebo nebyla? Ani vlastně nevěděl. Rozhodně v tu chvíli nikdo hezčí na blízku nebyl. Měla vlasy jako len, ale taky měla trošku víc šikmé oči, než mývají panenky jako obrázek. Zelenkavé oči v barvě přesličky. V pase byla útlá jako váška a celá byla jako z pavučinky. Ale nožky měla nad kotníky trochu tlustší, než panenky, které Francínek vídal na bálech. Ale kde to stálo, že docela hezká panenka nesmí mít šikmější oči a nožky tlustší nad kotníky? Neškrtí tě to? Staral se Francínek, když utahoval na obvazu uzel. Neškrtí, ale pálí. To mi přišlo draho, že jsem se chtěla na tebe podívat. Nic špatného jsem ti neudělala a ty jsi mě takhle ublížil. Už za tebou nikdy nepřijdu. Jaké pak ublížil? Já nechtěl. Jaké pak nikdy nepřijdu? Jen přijď, podruhé ti to neudělám. Ale nesmíš se tak podezřele tetelit. Nic podezřelého jsem nedělala. Chtěla jsem vidět, kdo je to tak líný. Nevěděla jsem, že na to tak doplatím. Co pak já jsem líný? Horšil se Francínek. Já přece nejsem líný. Já jen odpočíval. Jak si, Herr Švec, můžeš myslet, že jsem líný? Kdo ty vlastně vůbec jsi? Ty mě neznáš.
1: Neznám.
0: Ale znáš. No jak bych tě mohl znát, když tě neznám? Jsem přece polní žínka Evelínka. Francínek na ní zůstal koukat s otevřenými ústy. No, že jsou vodní žínky a lesní žínky, to věděl. Ty už spatřil kdekdo. Ale polní žínku nikdo. Ani o ní neslyšel. A teď jí měl před očima. Útlou jako váška, křehkou jako z pavučinky, s vlasy jako len, který mi povíval vánek. A taky s trošku víc šikmýma očima, které teď plavaly v slzách. A s trošku tlustšíma nožkama nad kotníky. Ta jedna byla teď ovázána šátkem, na který mu paní matka vyšila písmeno F.
1: To mi přišlo pěkně draho. Obrátila se k němu Evelínka zády. Nikdy už za tebou nepřijdu.
0: Pomalu kulhala podél žita a vzduch se kolem ní vlnil, až se v něm celá rozplývala.
1: tohle bylo to tetelení, říkal si Francínek. A v tu chvíli si uvědomil, že mu Evelínka mizí před očima. A nejenom, že mizí, ale že už zmizela docela, že už je docela rozplynutá. Ten šátek mi ale musíš vrátit, křikl za ní. Až se ti to zahodí, tak mi ho vrať. Já tě švihnout nechtěl. V polích však bylo už ticho. Jen v dálce nad ječmenem se vzduch vlněl a zachvíval. A jen odtamtud to jakoby tiše, tichounce pofňukávalo.

0: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.
2: Ma má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
4: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
3: Pekáči, to přece není žádná ukolébavka, namítl smyčec.
4: Ať si ne,

Na houslích jsou čtyři struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí. Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček. Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku. Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček. Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny. Já vám ukážu, kdo je lenoch, urazil se kolíček a táhl. Ouvej, přestaň, to bolí, naříkala struna E. Ať se vidí, jestli já jsem lenoch, na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem. Hned přestaň, nebo ji přetrhneš, rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělonká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček? Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku. Jak to, že není? Tady jsem, tady, ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.

Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubí

Holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.

0: o hloupém Peciválovi. Byl jeden stařeček a měl tři syny. Dva starší byli ženatí a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl a vyda před sebou smrt odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům a postu zlatých v hotovosti dal všem třem. I umřel. Pochovali ho, jak náleží. A potom ti dva rozumní bratři začali hospodařit. I řekli jednou Peciválovi.
1: Víš-li co, bratře? Dej nám své peníze. My pojedeme do světa za svým výdělkem a až se vrátíme, přivezeme ti červenou čepici, červený pás a červené boty. Zatím doma seď a dělej, co ti ženy naše poručí.
0: Hlupec oddávna si žádal červeného pasu, bot a čepice i svolil ke všemu a peníze jim dal. Bratři šli do světa a hlupec zůstal doma. Alejsa, náramný lenoch, neustále jen se povaloval na peci a švagrových, když mu něco poručili, nerad poslouchal. Za to však nade všecko mu chutnával kvás, cibule a škvárky.
2: Pojď, Pecivále, řekli mu jednou švagrové. Přines nám vody.
0: Bylo to v zimě. Venku mrzlo a Peciválovi se z peci nechtělo. I řekl, jděte si sami, nechce se mi.
2: Jen dí, hlubče, my ti zatím uchystáme kvasu, škvarek a cibule. A neposlechneš-li, až se nám mužové vrátí, nedostaneš ani pasu, ani bot, ani červené čepice.
0: Hlupec, slyše to, slezl z peci, vzal konve sekeru a šel pro vodu. Přijde na řeku, vysekal díru, nabral vody, konve postavil na led a škrábaje se za ušima hleděl do vody. V tom se mu tam ukázala štika. Pecival skočil, popadl jí v plítvech a vytáhl. Pusť mě, prosila štika, a já ti udělám za to, co budeš chtít.
2: Já chci mít takový dar, aby se hned všecko stalo, co si žádám.
0: Stane se hned, jakmile vyřkneš tato slova.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se stane to a to.
1: Uhlídám,
0: odpověděl hlupec a řekl.
1: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať je tu cibule, kvas a škvárky.
0: A hned to tu všecko bylo. Hlupec najedl se a napil a řekl.
1: Dobře, už mám dost, už nechci.
0: A bude-li tak pořád?
2: Bude,
0: odpověděla štika. Poté jí hlupec pustil do řeky. Postavil se u konví a řekl.
1: Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať ty konve jdou domů.
0: Na to nosidla s konvemi se zdvihly a šly pomalu domů. A hlupec kráčeje za nimi, žvíkal cibuli a škvárky a zapíjel kvasem konve před sebou žena jako husy. Když byly konve doma, vylezl si hlupec zase na pec a usnul. Brzy potom začali ho švagrové zase vytrhovat.
2: Dí, Pecivále, naštípej nám dříví.
1: A což si nemůžete sami naštípat?
2: A mají-li to ženy dělat?
0: Nenaštípáš-li dříví, necháme tebe na peci zmrznout. A červené čepice, pasu a bot nikdy nedostaneš.
2: Hlupec obrátil se na peci a řekl. Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se hned stane, co chtějí.
0: Tu z podlavice sekira vyskočila. Nasekala v dřevníku dříví, donesla do peci a pak si zase lehla pod lavici. A hlupec si zatím na peci hověl, jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
2: Pecivále!
0: Zavolali po několika dnech švagrové.
2: V dřevníku už není žádné dříví. Jeď do lesa a přivez. Pakli nepřivezeš, červené čepice, pasu, ani bod nedostaneš.
0: Tentokrát hlupec hned poslechl, protože chtěl ukázat ve vsi, co umí. I slezl z peci, oblékl se, obul, vyšel na dvůr, vytáhl z kolny sáně, naložil na ně cibule a škvarek, vzal bič do ruky a sedl si. A na hlupcovo žádání a na štičí rozkázání běžely sáňky sami po vsi do lesa, jen pod nimi sníh hvízdal. Jeda tak do lesa, musil lidnatým městem. A tu se zběhlo množství lidí zvědavých dívat se na sáně, která bez koní jedou. Tak, že hlupec jeda prudce, mnoho jich zajel a mnoho vozů sporážel a žen i dětí polekal. Když přijel do lesa, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, jak řeknu, ať se hned stane. Jdi se, Kiro, nasekej dříví, dřeva se v otýpky svázejte a otýpky se na saně naskládejte. A co poručil, všecko se hned událo. Hlupec si sedl a sáňky ho nesli domů. Ale v tom městě, kde tolik zlého způsobil, jakmile ho spatřili, hned ho ze všech stran obskočili. Strhli ze saní, popadli za vlasy a začali ho políčkovat. Hlupec si nejprve myslil, že ho chtějí jen polechtat, aby se rozesmál. Ale když ho to začalo bolet, řekl v duchu: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se každému dostane polenem. Poté hned polena ze saní vyskočili a začali skákat po lidech tak, že se všichni v okamžení rozprášili na všechny strany. A hlupec, divže nepuknul smíchem, jel dále svou cestou a brzy se zas octnul na své peci. Od toho času daleko široko sobě vypravovali ohlupci a chodili se na něj dívat jako na divotvorce, až konečně se o něm dozvěděl i král. A chtěje jej taky vidět, poslal pro něj schválně vojvodu. Slez z peci, pecivále, a ustroj se a pojď ku králi, řekl mu vojvoda. A proč? Mám cibule, kvasu i škvarek doma dost. Pro takovou smělost dal jemu vojvoda pohlavek, ale hlupec ani z peci se nehna pošeptal: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se mu pometlem dostane. Pometlo celé sa zemi zmazané, omočilo se v pomíjích a skočilo na posla. Sotva chudák utekl oknem i vskočil do kočáru a bez pořízení ku králi se navrátil. Král na to poslal jiného posla, opatrnějšího. Ten se napřed vyptal, co má hlupec rád, a potom přijde k peci, poklonil se a řekl: pecivále, pojď se mnou ku králi. Chce ti dát červenou čepici, červený pás a boty červené. Jestli tak, pojedu. Jen jeďte napřed, já vás dohoním. Posel jel a hlupec najedl se škvarek z cibulí, napil se kvasu, vyspal se, a když ho bratři zbudili, že už je čas na cestu, ani se z peci nehna, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať na té peci hned jsem před králem. V peci se zakouřilo, zapálilo, dveře se do kořán otevřeli a pec s hlupcem běžela po silnici. Posla předhonila a před palácem královským se zastavila. Král s celým dvorem vyběhl s podívením na Pavlač. Hlupec právě dojídal škvarky z cibulí a zapíjel kvasem a ze strany na stranu se obraceje, nikoho si nevšímal.
2: Kdo jsi? Co děláš?
0: A proč jsi přijel?
2: Tázal se ho král.
0: Jsem hlupec, pecivál. Jím škvarky z cibulí a zapíjím kvasem. A přijel jsem k tobě, králi, pro červenou čepici, červený pás a pro červené boty.
2: Když tak hlupec odpovídal králi a ten se ho zas na jiné věci vyptával, vyšla na pavlač dcerka královská. Byla velmi krásná. Jak jí hlupec spatřil, hned se do ní zamiloval a pomyslel si. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se královna stane mou milou. Poté na jeho slova pec se zase hnula a hlupec jel domů.
0: Doma se dveře zas otevřely, pec se postavila na svém místě a hlupec opět se na ní povaloval. Jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
2: Zatím překrásná dcerka královská po hlupci pecivalovi se roztoužila. A tak si ho zamilovala, že králi padla k nohám a pravdu mu vyznala. Král jí to všelijak vymlouval a když nic neprospělo a královna láskou hynula, poslal opět pro hlupce. Ale hlupec nikterak nechtěl už ke králi jet. Až ho potom posel opil, svázal a ku králi přivezl. Král bez meškání zavolal k sobě černokněžníka. Dal pecivála i s královnou z trestu zabedit do skleněného sudu, zasmolit a pustit povětřím. Sud letěl s nimi do oblak jako pták. Královna v sudě hořce plakala a prosila hlupce, aby ji vysvobodil. Ale hlupec odpověděl, že mu je v sudě dobře. Potom se přece prosbami jejími obměkčit dal a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se hned octnu na pohostinném ostrově. Tak se taky stalo. Sud se obrátil nad moře. Spustil se na pohostinný ostrov a rozpuknul se v kusy. A ten ostrov byl takový, kdo na něm byl a něco chtěl, že všecko dostal. I procházel se hlupec po ostrově s královnou a na ničem jim nescházelo. Měli jíst a pít, co hrdlo ráčilo. Stůl sám od sebe se pokrýval a když se najedli a napili, zase zmizel. Hlupcovi se to nadmíru líbilo. Ale královna neměla dosti na tom i prosila hlupce, aby se postaral o palác. Na hlupcovo úsilné žádání a na štičí rozkázání stál tu hned na ostrově mramorový palác s okny křišťálovými, pozlaceným nábytkem a jantarovou střechou. Za několik dní královna prosila hlupce, aby udělal nějaké spojení s pevnou zemí a přivedl lidi na ostrov, že se jí tu náramně stýská, že bez komorných nemůže být a taky, že by ráda spatřila svého otce. A hlupec řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se stane, co královna chce mít. A druhého dne ráno stál přes moře křišťálový most na zlatých obloucích s diamantovým zábradlím a to tak dlouhý, že dosahoval až k paláci královny na otce. Hlupec chtěl se s královnou už vydat na cestu a v tom nenadále si vzpomněl, že všichni jiní lidé jsou jako lidé a on sám, že je hlupec, že by hanba byla, kdyby se tak ukázal na dvoře královském s jeho dcerkou. I umínil sobě, že ještě jednou, ale už naposledy, užije štičího daru a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání,
0: ať se hned stanu moudrým. Sotva to vyřknul, hned nabyl rozumu i slušnosti. Vydal se s královnou na pouť a potom v zázračném mostě přišli na pevnou zemi zrovna ku králi. Padli mu k nohám a prosili ho o požehnání. A ještě toho večera dali se spolu šťastně oddat. Král vyhlásil zetě svého za svého nástupce a vystrojil slavné hody. Jedli, pili a veseli byli. A já tam taky byl. Med a víno jako buk jsem pil. A všecko, čeho jsem se dozvěděl, jak mohu, věrně jsem pověděl.
3: Jak měl rákosníček kvůli chodící rybě ostudu. Co pak se děje tak zvláštního, že se na hladině neděje ale vůbec nic? Přemýšlel rákosníček. To, abych pro jistotu vykonal průzkum pod vodou. A udělal dobře, protože tam dole bylo opravdu co k vidění. To jsem si ale mohl myslet, mračil se rákosníček. Kapr Matěj s Línem Vendelínem už zase sedí u karet a hrají o stříbrné šupinky. A jak koukám, Matěj už prohrál málem všechny. No, je to tak, litoval se kapr, málem všechny. Tak vidíš ty, trdlo jedno, domlouval mu rákosníček. Vždyť už si ty hambáři skoro celý nahatý. Imu, jak říkáš, přiznal se rozpačitě kapr Matěj, skoro celý nahatý. Tak to budeme mít v brčálníku kapra zvaného bezšupinatého neboli naháče. Pokrčil skřítek rameny. To máš ovšem z toho, že hraješ karty, ale s tím nemůže dělat nic ani rákosníček. Takže půjdu zase dál.
4: A šel. U severní hráze zůstal stát a překvapením vykulil oči. Mezi rákosovými stébly se tam procházelo prapodivné stvoření, které vypadalo jako rybí mládě s nožičkami.
3: No ne, žasl skřítek. Tohle tady ještě nebylo. V rybníčku máme chodící rybu. To bude panečku překvapení, až nacvičím s touhle nohatou rybičkou nějaké parádní představení. Na takovou senzaci se k nám zájemci určitě pohrnou až z Horního Povltaví a možná, že až z Polabí.
4: Kdo ví, jak dlouho by si takhle vymýšlel, kdyby se neozvali žabáci.
3: Jen aby,
4: ušklíbil se žabák Bonifác.
3: Však uvidíš,
4: pochechtával se žabák Augustín.
3: Kdyby se v minulém roce staral víc o to, co se děje mezi žábami v rybníku, než mezi hvězdami na obloze,
4: přidal se žabák Melichar,
3: byl bys dneska chytřejší. Ale jen si kvákejte,
4: odbyl je rákosníček.
3: Stejně víte, starou Belu, co znamená takováhle senzace pro náš rybníček.
4: Popravdě řečeno, na velkou událost to zase nevypadalo. Chodící ryba toho moc nenachodila, spíš se jí nožičky pletly jedna přes druhou a ještě každou chvíli upadla.
3: Takhle by to ovšem ale nešlo,
4: pokáral jí rákosníček.
3: Ty musíš chodit jako baletka. Ovšem, ničeho se neobávej, neboť tě všemu osobně naučím. Takže teď se uvolníme, mírně předkloníme a lehce vykročíme.
4: Dirigoval rybu a hned jí také předváděl baletní kroky.
3: Výkrok, zákrok, úkrok, příkrok.
4: Vedl rybu jako taneční mistr a pochvaloval si.
3: Tak, tak, hezky. No, to je ale vážně pokrok. A nyní pozor. Prima balerína připravit a žabáci hudební doprovod spustit. Teď.
4: Bonifác s Augustínem pokrčili rameny, Melichar zakroutil hlavou, ale žabí muziku přece jen spustili. Chodící ryba dělala, co mohla. A i když někdy popletla krok, docela jí to šlo.
3: No dobře, moc dobře,
4: pochválil jí Rákosníček.
3: Takže nyní nacvičíme další.
4: A zase ukazoval, jak a co. Nejdříve ji učil stát na plném chodidle i na špičkách, potom jak elegantně zakroužit nohou a nakonec vyseknout velkou děkovací poklonu. Ryba se opravdu snažila, ale ta poklona jí vůbec nešla. Všechno pletla dohromady a místo velkou poklonou končila velkým kotrmelcem.
3: To nic, chlácholil jí skřítek. Tohle byl jen názorný příklad, čeho se vyvarovat. Hudba, prosím, pokračujeme.
4: Žabáci se na sebe podívali, zaťukali si prstem na čelo a spustili tedy znovu, ale tentokrát pospátku, aby jejich hudba byla zase trochu jiná. Ale než ryba stačila znovu upadnout, Rákosníček pro jistotu všechno zarazil.
3: Díky, díky. Prvotřídní. A nyní tě zahalím do závoje z vodního květu, aby vyniklo to pravé překvapení, až se objevíš před velectěným publikem.
4: Bonifác, Augustín i Melichar měli co dělat, aby se nesmáli nahlas, ale skřítek o ně nedbal a vyvolával jako na pouti před cirkusovým stanem.
3: Velevážení, schromážděte se ze všech tůní, toků i veletoků, neboť na vědomost se dává, že se chystá velká sláva. To, co uvidíte, jinde nespatříte, neboť uzříte, kterak na provázku chodí ryba na procházku. Hudba to už.
4: Po chvíli už nemluvil do prázdna. Přes polní sice nepřišli, ale z brčálníka tady byli všichni. Rak Vavřinec, kapr Matěj, Lín Vendelín, Štika Zubatka, ostatní líni, Bělice i Mřenky a netrpělivě čekali na slibované překvapení. Opravdu k němu došlo, jenomže k docela jinému, než Rákosníček čekal. Když závoj odhalil, co skrýval, objevil se takový žabý mrňousek a rozpačitě přešlapoval z nohy na nohu. Chvíli bylo úžasné ticho, ale pak se ozval velikánský smích.
3: Je, kde je ta moje chodící ryba?
4: Koktal vyjevený skřítek a oči měl navrch hlavy.
3: Jaká pak ryba?
4: Ozval se nesměle ten mrňousek.
3: Já jsem, prosím, přece pulec. No a teď je ze mě konečně žabka. Je. No tohle je ale malér.
4: Bědoval skřítek. Pak ale prohlásil, že zmílená neplatí a rozloučil se po svém.
3: Dobrá.
4: Povídal posměváčkům, kteří stáli kolem.
3: Ono je všechno zlé pro něco dobré. Od téhle chvíle totiž každému, ale každému, kdo by si snad spletl půlce s rybou, poradí hravě i rákosníček.
4: A bylo to. Zase odešel jako ten, kdo vlastně byl.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Čertí slavnosti. Téměř nikdo z lidí na světě neví, že čerti si také pořádají své slavnosti. Jednou za 100 let, v den výročí zvolení prvního pekelného knížete, se celé peklo promění v taneční sály, hodovní síně a místnosti odpočinkové. Dokonce i nešťastníci, kteří jsou navěky v kotlích, z nich mohou při té slávě vylézt a veselit se. Slavnosti trvají celý čertí týden. To jsou 2 týdny pozemské. Na takové svátky se čerti připravují celý čertí rok předem. Musí především připravit výzdobu celého pekla. A to není zase tak jednoduchá věc. Dlouho před slavností podávají čerti Luciferovi návrhy na výzdobu. Lucifer pověří čertí radu, aby návrhy posoudila a 3 nejlepší mu předložila. Sám kníže pekel potom rozhodne, který návrh je nejlepší. Ten z čertů, který vypracoval vítězný návrh, dostane od Lucifera odměnu. Jakou? Lucifer šťastného čerta naučí jedno luciferské kouzlo. A to je pro čerty největší odměna. Důležité je také obstarat proslavnost na celý týden jídlo a pití. Lucifer zase pověří čertí radu, která rozhodne o jídelníčku. To je potom to správné čertí haštěření. Co čert, to jiný mlsný jazyk. Nakonec to dopadne vždycky tak, že se jídelníček skládá ze všech dobrot, které Lucifer, čerti, čertice a čertíci mají rádi. Ale kdo tolik jídla připraví a uvaří? Nenechte se mýlit. Čerti jsou sice mlsní, ale něco ukuchtit, na to jsou líní. Jedinou výjimkou je čertí babička Feranda, ale ta na všechno stejně nemůže stačit. Stihne tak na nejvýš připravit hodokvas pro samotného Lucifera a na ostatní jí už moc času nezbývá. A tak si čerti pomáhají jinak. Vylétnou na ten boží svět jako neviditelní a co kde najdou dobrého, to ukradnou. Sedlákům se začínají ze spíží ztrácet celé salámy, jítrnice, jelítka, z chlívků zase selátka, kuřata, husy, kachny a já nevím, co ještě. Jednou při takovém schánění jeden čert sebral starostovi z Černoučku omylem fajfku. Ten potom řádil. 14 dní nespal vsteky. Ale nestrácí se na světě jenom jídlo. Muzikantům z kolovrat a rataj zmizely všechny hudební instrumenty. Jenže dovedete si představit, když ani jeden čert neumí na nic hrát a při slavnostech spustí čertí kapela. Smrtelníkovi by uši od hlavy odskočili, ale čertům, těm je to fuk. Hlavně, když mají rámus. Ovšem, nejenom obyčejní čerti mají spoustu práce s přípravami. I samotný kníže pekel se na slavnost pečlivě připravuje. Hlavním bodem čertích slavností je po Luciferově úvodní řeči taneční solo s nejkrásnější čerticí. V pekle je zvykem, že Lucifer si čertici nevybírá k tanci sám, ale že ji zvolí čertí rada tajně jako překvapení, aby o tom Lucifer nevěděl. Jenže, jak víme, Lucifer ví o všem, co se v pekle šustne a tak potom na oko dělá, jak ho to překvapilo. Jenže pravda je, že čertí rada vždycky vybere opravdu tu nejkrásnější čertici, takže Lucifer je spokojen. A kníže pekel si také dává záležet, aby vypadal jako štramák. Postaví se před zrcadlo a začne se šlechtit. Jako první přijde na řadu hlava. Zapiluje a nakroutí si rohy, zastříhá do roviny všechny kudrlinky, přistřihne kníry a vousy. Jednou jsem ho viděl, že si i uši umyl. Potom přijdou postupně na řadu pařáty, pupek a úplně nakonec kopyto a ocas. Kopyto zapiluje a ocas. Ocas si naparádí tak, jak to žádný čert v pekle neumí. takže přípravy, jak vidíte, jsou opravdu pečlivé. A už je tu samotná čertí slavnost. Úderem 5 zvonců zasednou všichni čerti ke stolům, Lucifer povstane a pronese slavnostní řeč. A to mi věřte, že řeční hodně dlouho. A víte proč? Všichni čerti musí totiž bez hlesu poslouchat a jídla se nesmějí ani dotknout. A dobroty před nimi tak krásně voní. Jenomže jíst se nesmí dříve, dokud Lucifer nedomluví. Takhle je vždycky pekelník zlobí. Jakmile dořeční, popřeje všem dobrou chuť, všichni čerti zakloní hlavy a čekají s otevřenou tlamou. Lucifer pronese zaklínací formuly a najednou začnou všem čertiskům lítat do chrtánů pečení holuby. To je předkrm. Potom už mohou všichni jíst, co hrdlo ráčí. Při jedné takové hostině se na hodovních stolech objevily i příbory. To zase jednou čerti chtěli napodobit lidi. Drželi příbory v pazourech, jenže si s nimi nevěděli rady. Mávali vidličkami, div si oči nevypíchali. Nakonec hodili vidličky a nože pod stůl a jedli rukama, totiž pařáty. Když dojedli, zazněly fanfáry a nejkrásnější čertice přišla Lucifera vyzvat k tanci. Pekelný kníže rozšafně povstal, odhodil plášť a začali tancovat. Čertí kapela vyhrávala o 106. No, vyhrávala, však víte. Ale Luciferovi ani čertici to vřískání a vrzání nevadilo a vznášeli se při tanci jako dva taneční mistři. Po úvodním tanci Lucifera s čerticí směli dokola i ostatní čerti. A jak to vypadalo, ani nemusím říkat. Čerti a čertice přejedení a napití si za hrozného vřískání čertí kapely šlapali po kopytech a ocasech. Občas nějaký pár upadl. Zkrátka, taneček to byl k podívání. Když byli někteří čerti už tancem a hodováním unaveni, šli si zdřímnout do odpočinkových salonů. Chvilku si schrupli a když jim vytrávilo, šup zpátky do hodovních místností na taneční parket a tak pořád dokola celý čertí týden. Týden slavností, týden odpočívání, až nakonec Lucifer zaburácí: nechrápat, neválet se a dělat! A tak všichni čerti jdou zase po své práci a těší se, jak to všechno za 100 let zase znovu oslaví.

0: Síček Ciprián byl hlídačem myší a hrabošů. Svýma velkýma žlutýma očima viděl jako dalekohledem, kde se co šustne, a viděl i v noci. Právě takové oči potřebuje hlídač myší a hrabošů, zvláště když má velký obvod, jako měl Ciprián, protože myši a hraboši nadělají pravou spoušť, když se na ně řádně nedohlídne. Ptáci nemají síčky rádi, a tak byl Ciprián samotář. Samotářem byl taky komín Ferdinand, neboť seděl na střeše stále sám, pokuřoval si a nikdo se o něj nestaral. A Ferdinand se taky o nikoho nestaral. Staral se jen o to, aby měl pořád plnou fajfku. Až jednou se událo něco docela zvláštního. Ke komínu se blížilo hejno ptáků, kteří s velkým křikem pronásledovali malého síčka. Síček z posledních sil vylétl na střechu, přitiskl se ke komínu a s očima plnýma strachu čekal, co se stane. Když se komín rozlobí, to je kouře a sazí. Komín Ferdinand se do cizích věcí nepletl, ale tohle se mu vůbec nelíbilo. Celé hejno na jednoho. Když se pronásledovatelé chtěli na síčka vrhnout, vybavl na ně nejštiplavější dým a všechny saze, co měl. Ptáci se v kouři sráželi hlavami, oči je pálili a všichni byli rázem černější než nejkominičtější kominík. V hejnu je každý hrdina, hůčel Ferdinand za ptáky, kteří prchali do všech stran. Kdybys chtěl, můžeš zůstat. Tady si na tebe netroufnou. Od toho dne se dávali na střeše spolu. Moc řečí nenadělali, komín si jen občas něco pro sebe zahučel a pořád pobafával. Síček většinou klimbal. Čas od času se vydával na inspekční cestu po svém hraboším a myším obvodě. Když se jednou zase chystal pryč, řekl komín Ferdinand. Kdybys náhodou někde viděl komíníka, pošli ho ke mně. Moc špatně se mi dýchá. Strašně hulíš, řekl na to síček. No, to není tím. Mám jenom ucpaný krk od sazí. Spíš máš z toho věčného hulení komínové astma. Jednou tě to udusí. A nech toho síčkování a raději sežeň komíníka. Už dlouho u mě nebyl, řekl komín Ferdinand. S komíníkem bylo těžké pořízení. Vymetal víc hospody než komíny a marné bylo všechno vzkazování a přemlouvání. Však taky po Cipriánovi hodil komenickou štětkou, když mu vyřizoval vzkaz, ačkoliv ho Ciprián slušně oslovil. Poklona, poklona, pane komíníku. Když se Ciprián vrátil, Ferdinand měl fajfku vyhaslou a skoro ani nedýchal. Potkal si ho, zeptal se, a každé slovo bylo pro něj těžké, jako cihla. Potkal, řekl Ciprián podle pravdy. A kdy přijde? Ciprián mlčel. Co měl taky říct, když viděl, jak to s Ferdinandem jde z kopce a s komíníkem nebyla řeč? Kdy přijde? Povídám, naléhal Ferdinand. Zítra, řekl najednou malý síček Ciprián. To je dobře, zahučel komín Ferdinand a samou slabostí usnul. Když nastala noc, síček Ciprián vzlétl tiše jako stín, aby Ferdinanda nevzbudil, a zmizel ve tmě. O půlnoci vystrčili kominíka z hospody, protože byla zavírací hodina. V hlavě mu hučelo jako pod jezem a nohy šly čehý hod od patníku k patníku. Cesta vedla kolem hřbitova a právě u hřbitova se ze tmy tmoucí najednou ozvalo: stůj! Stůj! Kominík nebyl zrovna strašpitel, ale v tu chvíli strachem vykřikl a chtěl utéci. Jenže nohy mu zdřevěněly a zapíchly se do země jako špejle do jelita. Měsíček vykoukl za mrakem, aby se podíval, kdo to o půlnoci křičí, a v jeho světle spatřil kominík na hřbitovní zdi opeřenou hlavu bez těla, jak koulí obrovskýma žlutýma očima. Místo úst byl zobák.
1: Co si račte přát, pane, strašidlo,
0: blekotal kominík. Hlava příšerně zaskřehotala.
1: Já jsem nic neudělal,
0: naříkal kominík. Právě, že si neudělal, skřehotala opeřená hlava. Vymetáš, hospody, místo komínů.
1: Pane strašidlo, já se polepším,
0: sliboval kominík. Jen aby, řekla hlava.
1: Na mou duši, řekl zase kominík.
0: Na tvou černou duši nedám. Přísahy. Při kominické štětce.
1: Při kominické štětce přísahám,
0: opakoval kominík. A teď upaluj, co ti nohy stačí, řekla hlava a spustila strašlivý děkot. Kominík z toho hrůzného místa upaloval, že by ho zajíc nedohonil. A měsíček, který to všechno pozoroval, se smál, až to stříbrně cinkalo. Časně ráno, když se celý kraj ještě koupal v rose, seděl Síček Cyprián na střeše vedle komína a už z dálky viděl, jak se žene kominík. Šťouchl do komína a řekl: Ferdinande, probuď se, bude se vymetat. To bylo sazí. A jak se komínu ulevilo. Síček Cyprián a komín Ferdinand vysedávají dál spolu na střeše. Komín si spokojeně bafá a Síček svýma velikýma očima obhlíží pole a zahrady, jestli myši a hraboši nedělají neplechu.

0: da-da-da! Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
1: A to jsem já.
0: A to jsem já.
2: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
0: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
2: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No které pak to asi je, Máničko?
1: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
2: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
1: Vypůjčit.
2: Ale ne.
1: Ale jo, já fakt kolo nemám.
2: Když chceme jezdit, tak
0: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
2: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
0: I to moje.
2: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
0: No dovol.
2: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
0: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
2: A trhej si, co chceš, ale kolo měj přitom v pořádku.
0: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
2: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Žáno, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
0: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
2: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
0: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, žáno. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, žáno, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
2: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
0: Tak já ti to raději neřeknu.
2: A co jsi udělal, říkej?
0: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
2: Yeah. A co pak?
0: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
2: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
0: Jo.
2: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to Máničko.
1: Co?
2: No jak se s tím cinká?
1: Zvonek.
2: No ten takovej, no. Zvonek, dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
0: Že aby každý uhnul, když jedu.
2: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
0: Sím, ano.
2: Abys odvrátil, co?
0: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
2: Ale abys odvrátil nehodu, žáno. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
0: Co?
2: B. Máničko.
1: Co?
2: B.
0: Má mít brzdy.
2: Dobře si řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
0: Co?
2: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
0: Žluté nohy.
2: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, žáno.
0: A vepředu bílý světlomet.
2: A vzadu?
0: Vzadu?
2: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
0: Kšandy.
2: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
0: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
1: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
2: No jo, no jistě, to
1: ano.
2: Bez kalhot by jezdit neměl.
1: Neměl.
2: Samo sebou, to musíš mít
0: kšandy.
2: No. Ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
0: Na kole.
2: No, co musíš mít na sobě?
0: No, boty přece.
2: No, jistě vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
1: Mozek?
0: Na hlavě.
2: No, musíš mít.
0: Na hlavě musím mít.
2: Ochranou přilbu.
0: A jo.
2: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
0: A tu přilbu?
2: Tak musíte znát. Co? Hurvinku?
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyhačte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť porán, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora

0: schromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěníčky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelice uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky, že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekli: popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun, křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
2: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
1: Vítr mě neochladí. Voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
2: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý.
1: A kdo zas?
2: Lekla se Amálka. Obr hrompac, řekli pěničky. Amálka začala prohlížet.

0: klompat se, schánět nějaké byliny. Kde pak? Byliny mu nepomůžou, je to něco horšího. Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly, dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás. Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálu o skálu a nezná se zlostí. Nač pak stůněš, Hrompaci? Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
1: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
0: Já něco zkusím, řekla Víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali Ohníváči. Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
1: Co mi chceš, Amálko?
0: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka. Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají. Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo. Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá,
1: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
0: Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst, za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu, cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužíčkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král, ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu, to bylo ostudy, ale výsměch za čas přejde, na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa, ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu a tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdybys jí ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostřední dceři, stříbrné princezně, která žila v zámku celém ze stříbra. Usadila prince ke stříbrnému stolu, na stříbrnou stoličku, na stole na stříbrném ubruse ležely stříbrné mísy plné těch nejlepších pokrmů. Když byl čas vrátit se na pastvu, podarovali ho stříbrným koněm tak silným, že ho ani 8 sluhů nemohlo udržet. Král Hub mu nalil 8 skleniček kouzelného elixíru a princ byl po jejich vypití tak silný, že by zvládl zkrotit 8 bujných koní. Pak dostal stříbrnou píšťalku, na jejíž zapískání stříbrný kůň přicválá, ať je kde je, a nakonec ještě stříbrné brnění. I třetí den se mu na pastvě zjevil král Hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo do syta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
1: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král Hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli už seděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde 3hlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa, zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuli se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračích hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal 3 dny a 3 noci. Pak ho vzbudil král Hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny 3 koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny 3 draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
0: Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
0: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
0: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami, proč bystrý den těch na nádraží s kytkou?
1: Přišel mě říct, abych si nezlomila nohu.
0: Tobě se líbí.
1: Moc? Ale taky to bude stát moc peněz.
0: Já myslel Jindři.
1: Co je to zase za řeči?
0: Mně se nelíbí. Věděl bych o lepších.
1: Vašku, já tě varuju. Jela jsem s tebou pod podmínkou, že mě přestaneš schánět ženichy.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
2: Paní Bendová, máte tady telegram. Tady, prosím.
1: Potřebuji volat Prahu, Bleskově. A druhý hovor na 7 večer.
2: Prosím.
1: Vašku, z terasy se nehneš, dokud nepřijdu.
0: No jasně.
3: Když člověk nenajde řešení svízelné situace, jistou úlevu mu může přinést i to, že věci prostě odloží. Ten můj vytrucovaný týden volna s Vaškem na horách měl být pro mne oddechový čas. Vašek svatosvatě slíbil, že se od chaty nehne a zatímco já si klidně vybalovala věci v hotelovém pokoji, netušila jsem, co se venku děje. Ačkoliv na lyžích nikdy nestál, pustil se ze svahu pod hotelovou terasou. Neslyšela jsem jeho volání: pozor, jedu! Neviděla jsem, jak mával hůlkami a jak se mu lyže rozjížděly. Netušila jsem, že podrazil nohy několika lyžařům, opalujícím se na stráni, a že za ním zůstal svah, posetý padlými oběťmi jeho lyžařské odvahy. Vašek se řítil střemhlav dolů, přeletěl vysokou mez, cestu a zastavil se pádem až v potoce. Že to mohlo skončit katastrofou a že ho jen o vlás nesrazil sněžný skútr, mě zamlčeli všichni.
4: Luku, pitoma! Já bej tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš. Jsi v pořádku?
0: Jo.
4: Co nohy?
0: Co mu to ní?
4: Tak si stoupni. No, stoupni si pořádně. Odkud seš?
0: Od Sněhurky.
4: Od Sněhurky? No, to mám teda radost. A s kým tu seš? No, co na mě tak koukáš? S kým tu seš?
0: No přece s mámou.
4: Tak, vem si liže. A máš.
1: Vašku, Vašíčku, pojď honem.
0: Tenhle svetr ti moc sluší, jsi mě moc hezká.
1: Jak to, že nejsi v pyžamu?
0: To mám jít v pyžamu na večeři.
1: Ne, večeřek budeme tady.
0: Mame, maminko, já chci do báru, aspoň na zmrzlinu.
1: Koukej, ty máš dneska spoustu hříchů a já mám objednané mezi město.
0: No tohle. Mami, já jsem to měl domluvený. Bude tam na mě čekat.
1: Kdo?
0: Jeden můj kamarád.
1: Já za chvíli přijdu. A ty spokoj ani na krok, rozumíš?
2: Ano? No ne, ty jsi vyrostla. I když jsi pořád taková malá. Ty už se na mě nepamatuješ.
1: Já...
2: Nevzpomínáš si?
1: Já tady čekám.
5: Praha. Je tady ta Praha.
1: Promiň. Ale ne, telegram neposílal Jindřich, ale kancelář divadla. Mami, prosím tě, přijeď aspoň na ty dva dny. Nedokážu Vaškovi říct, že sotva jsme přijeli, tak jedeme zase domů. No ve čtvrtek se sem vrátím. To je přece jedno, kdo onemocněl. Prostě je v divadle změna. No tak to se nedá nic dělat. Kolik platím?
6: Moment, zeptám se na poště.
2: Kolik je to let, co jsme se neviděli?
1: Ty jsi tady na dovolené? Zase jako instruktor?
2: Já už tu sloužím 7 let.
1: Tady?
2: Tady mám rande s jedním klukem.
1: S klukem?
2: Dokonce ani nevím, jak se jmenuje. Slíbil jsem mu, že s ním půjdu večer na zmrzlinu a zatím tu potkám tebe.
1: Ty děláš pokroky. Místo na panáka ze školky na zmrzlinu.
2: A když on je ještě docela malej. Tady takový číslo si ještě neviděla. Povídal mi, že maminka těsně ráda tancuje. A kdyby chtěla, že ji veme večer sebou.
1: Prosím tě, proč mi to říkáš?
2: No, ptala se mě, co tu dělám.
1: Třeba se ještě uvidíme.
2: Určitě.
1: Tak už se nezdržuj, ať na tebe v tom báru zbytečně nečeká.
2: On nečeká v báru, on je tamhle za šprdlením.
1: Vašku, pojď sem.
2: Máš prýma kluka.
1: Je to divoch. Co to je?
0: To je bunda.
2: Pst.
1: Rozluč se a spát.
0: Na shledanou.
2: Nazdar.
1: Vašku, ty mě utrápíš. Co jsi mu vlastně řekl?
0: Jenom kde bydlíme.
1: A aby přišel, viď?
0: No, aby si to prohlídla, jsem si myslel.
1: Co?
0: Kdyby se nám líbil, že bychom s ním mohli kamarádit. Nic víc.
1: Zbal si svoje věci. Jedeme domů. Zítra.

0: Vojenská služba rychle. Ne. Má službu na sjezdovce. Co to tu vyvádíš?
1: Přišla jsem si pro pomoc.
0: A co pak se stalo?
1: Mamina mi o tom rezolučně zakázala mluvit.
0: O čem?
1: Že jdeme dneska domů. Mamina slibuje, že se vrátíme, ale nevrátíme. Já ji znám.
0: No, to je dost, že se ozveš. Jak to vypadá na hřebenech?
1: Kdyby máma věděla, že na mě dohlíží náčelník.
0: A lavinová situace?
1: Já už stejně na sebe dám pozor. Umetu, vyperu.
0: Až se oteplí. Na kozí hřbety a na kotelní jámy dejte výstrahu hned.
1: Prosím vás, pane, nechte si mě tady. Já jsem nahoru jako udělaný.
0: Tak ty se hlásíš do služby? Na kolik let, co?
1: Na 2 dny, než přijede máma.
2: Včera tak kluka.
0: Ale to je takovej šmudla od sněhurky, viď?
3: Srandičky a v Labském dole vysíra loba.
0: Z toho se raduju už 30 minut. Zavolej Karlu Vajda, kluky na druhou dohromady, já přijdu rovnou.
1: A co já?
0: Víš co? Správný chlap nikdy neškemrá. Jestli ti to pomůže, tak mi to můžeš kluka nechat.
4: Vaška?
0: No to jich máš víc. Je to pro něj ráno a sotva přijde, tak musí zpátky do města.
4: Tak se z toho dostane.
0: Jsou věci mezi nebem a zemí, pro který žádný ženský nemají pochopení. Zkrátka si Vaška beru na ty 2 dny na starost.
4: Nechápu proč.
0: Ještě jsme neměli čas si popovídat. Takhle budu mít jistotu, že se vrátíš.
4: Ty by si se dovedl postarat o dítě.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
4: Tak tím si právě nejsem tak jistá.
0: Vašku, pojedeme do Rokytnice pro tyčkovinu. A cestou hodíme maminku na nádraží.
4: Vašku, ty mě vážně necháš odjet samotnou.
1: Už si mi to dovolila. Neboj se, neboj. Luboš zachraňuje i lidi z laviny.
4: Jaký Luboš? Pro tebe je to vždycky pan Richman.
0: Maminka neví, že už jsme 2 hodiny kamarádi, viď?
4: Vašek jde se mnou.
0: Máš prima místo u okna. Neboj se, dokázal jsem si poradit i s celým oddílem.
4: Stejně umřu strachy.
0: To by byla škoda.
1: Máma je prima. Teď ti začala tykat.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Zaslíbená na roháji.

V jedné vesnici u Labe bydlila chalupnice a měla pěknou dcerku. Ač byla ještě dítě, měla překrásný hlas. Jejím zpěvem znělo v zimě obydlí a jak na jaře vysvětlo sluníčko, zpívala na pastvě. Měli několik koz, jež jelenka pásávala na úhorech a pustinách. Dny strávené na pastvě jí byly nejmilejší, milovala slunce a volnost. Bylo to jednou počátkem jara, kdy země dýchala hlinitou vůní a hrudky se chvěly teplými paprsky slunce. Sasanky už dokvetly, tráva nasazovala nová stébla a na břízkách vypučelo nejkrásnější zelené listí, jež se v záři slunce lesklo jako zlato. Jelenka šla za kozami a zpívala. Kozy uškubly tady, uškubly tam a jako když nemají stání, postupovali k roháji. Roháj je nevysoký kopec, zarostlý listnatými keři a stromy. Lidé se tam neradi zdržovali, snad, že pod stromy byly malé vyvýšeniny, jakoby zbytky starých mohyl. Všechny byly hustě zarostlé barvínkem. I jelenka to slýchávala vypravovat a roháji se při pastvách vyhýbala. Ale jednoho dne se jí zdál svět tak krásný, že ani roháj na ní nepůsobil děsivě. Nechala kozy volně jít. Mohlo být k poledni, když postráni vystoupili na mítinu mezi břízkami a rozběhli se pod stromy. Jelenka usedla do trávy a zpívala. Jen dospívala svoji píseň, když se ozvaly ze všech stran líbezné hlasy a zazněla píseň, jakou předtím nikdy neslyšela. Na mítině se objevil celý zástup vzdušných bytostí, oděných poloprůsvitným bílým šatem. Byly to lesní panny a ty tak krásně zpívaly. Jelenka se zpočátku ulekla, ale když viděla, že se na ní usmívají, zachvělo se jí srdce radostí. Slyšela zpěv lesních panen, o němž dosud jen slýchala vyprávět. Kozy ulekaně pohlížely na pasačku. Krásné byly lesní panny a bohatý světlý vlas byl jejich nejkrásnější ozdobou. Ale Jelenka vnímala jen jejich zpěv. Sesedli se kolem ní a učili jí zpívat. Když se slunce nížilo, poručili jí, aby o nich nikomu nepovídala, a přišla zas. Zmizili, jak přišli. Ani větvička nezapraskala pod lehkým krokem jejich bosých nohou.

Plásávala od té doby na roháji každodenně a naučila se krásných písní bez počtu. Lidé se zastavovali u chalupy, když některou z těch písní spustila. A sama matka vrtívala hlavou, kde to děvče tolik krásných písní bere. Zdaleka přicházeli lidé, aby poslechli její zpěvy. Ale ona o to nedbala. Nevšímala si chvály ani cizích, ani domácích. Jak smutný jí byl deštivý den, když nemohla na roháj. A ani myšlenkou nechtěla zavadit o to, že na zimu lesní pany zmizí a zpěvy pominou. Na roháji byla studánka a lesní pany jí varovali, aby z ní nepila. Stala by se také lesní mocí. Ale jednou, bylo to už k podzimu, bylo v polích parno k zalknutí. Nad krajem visela bouře, ale kapka vody nepadla. Trápena žízní, napila se ze studánky a stala se lesní panou. Tělo se stalo spola průhledné, dostala průsvitný bílý šat a stala se duší a ochránkyní mladé břízky, jež právě vyrůstala na pokraji roháje. Kozy se marně ohlížely po pasačce, čekali na ní do slunce západu a pak se pomalu sami obrátili k domovu. Matka se doma hrozně polekala, když kozy pozdě na noc přišly sami. Plakala a naříkala. Chtěla jít ještě v noci hledat Jelenku, ale nevěděla kam, neboť ona nikdy nevyzradila, že pase na roháji. Ráno odvázala kozy a nechala je volně jít, kam sami chtěli. Hrůza jí obešla, když viděla, že míří na roháj. A kozy ji zavedly na mýtinu, kde kvetlo tisíce kopretin, ač na lukách už odkvetly, kde vykvétalo tisíce modrých květů barvínku na slehlých zapomenutých hrobech z dávnověku a kde se temný břečťan vinul kol starých bříz. Poznala hned, kde se ocitla. Volala do lesa: Jelenko, Jelenko! A kozy smutně mečely, jako by také volali svou pasačku. Objevila se královna lesních panen a pověděla matce, že je Jelenka opravdu mezi nimi. Nech ji mezi námi. Je šťastná a bude vždycky šťastná, neboť los lesních mocí je lepší než úděl lidský. Ale matka prosila, aby jí dceru vrátili, aby jí měl kdo oči zatlačit. I zavolala královna Jelenku, ale matka s dcerou se nepoznali. Královna přejela Jelence rukou po čele, ona procitla a její srdce opět po lidsku zabušilo. Byla to zase táž pasáčka kos, jen vlasy jí zůstaly dlouhé a zlaté. Chceš-li se mezi nás jednou vrátit, dbej, abys žádný nestratila, řekla královna a zmizela. Jelenka se vrátila s matkou domů a kozy pást už nikdy nechodila. Předla doma len.

pomalu dorůstala. Byla krásná jako lesní panna a zpívala jako nikdo v celém kraji. A jaké písně podivné. Což divu, že se o ní mnoho ženichů i vzácných hlásilo, ač byla chudá. Ale její srdce zůstalo chladné. V její paměti žily jen krásné dny mládí. Dbala pečlivě o své vlasy. Byly krásné, zlaté a dorůstaly pomalu k patám. Když až k ním dorostly, zemřela jí matka. S poslední hrudkou již hodila na matčinu rakev, padlo pouto, jež ji vázalo k lidem. A bylo zase jaro. Hlinitou vůní dýchala zem, dokvétaly sasanky na roháji a barvínek nasazoval nové světlé listy. Sotva zapraskaly pod její nohou suché větvičky vřesu, zazněl roháj zpěvem lesních panen. Vzali jelenku ve svůj ladný kruh a jak se s nimi zatočila jednou dokola, zašly všechny vzpomínky v její mysli. Oděli jí šatem lesních panen a její vlastní šat pustili po vodě. Vylovil její starý rybář ve vsi, zamyslil se a řekl: však byla stejně z jiného světa.

0: Čas letěl horami jako větrný kůň. Kubíček rostl z kysela a zdravého povětří a nese, kdo nadál, byl z něho kluk, jak se patří. Anče mu dala na starost kozu Lízu, husy a králíky. Kuba ho učil se vším si poradit, aby jednou obstál v nelehkém živobytí, jak se na mužského sluší. Ale ze všeho nejraději chodil Kubíček s Hajným do lesa. Hajný mu vyprávěl, jaké to bývalo, když se učil u svého tatínka na Hajného, a Kubíček si svatosvatě umiňoval, že jednou bude taky Hajným. Jednou ráno se Kubíček s Hajným vypravili do Krakonšova na hříbky. Chodili křížem krážem, když tu Kubíček málem šlápl na Krakonošovu sojku. Ležela na mechovém polštáři, hlavičku pod křídlem, ani pírkem nehnula. Kubíček schválně zadupal, aby ji vyplašil. Co pak se to dělá? Spát ve službě? Ale sojka nespala. Dědo, rozplakal se Kubíček. Ona umřela. Tak, tak, pokyvoval Hajný. A lítost mu kolem hrdla šňůrku utáhla. Každý máme na světě svou mírku. A ptačí je hold menší než lidská. Na tom nic nezměníš. Kubíček utřel slzy a vzlikl. Uděláme jí hrobeček. Vyhrábli důlek, vystlali jej mechem a trávou, aby se sojce měkce leželo. A tu stojí vedle nich Krakonoš. Děkuju, že jste se mi o ní postarali, řekl a hlas měl smutkem potažený. Pohladil sojku a v dlaní mu zůstalo sojčí peříčko, jako by se s ním sojka loučila. Krakonošovi ukáplo po veliké slze a vůbec se za to nestyděl. Co já si bez ní počnu, povzdychl Krakonoš. Kdo mi teď bude pomáhat? Kubíček si stoupil na špičky, aby vypadal větší, a kurážně řekl. Já bych to zkusil. Než se Hajný vzpamatoval z té troufalosti, Krakonoš se usmál. No, to je, Kubíčku, moc dobrý nápad. Od téhle chvíle jsi mým pomocníkem. Tady ti odevzdávám sojčí peříčko. Když si je dáš za čepici, budeš rozumět řeči ptáků i zvířat. Kubíček poděkoval a hned se ptal. A co mám teď dělat, když jsem teď pomocník? Dobře se dívej a pozorně poslouchej. Sám uvidíš, co je třeba, řekl Krakonoš. A kdybych tě já potřeboval, najdu si tě. Když se Kubíček s Hajným vrátili domů, nebralo vyprávění konce. V Rokytnici už dávno odzvonili poledne a Trautenberg marně čekal na oběd. Vletěl do kuchyně a sakroval, až hrnce na studené plotně poskakovali. Himmeljaudon, Donnerwetterkruzeis element! Já umírám hlady a čelátka si sněmuje! Sojka, milost pane, Krakonošova sojka umřela, vzlikala Anče a utírala si oči do zástěry. I Krakonoš ji chudák obrečil.
1: To bych teda chtěl vidět, jak ten fousatej náfuk a brečí, ušklíbl se Trautenberg. Tohle bylo i na Kubu moc. Nevím, co je na lidským zármutku k smíchu, zavrčil, ale to si dal. Co pak je Krakonoš lidskej? Rozčilil se Trautenberg. Nemám s tím v jednom kuse samý nepříjemnosti.
2: K nám on lidskej je, řekl Anče. I v té smutné chvilce dal tuhle Kubíčkovi sojčí peříčko.
1: To se teda předal,
0: ohrnul nos Trautenberg a Hajný honem spěchal s vysvětlením.
2: S dovolením, milost pane, to není jen tak nějaký peříčko. Kdo je má, rozumí řeči ptáků i zvířat. To řekl sám Krakonoš.
1: O, řeč se mluví a voda teče,
0: odsekl Trautenberg, ale v hlavě se mu začala převalovat špatnost.
1: Půjč mi to peříčko, houkl na Kubíčka.
0: Rád nerad podal Kubíček Trautenbergovi peříčko. Trautenberg je zastrčil za klobouk a už slyší.
2: Trautenberg, milost pán, břicho má jako džbán, vykřikoval vrabec na okenní Římse.
1: Taková věc nepatří dítěti do ruky,
2: steká se Trautenberg a už ustrká peříčko do kapsy.
1: Co mi dal krakonož, to je moje,
2: křikl Kubíček, vyškubl Trautenbergovi peříčko z ruky. Peříčko nedalo Trautenbergovi spát. Takový poklad, sám císař pán by je zlatem platil. A najednou se mu v hlavě rozsvítilo. Ta sojka přece neměla jen jedno peříčko. Vyskočil z postele, popadl lucernu a už si to štráduje do Krakonošova. Jenže nespal ani Kubíček. Jakmile uslyšel dupat Trautenberga po dvoře, vyklouzl z postele a šup za ním. Ještěže měsíc podřimoval za mraky, co kdyby se Trautenberg ohlédl. Na balvanu velikém jako půl dvora, opřený zády o sněžku, seděl Krakonoš. Pobafával z fajfky a vzpomínal na sojku. Tu slyší podivné zvuky, jako by někdo potně šátral po cestě. Mávl holí, vyhnal měsíc spoza mraku a vidí, Trautenberg si to šine k sojčímu hrobečku a určitě tam nejde uronit slzičku. No, počkej, pomyslel si Krakonoš. Postavil se za buk a čekal. A to už Trautenberg oběma rukama odhrabával hlínu z hrobečku. V tom se ozval křik a jek a z korun všech stromů se snášejí podivné příšery se sojčími hlavami a sápou se po Trautenbergovi. Pomoc, duchové! Křičí Trautenberg. Ani po smrti nenecháš mou sojku na pokoji? Zahřímal nad ním Krakonoš.
1: Já...
2: koktá Trautenberg.
1: Chtěl jsem se podívat na ten hrobeček.
2: Nedořekl. Z houští se vyřítil Kubíček.
1: Lže, křičel na celý les. Chtěl obrat sojku u peříčka, když se mu nedal to svoje.
2: Co zbývalo Trautenbergovi, než se přiznat. Protože se lží si na Krakonoše nikdo nepřijde. A Trautenberg už vůbec ne. Jsi statečný chlapík, pochválil Krakonoš Kubíčka. Dobře jsem si vybral pomocníka. Stáhl z oblohy největší mrak, posadil do něho Kubíčka jako do peřiny a než se Kubíček nadál, byl doma.
3: Každý den k svačině jedině, jedině pramen zdravý z posázaví. Chcete-li prospěti dítěti bledému, kupte mu pramen zdravý z posázaví.
4: Dneska jsem pro rybiňáky bohatě zásoben.
5: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
4: No pojď dál, holčičko, a kup si.
5: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
4: To jste pionýři? Co já s 200 rybiňákama?
5: Posázavý podle vzoru stavení.
4: Smradi, já bych vás... Ha! Je, Kaško, vyvoči. Promiňte, prosím.
6: No, prosím.
4: Já nerad...
6: Zelí.
4: Ano, zelíčko, kvalitní. No.
5: A zelí taky, Jouzo.
6: Mám dělat,
4: nic, to se sebere, no, vidíte. Tak, přijďte zás.
5: Dobrý den, pane si...
7: Tiše, chvilku.
5: Jo.
7: Co je, tatí? Abys byl chvilku ticho. Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
5: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horlínek.
7: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
5: Co?
7: Slyšíte?
5: Simano, tatí. Já ne, pane Spejble.
7: Jak to, že ne?
5: A ty něco slyšíš?
7: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky. Před chvílí kukala kukačka.
5: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
7: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si?
5: Jo. A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
7: Všechno je na ní zajímavé.
5: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
7: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
5: Jejda.
7: Kuká, tatí, já jsi slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám. To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
5: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
7: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
5: Pan kostelník, pane Spejble.
8: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
7: A vždyť pan kostelník nezvoní, tati. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
8: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
7: Ano, tati, já myslím pekaře pana kostelníka.
8: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
7: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
8: No moment. Ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
7: Já přesně nevím, koho myslím, tati.
5: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
8: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
5: Kdo vám dělal stoličku?
8: Pan doktor pekář.
7: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
5: No.
8: Ale tadyhle stoličku v puse sedmičku. No, to mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
5: Protože byla děrová, vidíte?
8: Ovšem, samo sebou.
7: No. On přitom kukal?
5: Jo.
8: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
5: Já teda nikdy ne, pane Spejbel, to
8: no
5: ten
8: tak,
5: ne,
8: tak. Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
7: Pan doktor, tati.
8: Šmanko, teď jsem o tom...
7: Kominík, tati.
8: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
7: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
8: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, ččák, sameček od kukačky.
5: A samečka nekuká nikdy?
8: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
5: A co teda dělá samečka od kukačky?
8: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
5: Samečka.
7: Jak to cizí?
8: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to si ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
5: A co dělá ve svém hnízdu teda, kukačka?
8: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
7: A co teda staví?
8: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
5: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
8: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
5: No?
8: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
7: Říkal strnadovi.
8: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
7: A jak ho naučí kukat?
8: Jak to kukat?
5: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
7: Strnad přece nekuká.
5: No.
7: Chocholouš taky ne a
5: no.
7: Nikdo.
8: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
7: Umím, tati.
8: No tak vidíš.
7: A ona mě snesla kukačka, tati?
8: Cože?
7: Jestli mě snesla kukačka.
8: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
7: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když pojídáš...
8: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně, šmankote, podle tvého tedy tvůj otec?
7: Jsem kukačka, tati.
8: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
7: Tak chocholouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
8: Šmanko, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
5: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně vdáte, ani to nebylo slyšet.
8: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
7: Šmano, tati, pojď Máni, jdem poslouchat kukačku.
5: Naschledanou, pane Spejble.
8: Naschledanou.
7: Ahoj, tati.
9: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
10: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. a bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já

máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu ho psal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modroočko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné. A taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso a že ti dva se proto nemohou dorozumět.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek.

Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval.

0: Ať stavět domek. Mně je v lese dobře.
1: Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
0: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Čenichy už mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
1: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
0: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Přední tlapy mi omrzly. Nech mě trochu ohřát.
1: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
0: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
1: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
0: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec. Já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
1: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
0: Ne, vlku, nemohu jít spát. Mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku. Půjdu spát, až to dodělám.
1: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
0: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
1: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
1: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
1: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
1: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: Žil byl kdysi dávno jeden král, který se nejraději ze všeho toulal po lesích a lovil kdejaká zvířata. Jednou zahlédl velikého jelena a hned se za ním pustil. Ale jelen mu pořád utíkal. Král ho honil celý den, až se začalo stmívat a přišel večer. Král si uvědomil, že je tak daleko od svého zámku, že už to nestihne vrátit se na noc domů. Začal tedy hledat nějaké místo, kde by přenocoval. Když tu uviděl na pasece malou chaloupku. Bydlel tam uhlíř se svojí ženou. Ty nevíš, kdo to byl uhlíř? No, uhlíř kácel stromy, dával polena na hromadu, kterou pak zasypal hlínou. Dřevo potom zapálil a tak vyráběl uhlí, víš? Ach, uhlíři, povídá král. Honil jsem se celý den za jelenem, kterého jsem stejně neulovil, a zpátky na zámek to už nestihnu. Nemohl bych u vás přenocovat. Ale jistě, vzácný králi, pojďte dál. Jsme chudí, postel pro vás nemáme, ale lehněte si na půdu na seno, je tam místa dost a bude se vám dobře spát. Král ležel na půdě zahrabaný do sena, ale usnout nemohl. Najednou, bylo to o půlnoci, spozoroval dole ve světnici zvláštní světlo. Nakouknul s kulinou ve stropě a co vidí? Uhlířově ženě se tu noc narodil synáček. Ona i děťátko hluboce spali a kolem děťátka stály tři staré babičky, každá s hořící svíčkou v ruce. První babička povídá. Já tomu chlapci dávám, aby se dostal v životě do mnoha velikých nebezpečí. Druhá babička. A já mu dávám, aby ze všech těch nebezpečí šťastně vyvázl a byl dlouho živ. Třetí babička povídá. A já mu dávám do života, aby se oženil s princeznou, s dceruškou, která se dnes v noci narodila králi, který spí tady nahoře na seně. Babičky sfoukly svíce a zmizely. Byly to sudičky, víš? Král zůstal jako opařený. Do rána nemohl usnout a přemýšlel, co udělat, aby se tenhle chudý uhlířův syn nemohl nikdy stát mužem jeho královské dcerky, princezny. Když se rozednilo, král uhlířovi řekl. Víš co? Dej mi to dítě. Já se o něj dobře postarám a tobě dám tolik peněz, že se do smrti nebudeš muset dřít a namáhat s uhlím. Uhlíř a jeho žena nakonec souhlasili, protože u nich by synáčka stejně čekal jenom hlad a bída. A tak král slíbil, že si pro děťátko pošle služebníka. Když se král vrátil zpátky na zámek, všichni mu s radostí vypravovali, že se mu v noci narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, kdy byl u uhlíře a viděl ty tři sudičky. Nechal si zavolat svého sluhu a přikázal mu. Půjdeš hluboko do lesa a najdeš chalupu, kde bydlí uhlíř. Dáš mu tady ten měšec s penězi a on ti za to dá malé dítě. To dítě potom cestou domů vhodíš do řeky a utopíš. Jestli to neuděláš, dám utopit já tebe. Služebník musel udělat, co měl nařízeno. Dal uhlířovi peníze, vzal děťátko i s košíkem, ve kterém spalo, a cestou zpět na zámek, když přecházel řeku přes kamenný most, hodil košík i s děťátkem do vody. Jenže košík se nepřevrátil, ani se nepotopil, ale plul i s děťátkem po vlnkách, které ho kolíbaly. Plul, až se dostal k chalupě jednoho rybáře. Ten seděl na břehu a spravoval si sítě, když tu uviděl, jak po řece cosi plave. Skočil do loďky, dojel ke košíku a jaké bylo jeho překvapení, když tam našel malinkatého spícího chlapečka. Donesl ho své ženě a povídá:
1: vždycky jsi chtěla mít synáčka, tak tady ho máš. Připlaval k nám po vodě.
2: Ten je ale krásný,
0: radovala se rybářova žena. Ale jak mu budeme říkat?
1: No, když k nám připlaval po vodě, budeme mu říkat plaváček.
0: A tak řeka plynula, roky šly jeden za druhým, plaváček měl hodnou maminku a tatínka a rostl jako z vody. Až po mnoha letech z něj byl krásný, urostlý a silný chlapec. Jednou v létě jel tudy na koni král, který zase lovil po lesích zvěř. Bylo teplo, král se chtěl napít a tak zaklepal na rybářovu chalupu.
3: Rybáři, dej mi prosím tě trochu vody. Je hrozné horko a mám žízeň.
2: Okamžik, vzácný králi, odpověděl rybář a poslal plaváčka se džbánem ke studni pro vodu.
0: Když ale plaváček podával královi džbán čerstvé vody, ten se zarazil.
3: Pěkného máš, chlapce rybáři. To je tvůj syn?
2: No, je a není, odpověděl rybář. Už je tomu 20 roků, co nám ho voda přinesla v košíku. Připlaval k nám po řece a vychovali jsme ho jako vlastního syna.
0: Královi se udělali mžitky před očima a zbledl jako stěna. Poznal, že před ním stojí uhlířův syn, kterému sudička přisoudila jeho dceru za ženu a kterého dal utopit. Ale hned se vzpamatoval a povídá:
3: potřebuji poslat důležitý vzkaz do mého zámku. A nemám tu nikoho ze svých služebných. Nemohl by tvůj plaváček tam dojít?
1: Dobře ti zaplatím.
2: Ale jistě, vzácný králi, plaváček tam rád a rychle dojde a váš vzkaz odevzdá.
0: Král si tedy sedl stranou a začal psát.
3: Tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hlavu i hned useknout. Ať je vše hotovo, než se vrátím.
0: Dopis podepsal, složil, zalepil voskem a do vosku pak obtiskl svůj prsten jako pečeť, aby každý poznal, že je to dopis od krále.
3: Plaváčku, ten dopis je moc důležitý. Opatruj ho a pospíchej, abys ho včas odevzdal na zámku,
0: řekl zlý král. A plaváček se vydal na cestu. Šel dlouho před dlouho hustým lesem, když tu potkal starou babičku.
2: Kam pak máš namířeno, plaváčku?
3: Ale nesu na zámek důležitý vzkaz od pana krále.
2: To máš před sebou ještě dlouhou cestu.
3: Mám tady v košíku natrhané maliny a borůvky. Co kdyby ses na chvíli se mnou posadil?
2: Najedli bychom se a ty by ses tak posilnil před další cestou.
0: Plaváček se rád s babičkou posadil do mechu, ale jak ochutnal první hrst jejich malin, zavřeli se mu oči a usnul jako špalek. Babička mu z kapsy opatrně vytáhla králův dopis a na jeho místo dala jiný, ve kterém bylo napsáno: tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hned moji dceru za ženu. Vystrojte svatbu a ať je vše hotovo, než se vrátím. Nechyběl králův podpis a dopis byl zapečetěn královým prstenem. Ty už jistě víš, že ta babička nebyla jen tak obyčejná, ale že to byla ta sudička, která plaváčkovi předpověděla, že se ožení s princeznou. Když babička vyměnila dopisy, plaváčka probudila.
2: Vstávej, plaváčku, ať nepřijdeš pozdě na zámek.
1: Oh, děkuju, babičko, za maliny. Spánek mě osvěžil a půjde se mi mnohem líp.
0: Poděkoval plaváček a pospíchal k zámku.

Když si královna přečetla dopis, podivila se. Ale protože plaváček byl krásný a milý chlapec a protože i princezně se moc líbil a i krásná princezna plaváčkovi, konala se ještě toho večera královská svatba, kde plaváček si vzal princeznu za ženu a princezna plaváčka za muže. Oba byli šťastní a těšili se, jak budou spolu na zámku žít a později i královat. Ne, ne, jestli si myslíš, že tím pohádka skončila, tak to se pleteš. Chceš vědět, co se stalo, když se zlý král vrátil domů? Za chvíli se to dozvíš.

0: Další den pomalu končil a Pavouček za celý ten den nezažil nic mimořádného. Postěžoval si strýčkovi a ten se jen ušklíbl. Jo, to si měl potkat piši škvora. Koho? Divil se Pája. Buď rád, že ho neznáš, odpověděl strýček pochmurným hlasem. Buď šťastný, že si nikdy na piši škvora nenarazil. Jak vypadá? Odkud je, co dělá? Tak ty bys rád věděl, jak piši škvor vypadá a odkud se vzal. Dobrá, povím ti to. Nebo ještě líp, já ti to zarecituju. Strýček sekáč se vypnul a spustil mocným hlasem. Piši škvor je strašný tvor. Přišel rovnou z třetí hor, nebo ze dna dávných moří, jako všichni hrozní tvoři, škvoři, úhoři a tchoři. Zahučeli ostatní pavoučci, my se bojíme. Strýček se zamyslel. Milánkové, na vlastní oči jsem viděl, jak piši škvor vyděsil a zahnal táborníka, který měřil nejmíň 2 metry. Divili se pavoučci. Bylo tehdy takové deštivé léto, vyprávil strýček. Potuloval jsem se v lese u řeky. Kousek dál měl ten táborník velký stan. Celý den hrozně lilo. Vklouzl jsem k němu do stanu a pod střížkou jsem si upletl malou pavučinu. To ses nebál, divil se Pája. Neměl jsem na vybranou, když celé dny lilo. Musel jsem se někde schovat. A piši škvor taky. Viděli jsme stan a tak šup dovnitř. V noci mě ale probudil řev. Ten 2metrový táborník, co s námi ve stanu bydlel, najednou začal řvát a poskakovat a pak vyrazil ven a už se nikdy nevrátil. Co se mu stalo? Zeptal se Pája. Piši škvor mu vlezl do ucha. Úplně se mu tam zavrtal, řekl strýček ponurým hlasem. A bylo ticho. Všichni si tu hrůzu představovali a už se vůbec na nic neptali. A v tom tichu bylo najednou slyšet, jak praská kůra a jak celý smrk skřípe, jako kdyby ho někdo podřezával. A najednou se ozval křik. Ty lháři, ty prášile, ty pomlouvači, tohle si s tebou vyřídím. Pavoučci se strachy rozutekli a Pája se schoval v rohu své pavučinky. A sakra, lekl se strýček, to je on? Kde se tu vzal, Hrome, kde se vzal? Kdo? Zašeptal Pája. Píši škvor, zašeptal strýček. Byl to on. Nohy měl jako pilky a klepeta jako louskáčky. Za chvíli byl nahoře a piliny kolem jen lítaly. Kde jsi, srkáči, kde se schováváš, křičel. Rozsekám tě nadrobno, rozstříhám tě na kousky.
1: Neblázni, kamaráde, no přece se domluvíme, ozval se strýček tichým hlasem.
0: Tak to ne, žádné domluvy s tím, kdo o mě šíří pomluvy, zařval piši škvor. Já přece nikomu do ucha nelezu.
1: Ale říká se to, namítl chabě strýček.
0: Ty to říkáš, vztekal se piši škvor. A teď se to rozneslo všude. Děti se bojí jezdit pod stany, raději bydlí s rodiči v hotelu. A kam se mám já, chudák, schovat, když prší?
1: Piši škvor se vydrápal až ke strýčkově pavučině.
0: Cvak, cvak, pavučina byla v mžiku na drobné cáry.
1: Strýček sekáč přeskočil na vedlejší větev a Pája skočil po hlavě do trávy.
0: Málem dopadl na rosničku, která právě hopkala kolem.
1: Nevěděla, co se děje, a hned spustila Ale to je úžasná náhoda. Právě tě jdu, Pájo, pozvat na večeři. Chystám mouchy na puškvorci. To je úžasně aromatické koření. Jen si přivoň. No není to úžasná bylina, brebentila pražská rusnička a nebyla k zastavení. Například takový pišiškvor. Pišiškvor? Skočil jí Pája do řeči. Vy znáte pišiškvora? No jistě, kdo by ho neznal, podívala se rusnička a brebentila dál. Například takový pišiškvor se může po puškvorci doslova utlouct. Vážně, podíval se Pája. A hned mu v hlavě svítl nápad, jak strýčka zachrání. Odláká pišiškvora na puškvorec. Ale to už pišiškvor sám zavětřil tu úžasně aromatickou bylinu a lezl po kmeni smrku dolů. Puškvorec, křičel, čichám, čichám, puškvorec. Co jsem říkala, radovala se rosnička. Pišiškvor se může po puškvorci doslova umlátit. A než to dořekla, pišiškvor jí puškvorec vytrhl a hned na místě tu dobrotu schroustal. Pak se zatvářil ohromně míru milovně, ba přímo blaženě. Zavrtal se do suchého jehličí a spokojeně usnul. Rosnička odhopkovala domů a Pája se vrátil do své pavučiny. Strýček Sekáč si mlčky pletl novou síť. Měli hotovou dřív, než se setmilo. Teprve potom promluvil, rozhlédl se po všech okolních pavučinkách a pravil: Dobrou noc, mládenci. Dnes jsem vám spolu se svým starým kamarádem Pišiškvorem předvedl názorně, jak to může dopadnout s tím, kdo si vymýšlí nebo dokonce o někom šíří pomluvy. Vezměte si z toho ponaučení. A Pája měl zase o čem přemýšlet.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: dávných dobách, kdy byli obři ještě malí a červená karkulka ještě nenosila červený čepeček, žili myši s kočkami v dokonalé shodě. Vůbec se spolu nehádali, ani si vzájemně neubližovali, natož aby se žrali. Náš kocour si vzal taky jednu myšku na byt a žili spolu a hospodařili spolu, hráli si spolu a jedli spolu z jedné misky a bydleli spolu v psí boudě. Žilo tam s nimi i několik broučků a červíčků a pavoučků a taky 10 maličkých mušek. Však to byla nobl bouda s krásnou novou střechou a celá podsklepená. Dobře se jim tam žilo. Jednou, bylo právě pondělí, kocour si hověl ve svém křesle a četl noviny a myška vařila oběd. Tak už někdy to v životě bývá, že někdo je hodný a pracovitý a někdo je zase líný a zlobivý. Myška byla pracovitá. Kocourku, uvařím ti smetanovou omáčku, zatím si umyj tlapky.
1: Ale já mám zrovna chuť na omáčku z myších ocásků,
0: zlobil myšku kocour.
1: A na tu si nepotřebuji mít tlapky, můžu ti ukousnout ocásek rovnou u zadečku.
2: Ale kocourku, co to povídáš?
0: Začervenala se myška a honem utíkala s vařečkou ke kamnům, aby se nepřipálila jížka.
2: Musím míchat jížku. Dones mi zatím z komory smetanu.
1: Co když ta smetana bude kyselá, myško?
2: Tak udělám omáčku z kyselé smetany. Ta je taky dobrá.
1: Aha,
0: řekl kocourek. Vzal si hrnek a šel do komory pro smetanu.
1: Musím ochutnat, jestli je ta smetana sladká nebo kyselá,
0: řekl si kocour a trochu ochutnal. Smetana byla dobrá a kocour ochutnával a ochutnával, až mu zbylo jen trošičku na dně.
1: Stejně by to na omáčku nestačilo,
0: řekl si a zbytek smetany dojedl a hrnek vylízal.
1: Mňau, co teď ale řeknu myšce?
0: Přemýšlel, až na to přišel. Rozcuchal si chlupy na celém těle, vykulil oči a přiběhl za myškou do kuchyně.
1: Myško, v komoře je hrozné strašidlo, rozcuchalo mi chlupy a vypilo nám všechnu smetanu. Podívej, že jsem opravdu celý rozcuchaný.
2: No, to je nadělení, spráskla myška tlapičky. Chlupy ti kocourku učešu, ale z čeho teď uvařím omáčku?
1: To je pravda, myško. Z čeho teď uvaříš omáčku? A mně se právě teď udělal takový veliký hlad.
2: Ach, ty chudáčku můj kocourku hladový. Já dojdu tedy koupit do obchodu nějaký sýr, abys mi tu hladem neonemocněl,
0: řekla myška, vzala si tašku a peníze a šla. Kocour si zase sedl do křesla a četl noviny.
2: Tak jsem ti, kocourku, přinesla ementálský sýr,
0: řekla myška, když se vrátila. Vyndala z tašky balíček a položila ho na stůl. Kocour balíček rozbalil a hned se začal rozčilovat.
1: Mňau, ale myško, vždyť ty si v tom sýru vykousala díry.
2: To není pravda,
0: bránila se myška.
1: Ale ano, je to tak. Podívej se na ten sýr, je samá díra. Určitě si je vyhryzala cestou z obchodu. To je ale ostuda přinést takhle vyhlodaný sýr.
2: Ale kocůrku, ementálský sýr má přece vždycky díry.
1: Jenom nelži, ty jsi mi chtěla sníst kus sýra, tak jsi vymyslila tuhle lež.
2: Já ale nelžu, kocůrku.
0: Rozplakala se myška nad tou nespravedlností. Ale kocourek nic nedbal na myší slzičky. Sýr sice snědl, ale na myšku se zlobit nepřestal. Ani kousíček jí nedal ochutnat, že prý už měla. A myška byla moc smutná z toho, že jí kocour nevěří.
1: Dobře, povídá za chvíli kocour. Dokážu ti, že si lhala. Dej mi peníze a já půjdu sám koupit nový ementálský sýr. Uvidíš, že ten nebude děravý.
0: Vzal si peníze a tašku a šel. V obchodu koupil velký kus ementálského sýra a hele, v sýru byly díry.
1: Mňau, myška měla pravdu, řekl si. Musím se jí omluvit, že jsem ji tak podezíral.
0: Jak se kocour díval na ten sýr, dostal na něj náramnou chuť. Já si tak myslím, že už asi víte, co s tím sýrem udělal.
1: Měla si pravdu, myško, volal kocour už ode dveří. Ementálský sýr je opravdu děravý. Abych si tě udobřil, přinesl jsem ti ty díry. Podívej se, kolik jich je a jak jsou veliké,
0: řekl a rozbalil prázdný papír.
2: Ale, kocourku, vždyť ty si vůbec nic nepřinesl.
1: Jak to, že jsem nic nepřinesl?
0: Řekl uraženě kocour.
1: Přinesl jsem díry z ementálského sýra. Jsou všechny. Žádnou z nich jsem cestou nestratil. Ještě mě snad budeš podezírat, že jsem ty díry snědl.
2: Ale já tu kocourku opravdu nic nevidím.
1: Jak bys taky mohla? Díry přece nejsou vidět. Díra v sýru je ten kousek sýra, kde není sýr, řekl moudře kocour.
2: To máš pravdu, kocourku, přikývla myška. Tak víš co? Až já půjdu příště nakupovat, taky ti přinesu díry ze sýra a k tomu přinesu ještě trochu vůně ze slaniny a bublinky z limonády. To pak budeš mít hostinu jako o posvícení.
0: A co myslíte, že udělal kocour? Trochu zahambeně sklopil hlavu. Moc dobře věděl, že na takové hostině by si moc nepochutnal. Vlastně vůbec. Ani co by se vešlo za kočičí chlup či za myší ocásek.
3: Jednou si Křemílek protřásl malíkem ucho a tiše povídá: já pořád něco slyším. Vochomůrka si udělal z dlaně kornoutek a přistrčil ho k uchu.
4: Já taky pořád něco slyším.
3: A ono se odněkud z paseky ozývalo tenoučké vyhrávání.
4: Musíme se tam podívat, co to je, povídá Křemílek.
3: A byly to housličky. Leželi pod borůvkovým keřem. Bochomůrka housličky obešel a povídá:
4: čí pak jste? Tydlidajda,
3: řekli housličky, ale rozumnější řeč nesvedli. Bochomůrka je obešel po druhé.
4: No jo, ale tady byste se nastydli od rosy. My vás radši vezmeme k sobě do chaloupky, jo?
3: Vzali housličky domů a položili je na stůl. Bochomůrka je obešel do třetice a povídá:
4: Křemílku, já si na ně trochu zahraju, ano. Jenže nemáš smyčec, řekl Křemílek. No, já si ho udělám, povídá Vochomůrka.
3: Vytrhl si nad uchem vlas, ohnul proutek, chvíli něco motal a byl z toho smyčec.
4: Tak, a teď si zahraju a ty si trochu zatancuješ,
3: řekl Křemílkovi. Strčil si housličky pod bradu, přejel je smyčcem, ale housličky ani neskřípli.
4: No, to si teda moc nezatancuju, povídá Křemílek.
3: Bochomůrka pomázl smyčec borovou smůlou a zkusil to znova. a housličky se rozehrály, až z toho křemílkovi bylo rovnou do skoku. Chvíli tancoval polku, chvíli kvapík a potom se zadýchal.
4: Tak už dost, Vochomůrko, dojo dost, ono to nejde zarazit,
3: řekl Vochomůrka. Ať dělal, co dělal, housličky si hrály po svém. Spustili dupáka, až to s křemílkem strkalo po světnici. Roztočilo se všechno, co mělo v chaloupce nohy. Stůl vytáčel židly jako slečinku, Almara trdlovala s kredencí jako soused se sousedkou. Křemílek se točil mezi tím a kouká, aby mu lavice nešlápla na patu.
4: Pána Vochomůrko, už to nějak zaraz.
3: Vochomůrka si nevěděl lepší rady. Skočil k oknu a hodil housličky do potoka. Jak housličky padly do vody, zajíkly se a přestaly.
4: Tak, a už je od nich pokoj.
3: Oddychl si křemílek a foukal si na palce obolené od tancování. Za chvilku strčil oknem do světnice hlavu cvrček Makolíček.
5: Neviděli jste tu nikde mé housličky? Já si je na chvíli položil pod borůvku a jsou pryč.
4: No, nějaké housličky, co nebyly k zaražení, jsme zrovna před chvilkou hodili do potoka,
3: řekl Vochomůrka.
5: No to jste tedy provedli pěknou věc,
3: lekl se cvrček Makolíček.
5: Vždy to byly moje housličky.
3: A cvrček si sedl do kouta a byl tak smutný, až se mu tykadla křižovala jedno přes druhé.
5: Za chvíli mi housličky uplavou do rybníka,
3: řekl cvrček Makolíček. Jenže to už se křemílek s Vochomůrkou hrnuli z chaloupky rovnou k potoku a hledali housličky. Když už bylo do rybníka sotva jedno vodoměrčí sklouznutí, křemílek povídá:
4: hele, le, le, le, Vochomůrko.
3: A ona tam nad potokem rostla vrba a na ní seděl vodník Čepeček a v tlapkách obracel housličky.
4: Ha, ha, zrovna před chvilkou mi je přinesl potok, libuje si.
3: Křemílek s Vochomůrkou stojí udýcháni pod vrbou a prosí, aby jim Čepeček ty housličky vrátil.
4: Ani ne,
3: řekl vodník Čepeček, ulomil si prut, schýbl se pro vlas zeleného sítí a udělal si z toho smyčec.
4: Co potok přinese, to je moje.
3: A rovnou smyčcem po strunách a začal hrát. Křemílek s Vochomůrkou se honem přichytili kamene, co tam ležel na břehu. Housličky se nezdržovaly ani s polkou, ani s kvapíkem, ale spustili rovnou třasáka, až to Čepečka schodilo do potoka. Spolkl sedm andělíčků a povídá, abych se tak ještě utopil, ať se na ně hraje, kdo chce. Vystrčil housličky na břeh, kde ti dva na ně už čekali. Odnesli je do chaloupky a řekli cvrčkovi Makolíčkovi:
4: tohle je máš zpátky.
3: Makolíček vzal housličky jemně pod bradu a řekl:
5: na tyhle housličky se totiž musí umět hrát.
3: A zahrál tak pěkně, že tam křemílek s Vochomůrkou spolu tancovali jako na bál.

0: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
0: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout,
0: volal za ní na rozloučenou.
1: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
0: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
2: Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
0: A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice? A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
2: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
0: Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
1: Ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
2: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
1: Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
2: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
1: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
2: Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
2: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý, jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha. Kokokokodák! Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Oh, oh, oh. Myška, myška se polekala a zapištěla.
2: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
1: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže. Mé, mé, mé.
1: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
1: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly,